jako bude strašně moc stran. A znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.

Hráli jsme na výstavě dětské knihy v německých Brémách. Mim Trio a Miloš Nesvadba. Když jsme spolu s Milošem nasedli do auta, do staré ojeté dáčie, na cestu domů, svěřil jsem se. Pane Nesvadba, pojedeme rychle, pospíchám domů. Čeká mě z brusu nová krásná ženská. Poznali jsme se na plese, hráli zrovna Nikitu od Eltona Johna, tak jí říkám Nikita. Byl jsem naléhavý a asi nesnesitelně protivný. Toužil jsem být už u ní. Pan Nesvadba se nade mnou smiloval a říká: Ty blázínku zamilovanej, nemohu se na tebe koukat, jasně, ale mám dvě podmínky, že budeš řídit a budeš mi o ní vyprávět. Michal se Světlanou ještě v Brémách zůstali a my s dáčí jeli domů. Řídil jsem jak šílený. Starý pán byl celý radostnej, jak mu ta dáčie jede. Pane Nesvadba, tady ten budík ukazuje, že vaříme. Toho si nevšímej, ten budík takhle ukazuje od chvíle, co jsem to auto koupil. Neměl jsem důvod nevěřit a tak jsem přidal a vyprávěl, jak bylo domluveno. Hele, ono to bublá, nemůžu si pomoct. Jeď, povídám. Pan Nesvadba se nedal zvyklat, očividně potěšen mým vyprávěním. Říkali jsme si věci, které se mezi otcem a synem zpravidla neříkají, ale mezi dvěma muži ano. Pane Nesvadba, zajedu na odpočívadlo, jednak musím, a pak nějak se mi něco na tom autě nezdá. Zastavil a otevřel jsem kapotu motoru. Pojďte se podívat, vaříme. Žlutý andělé konstatovali, že je to rozbité, že nás odtáhnou do nejbližšího servisu za 100 německých marek. Byla neděle. Vesnice vylidněná, neuvěřitelné vedro vyhnalo všechny k vodě. V servisu jsme zastihli jen majitele. Byl ochotný tak napůl. Já vám to opravím, ale musíte si to rozebrat sami. Tohle všechno ven, chladič taky a tohle dynamo taky. A až budete hotovi, bydlím za rohem. Zazvoňte na mě. Když to nedokážete, budete čekat do zítra na mechaniky. Oba jsme šli do trenek, Nesvadba obětavec zalehl pod auto a jistil to ze spodu klíčem a já ze zhora dalším klíčem to povoloval. Několikrát se klíč smekl a mě sedřel dost ošklivě klouby. Auto bolí, na, nejde to, povídám bolestivě přes kulinku v motoru. Nesvadba energicky vylezl. Ukáž, vyměníme se, já bych tam usnul, jak seš pomalej. Rád bych se zasmál, jak byl špinavý, ale nehodilo se to. Šroubovali jsme, hekali, povolovali, ale nešlo to. Po 3 hodinách jsme to vzdali. Oba jsme byli odření do krve, špinaví a spocení. Necháme toho, už nemůžu. Máš pravdu. Tak jo, nemá to cenu. Pane Nesvadba, půjdeme se někam umýt? Do hospody na záchod, ne? A co kdyby jsme si tam dali jedno pivo? Tak jo, pojďme za hlasem vesnice. Vy něco slyšíte? Já slyším jenom duc, duc, duc, nějakou diskotéku. Pojďme za holkama, holky a chlas, to je moje. Vzdychl Miloš spíš zoufale než nadšeně. Koupili jsme si každý 2 piva, ty vypili a já chtěl ty voskový kelímky vyhodit. Nevyhazuj je, budou se hodit na ráno. A šli spát do auta. To bude noc. Chrápeš, upíre? Ne, tak to se těš, já jo. Noc proběhla bez problémů, také proto, že jsme si dali každý 3 pivka a to nikdy není špatný prášek na spaní. Ráno 27. dubna roku 86 jsme se probudili. Jak se vám spalo? Mně dobře, vybídl jsem Miloše. Mně moc ne, a tak jsem v noci ladil rádio, potichu, abych tě nezbudil, a poslouchal německý zprávy, moc se jim nerozuměl, ale jedné zprávě jo, tu pořád opakovali. A já jsem pana Miloše moc neposlouchal a šel do servisu pro vodu do kelímku. Vyčistil si zuby, ale voda na opláchnutí už nějak nezbyla. Ale protože byla raní čerstvá rosa, klekl jsem si a rukama jsem přejel trávu, omokřil si ruce a tím si omyl obličej. Jo, abych ti to dopověděl, co v rádiu říkali. Prý v Rusku v Černobylu jim vybouchl jaderný reaktor. Takže ta raní čerstvá rosa je určitě kontaminovaná. Jsme u Černobylu dost blízko, vzdušnou čarou víc jak 1000 kilometrů. Takže jsem ozářenej, tak budu v noci svítit. Konečně. Takhle blbě jsem si zavtipkoval, neznaje dopadu na lidský organismus jsem to neřešil. Víc mě zajímalo být u své milované.
Dopoledne nám auto opravili za 120 německých marek. To byly moje poslední peníze. Ženě nepřivezu zase nic, povzdechl si Miloš. Znovu natěšen jsem sedl za volant a vyjeli jsme. Ujeli jsme asi 60 kilometrů, nejel jsem až tak rychle. To není možný, ono to zase blbne. A z motoru se kouřilo. Žlutý andělé nás zas otáhli za pouhých 100 německých marek do nejbližšího servisu. Dneska to ale neopravím, to nestihnu. Máte kde spát? No jo, v autě, tak jsme spali na dnešek. Na hotel nemáme. V autě to nebude možné, když ho rozebereme. Tak jsme se tak nešťastně s Milošem po sobě dívali a ten servisman tedy pokračoval. Tak, když se neurazíte, mám pro vás nocleh, pojďte. Vedl nás na svoje velké vrakoviště. Prošli jsme ho až do zadní části k hromadám amerických bouráků. Vyberte si, v jakém chcete spát. V některých autech baterka ještě jede, tak si můžete zatopit. Díky! A já běžel jak smyslu zbavený k těm muzeálním kouskům. Ty vole, tolik Amerik jsem ještě pohromadě neviděl. Oni vypadají, jako by jim nic nebylo. To je nádhera! Jak malí Jardové jsme se vrhli k pěti na sobě naskládaným největším a nejdelším Amerikám. Tohle newyorský auto mrakodrap bude náš hotel, povídám. Já chci americký lože sám pro sebe, dožadoval se Miloš. Ale kuchyňka a WC může být společné, ne? Pan Miloš otevřel v přízemí luxusní Ameriku, kůže bílá, palubní deska červená. Ještě to tu voní, řekl bych, novotou. To byl nějaký bohatý navoněnej frajer, co to vlastnil. Zůstanu tady, do patra šplhat bez výtahu nebudu. Tak já lezu na Empire a pozvete mě na návštěvu? Ne, budu dnes koukat na TV. Vyšplhal jsem se nad něj. Nedupej, já žádný ženský, jo? Nemo to na tebe prásknu, Nikitě. Je, pane Nesvadba, pojďme ještě někam. Já půjdu, ale kdo bude ty naše nový káry hlídat, aby je nikdo neukradl? Určitě mají alarm. Tak jo, taky mám žízeň. Šli jsme na oslavu domácího fotbalového klubu. Sál byl z Celty, dlouhý a v něm spousta stolů a mnoho piv. Upíre, ukradni mi ten nádherný keramický tuplák. Jsem vášnivým sběratelem půl litru, ty to víš. Když mi dáte na pivo, tak není problém. Podívej, jak je krásný. Rozplýval se nad oběma tuplákama. Jeden byl porculánový, zvláštních tvarů, druhý broušený, oba jak originály. Já sundám svetr a můžeš je do něj zabalit oba, promýšlel Miloš sběratelský plán. Nedáme ještě jedno pivo, jako jedno třeba dohromady. Vezmu ještě támhle ten, ručně malovaný. Jo, jo, jo, a chtěl bych ještě jeden dřevěný, tak vem dva tupláky. A pěkně jsme se prdli, bylo to moc příjemný. A na americkém autohotelu jsme se připravovali ke spánku. Upíre, pojď sem ještě, podívej. A já koukal, jak Miloš zmáčknul knoflík a elektricky se mu vytvořila lůžková úprava. Ukládal se ke spánku a přitom povídá. Podívej, já člen Národního divadla, mám já to zapotřebí. Ráno jsme přišli k autu, které bylo skoro hotové. Ty němečtí zachránci ptali se nás, jak jsme se vyspali. My děkovali a pak se stalo něco dojemného, ale zároveň nevysvětlitelného. Mám pro vás nabídku. Zadarmo vám dáme nějakou tu Ameriku. Pár jich tu je, které ještě jezdí. Každá z nich bude lepší než tenhle váš vrak. Co vy na to? A my jim nedokázali vysvětlit, že tu dáči máme napsanou v celním prohlášení, že to prostě nejde, že by to neprošlo. Že bychom to projeli do pěkného průšvihu. To vlastně nechápali. A pak se nás ještě ptali, včera jste byli viděni na pivní slávě. Pili jste pivo dobrý? Jo, pivo bylo dobrý, ale drahý, chválil a zároveň kritizoval Miloš. A vraceli vám za tupláky zálohy? 5 marek? A to Miloše překvapilo. Aha, proto to pivo bylo tak drahý. A já mu povídám, tak pane Miloši, já měl z toho nervy a blbý pocit, že jsem zloděj. Takže já je nekrad. Ale vy jste si je kupoval.

tři svíce. Jak spánek z makovice, jsou prý břišní tanečnice.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu je, jako vždycky, politolog Jan Kubáček.
2: Je mě velkým potěšením, dneska to prý bude hodně revoluční až demonstrační, takže já jsem se přišel vykřičet.
1: No jsme, to je správný, jsme blízko Václaváku a dnešním tématem je, kdo a proč se má nebo nemá bát Jindřicha Rajchla, jeho hnutí pro a hlavně jeho demonstrací proti vládě a proti chudobě, kam na tu jeho první demonstraci přišlo nějakých 50-60 tisíc lidí.
2: Je pravda, že já se budu hodně zajímat o to, kdo tam přijel, proč Čechům, Moravanům, Slezanům stojí za to fakt tomu věnovat den, zvednout se, jet busem, kdo ví odkud, vlakem, strávit čas v Praze, investovat do toho energii, dát a být ochoten nastavit tvář veřejným sdělovacím prostředkům, riskovat otázky v okolí, třeba i v práci, protože kuriozně mě mnohem víc zajímalo, kdo byl pod tou tribunou, co je k tomu vedlo a jestli ti lidé ještě vlastně vůbec mají touhu se zajímat o standardní politické strany a jestli vlastně už to, jestli už se fakticky nerozešli, nerozvedli se sněmovnou, protože mám pocit, že tentokrát sněmovna jako celek, úplně komplet, včetně opozice, se tvářila, že nejsou.
1: No.
2: A nebo je rovnou naznačila, že byli na špatné místě ve špatný čas a že si mají počkat na volby.
1: Jak vás poslouchám, tak tady plníte veřejnoprávní funkci, což je bohulibý, já vám pošlu 135 korun za to, protože Česká televize v tomhletom konkrétním případě za mě příšerně selhala. Selhala i další média, která místo tomu, aby se věnovala podstatě věci a to, co jste tady nastínil, tak honila nějaké trio chlápků s ruskými nášivkami a více se věnovala vlastně separátní mini demonstraci nebo mini strkanici před Národním muzeem, která s tou demonstrací proti bídě neměla vůbec nic společného. To tam pořádal Slávek Popelka, který si tam naháněl vlastní lidi. A my jsme tady dneska vlastně proto, aby jsme se podívali, co se tam skutečně stalo a co se hlavně případně bude dít v budoucnosti.
2: Plus samozřejmě já bych se rád i povinoval k tomu, co to udělá s novým panem prezidentem a proč by mimochodem Jindřich Rajchl měl číst Miloše Zemana, v čem se mu to může vrátit, anebo jestli už je to prostě předem mrtvej neúspěšný projekt.
1: No každopádně, že se tady něco děje, čeho se nejen pro vládní média, ale i vláda Petra Fialy bojí, tak jsme viděli s tím, že premiér Fiala tentokrát dění na Václaváku, že se jim promlčel, na rozdíl od těch loňských demonstrací.
2: V podstatě teď měl nejvelkorysejší vyjádření.
1: Ano.
2: Ticho po pěšině.
1: Zatímco ministr vnitra a šéf stanu Vít Rakušan, ten vyšláp směrem Lubomíra Štrougala, svého předchůdce na vnitru.
2: Tak on dokázal, že to umí jako Petr Fiala a ještě umí dokonce
1: jo.
2: Přirazit.
1: Tak Férovku můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a platformě Gazety.com a stejně tak jsme na Patreonu, kde nás můžete podpořit.
2: Já jsem přemýšlel, na jakým náměstí, vidíte?
1: Ne, my ještě nejsme na náměstí.
2: Takže nebude nějaká demonstrace?
1: Zatím ne, zatím to necháme Jindřichu Rajchlovi, každopádně na Patreonu nás můžete podpořit částkou, jakou chcete.
2: Předem děkujeme, bude to možná pestré. Díky.

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Posloucháte Radio Xaver.

pokaždý, když se jdu opít, tak i moje manželka naříká. A myslí si, že je šťastnej ten blázen, který si pití odříká. Někdy se jdu opít,

a ta je napsaná na dně čpánku je. A pak, když se, pane bože, ráno vracím domů nad rany jednou za rok, tak se mi svět v pořádku bejt zdá. Když se pak ráno vracím domů,

0: Za stranu a za lidi. 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den.
0: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
1: Krásný.
0: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
1: No, já se směju, ale dneska blbý.
0: Blbý?
1: A tak trojka, no.
0: Já taky na trojce, to je zajímavý.
1: Počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
0: Tak a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
1: Nevím, jak vám to mám říct.
0: Jste v tom?
1: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
0: Jo, jo.
1: No,
0: jo.
1: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení. Já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
0: Jo, no jo.
1: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
0: Tak jste ho snědli.
1: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
0: Ne?
1: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
0: Já tuto slabost nemám.
1: Ne?
0: Ne. Ale jsou tací.
1: Hmm?
0: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
1: Had je krásný zvíře, to je bez debat.
0: Jak pro koho?
1: Pro každýho.
0: Já vydržím, já už dožiju bez hadů.
1: Hmm.
0: Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
1: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
0: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
1: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
0: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
1: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
0: No, ona je černá. Není?
1: Ne, pusu má černou.
0: Pusinku.
1: No, když na vás takhle otevře,
0: Ježišku.
1: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
0: no.
1: Tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
0: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
1: No, tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
0: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
1: Jsem všude hledal.
0: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začnu aktuální záležitostí, pane prezidente. V této chvíli dnes 26. ve čtvrtek se v poslanecké sněmovně projednává znovu ta nešťastná záležitost a její okolnosti, tedy z prosince loňského roku útok na Filozofické fakultě. Z prvních zpráv, které přišly, které chodí velmi krátce do mobilu, tak to vypadá, že se ukazuje, že zásah policie nebyl zcela v pořádku a že do této chvíle jsme neposlouchali úplnou pravdu. Jak tuto záležitost s odstupem vnímáte vy ve světle toho dnešního jednání?
1: Tak já nechci být chytrej ex post, to je každý a to je velmi jednoduchý. Já si nemyslím, že to bylo snadné přesně odhadnout, co se stane, jak to bude vypadat, ale dnešní výmluvy a omluvy nebo matení stop, které vidím celý den běžet na televizích a tak dále, nadpisy, když velitel pražské policie, jakýsi generálmajor, prostě říká, neměli jsme informace, že by střelec chtěl vraždit. Tahle ta věta běží na liště České televize a občas i tě žlutou barvou takhle jako přes celou obrazovku. Jako, že by měli mít informace, že střelec chce vraždit, jako a kdo by jim ty informace měl jako dát, to ten střelec by jim to předem oznámil, já jdu vraždit, nebo ne, mně se to zdá, že ty lidi netuší, o čem vůbec mluví a nejsem si jist, že jsou připraveni na svou práci a na post, který zastávají.
0: Chyba systému.
1: Tak já myslím, systém je spolitizován,

0: systém není profesionalizován, prostě do systému toho i onoho, policejního i nepolicejního, se dostávají lidé kvůli kamarádství s tou či onou politickou stranou nebo s tím či oným politickým seskupením, nikoliv protože by to byli na slovo vzatí odborníci. To je Česká republika 2024 a týká se to všeho, každého oboru, to může mluvit o školství a já nevím o čem, prostě o ekonomice. A týká se to bohužel samozřejmě i policie.
1: No a řekněte, je to okamžik, kdy se má s ministrem vnitra kývat židle? Když se něco takové to projednává a vycházejí na jeho podobné věci?
0: Tak já ne, jestli to je na něho, ale já taky chraň Bůže vysledoval každou větu, kterou on od prosince loňského roku do dneška vyslovil a jestli mě některá tak pozlobila, jako mě pozlobila ta věta toho dnešního generálmajora, nevím. Prostě ta policie, ale říkám jako lecos jiného, není v pořádku a samozřejmě, že to souvisí s typem vládnutí, že to samozřejmě souvisí s bohorovností vládní pětikoalice, která má pořád ještě těch svých 108 a má pocit, že díky tomu může dělat absolutně, co chce a předseda vlády se tváří, že no, ty volby evropské nebyl žádný velký úspěch, žádný úspěch, ale zase se nic tak dramatického neděje. Já jsem napsal, udělal x rozhovorů na tohle téma, ale jeden vyšel snad v Lidových novinách, jestli se nemýlím, a bez konzultace se mnou tomu dali nadpis, divím se, že Fiala může spát. No, to jsem se trošku zadivil, tak tenhle nadpis já bych nevolil, ale divím se tomu, že jsou tak bohorovní.
1: Dobře, vy mluvíte o tom, o těch Lidových novinách 15.6. tuším, asi. K tomu se hned dostaneme, ale vy jste poznamenal tu 108, a tedy možnost dělat si, co chtějí nebo co kdo chce. Ale ten princip, ty počty vlastně jsou jasně dané. Je to tak v pořádku? Je to tak, že ve chvíli, kdy drtivě vedu v Poslanecké sněmovně, nebo aspoň výrazně řekněme, tak mám relativně právo si dělat, co chci?
0: Mám v daném limitovaném oboru pravomocí právo dělat si, co chci. Nemám právnicky řečeno, nemám právo dělat věci, na které je třeba ústavní většina. To by znamenalo, že musí být 120, ale to jsou kupecké počty právničtiny. Já myslím, že daleko podstatnější je, že žádná koalice, která má 100 plus něco hlasů, přeci nemůže žít úplně ve vzduchoprázdnu a nemůže nevědět, co si myslí lidé dole a zejména musí vědět, že vytvořit divnou pětikoalici něco, co v historii naší země nemá obdoby, pětikoalici, která smazává zodpovědnost jejich jednotlivých členů a která prostě vede k tomu, že žijeme v neřízené společnosti, kde nerozhoduje opravdu vláda, ale rozhodují jednotliví ministři a pokud předseda vlády není tvrdý a nevidí do karet každému z těch ministrů, tak to dopadá samozřejmě špatně. Nevím.
1: Promiňte, já se chci asi ptát na to v okamžiku, kdy ta politická praxe, ten dennodenní život, ta mravenčí práce, která probíhá každý den, funguje na bázi nějaké většiny v Poslanecké sněmovně. Má to být tedy tak, že si v tu chvíli mám říkat, když budu mít většinu, pozor, může se stát, že za rok a půl většinu mít nebudu, že budu v opozici a že některá rozhodnutí, některé výroky, které teď činím, budou třeba napravovány nebo znít divně?
0: Určitě. To teď se díváte na, že to někdy skončí a tak dále. Samozřejmě, ale to je jenom jedna dimenze. Já myslím, že daleko podstatnější je, že i ta vláda teď musí se chovat zodpovědně a vědět, že nemá 200 hlasů. To je naprosto, naprosto jasné. Ale vše stojí a padá z rolí premiéra. Prostě pokud pokud ta vláda se chová jako jenom skupina izolovaných ministrů, ještě různě sesáčkovaných do pěti různých stran či hnutí, tak pak je to prostě špatně. Jestli ten předseda vlády nevládne té vládě, tak myslím, že jsme ve špatné pozici. Já vím, že někdo se tomu bude pošklebovat, ale prostě v mé vládě v 90. letech se řada ministrů bála přijít na zasedání vlády. Prostě oni měli materiál a věděli, že prostě Klausovo nemilosrdné oko prostě vychytá každou chybu, která tam je. A řada ministrů se bála jít na zasedání vlády a byli ministři, kteří se hodili marot a poslali tam náměstka, aby to nemuseli obhajovat oni. Prostě ten musí někdo hrát tu roli, nemůžou to být jednotlivé materiály. Předseda vlády Zeman zavedl špatný princip, že prostě vládli ministři. A od té doby většina premiérů tohle umožňuje. A já myslím, že to je špatně.
1: My jsme se neviděli od evropských voleb a vy jste komentoval výsledky evropských voleb. Myslím, že...
0: To už je dávno, to už je ano, někdy v minulém
1: 14
0: století.
1: Dnů třeba, ale přesto, vy jste právě v těch Lidových novinách 15.6. ten výsledek označil za pád. Za pád ze 108 na 84. A říkáte, je to drtivý údaj. Co takový pád ze 108 na 84 vlastně znamená pro tu denodenní politickou praxi?
0: Tak Savere, já vím, že vy víte, co je toto 84, ale já už jsem o tom mluvil na různých fórech a vím, že na mě všichni vykulí oči a neví, co tím číslem 84 myslím. 84 je přepočteno, kdyby evropské volby přesně se odehrály příští říjen a v parlamentních volbách, tak by tato pětikoalice dostala 84 hlasů. Neboli 108, 84, to jsou pro mě dvě magická...
1: Spíš křesel než hlasů, ale...
0: Prosím?
1: Spíš křesel, myslím.
0: Křesel, přepočteno, ano. Procent hlasů je to o kousíček i jinak, protože myslím, že dokonce by to bylo více, nebo hůře pro vládu, teda dvě. Kdyby se spočítali ty procenta. Ale 108,84 je symbolické číslo. No. Takže kdybych byl předsedou té koaliční vlády, tak bych si musel zoufat prostě, že jsem padl ze 108 na 84, že to nevěští pro něj nic dobrého do budoucna a tak dále a tak dále. Mám pocit, že nikdo se tak netváří z dnešní vládní pětikoalice. Tváří se, jako by se nechumelilo. Zrovna tak jsem si všímal, no máme tam x čísel, Piráti z 3, 1 a tak dále, Lidovci 1, SPD 1 a tak dále. Přišly najednou nová seskupení, která ty hlasy ukradla. Ale já to musím porovnávat přece jenom, když už se ohrazuji proti tomu být jakkoliv spojován s ODS, tak já jsem tam ještě objevil číslo 9.3. A to číslo 9.3 říká, že když byly první evropské volby, kterých jsme se my zúčastnili, tak ODS tehdy získala 9 mandátů do Evropského parlamentu. Dneska za 20 let vývoje nebo nevývoje v této straně dneska získala ODS 3 mandáty. Nevím, 9-3 je přeci také hrozivé číslo, které u mě zesiluje podezření, že to premiér Fiala, nebo tedy předseda ODS Fiala, pořád ještě vážně nebede. A on taky mluví stále méně a méně o ODS a stále více a více o Spolu. No, takže možná, že se cítí být šéf koalice Spolu, no ale to taky nedopadlo moc dobře.
1: Dobře, ale myslím, že pan ministerský předseda pravil na té tiskové konferenci, že ten výsledek je slušný. to myslím je ten přesný termín, jestli si dobře vzpomínám. Z toho, co naznačujete nebo jak uvažujete vy, domníváte se, že na obzoru nějaký velký třesk, kdy skončí tři nějaké politické strany a vznikne jedna, která se bude jmenovat Spolu?
0: Nevím, opravdu to, Xavere, to,
1: no, směřuje to k tomu.
0: Vy mě kladete otázky, které máte klást jinému člověku, prognostikovi, ex-prezidentovi Zemanovi, prostě já žádnou věšteckou kouli nemám a tyhle kvantitativní odhady si netroufám dělat. Já se zabývám trendy a tendencemi. A myslím, že ty trendy a tendence, pardon, bychom měli vidět a vnímat. Ale číslička, že to bude tak či onak, já opravdu nevím, na to musíte
1: no, já se, ani,
0: se zeptat.
1: Ani tak na číslička neptáme. Já se ptám na tu vaši politickou zkušenost, která je nemalá, a na váš pocit, jestli to k tomu směřuje. I bez čísliček.
0: Optimisté říkají, že ano. Pesimisté si nejsou tak jisti. Tak asi takhle je ten diapazon. Tady je ten rozměr toho těch postojů. Já si samozřejmě myslím, že vůbec si nedovedu představit, že by někdo chtěl znovu volit vládu Fialy, Pekarové, Adamové, Rakušana, nemluvím o dalších dvou lidovci a o Pirátech, nemluvím vůbec. Že by je někdo mohl volit, já si vůbec nedovedu představit. Prostě, dneska nech mich nicht vorstellen, abych to řekl německy, prostě, jo, kdo nerozumí česky, teda, jo. Ale prostě se mýlím se, pořád někdo si myslím, že to je možná trošku jinak. Někdo pořád naskakuje na úvahy, že každá kritika je extremismus a dezoláctví, nebo jak se to jmenuje. Konec konců, jestli jsem si dobře všiml, a opravte mě, jestli se mýlím, že jediný výrok prezidenta Pavla po těch volbách byl, že v Evropě vítězí extremisté. To se mi zdá fascinující závěr, který prostě, jestli zvítězí u nás a jestli lidé uvěří prezidentovi, no tak pak budou zase cpát všechny hlasy neextremistům v dnešní pětikoalici.
1: My už dnes samozřejmě víme, jak dopadly ty evropské volby, už trošku usedl prach možná, tak s odstupem, malým odstupem, řekněte, bylo pro vás největším překvapením to, že se tam nakonec dostaly dvě strany, které nikdo nechtěl připustit, takzvaně do té řádné, na tu startovní čáru, tím myslím paní Konečnou a Motoristé a Přísaha. A na druhé straně je pro nás překvapení, že zároveň se ukazuje, že definitivně končí možná Svobodní, možná ČSSD Jiřího Paroubka a některé další.
0: Tak já myslím, že ČSSD už dávno skončilo a zrovna tak si myslím, že Svobodní dávno skončili, tak v tom to není žádná zpráva těchto voleb. To jenom tyto strany zase se pokoušely se starou rétorikou ve staré struktuře v neschopnosti něco vymyslet jiného, nového, se pokoušeli pod starým praporem putovat, marširovat hezky k volbám, no a voliči jim to dokázali naprosto jednoduše spočítat. Takže fascinující je optimismus pana Paroubka, že 0,26% to je jenom jeden z mezi výsledků. Nevím, 0,26 je docela dost málo, já si myslím. To je tak rodina jeho širší, a nebo já příbuzenstvo, nebo někdo takový. Takže v tomhle tyto strany, že by měly pochopit, že tudy cesta nevede, ale to je jenom na to, aby ega jejich šéfů nezvítězila nad rozumem a realitou.
1: Čím podle vás, pane prezidente, přesvědčili ty strany Stačilo a Motoristé s Přísahou?
0: Tak já myslím, že oni v podstatě přesvědčili, za prvé, oni byli kritické a ty lídři byli kritičtí k neexistující situaci u nás i v Evropě. To je jasná věc. Nebyli obhájci existujících pořádků a to přeci celá řada lidí v naší zemi považuje za racionální postoj a racionální pozici. Jestli tyhle ty dvě strany dohromady dostaly málem 20%, čili pětinu, sečtěme to někdo přesněji, pětinu voličů, no tak to je známka, že pětina voličů nechce to, co se tady a v Evropě děje. Já myslím, že když bych reagoval na to, kolik lidí mě zastaví na ulici a na procházce, no tak to bych řekl, že jich je víc než pětina, ale tahle ta pětina to takhle řekla a to je významná zpráva. Druhou věcí byl, tak jedna věc je, říkali něco, druhá věc, říkali to autenticky. Říkali to věrohodným způsobem. Obě dvě jedničky těch politických seskupení, i Filip Turek, i paní Konečná, mluvili tak, že člověk měl pocit, že se jim dá věřit, že to říkají ze sebe. Prostě jiní lídři jsou naprosto neautentičtí a volič to občas prokoukne a spočítá jim to.
1: Ten vynikající výsledek, který nikdo nečekal, motoristů a přísahy, tak o tom chci teď mluvit. Předsedou té strany motoristé je váš blízký spolupracovník, pan Macinka. Předpokládám, že krátce po těch volbách se byl zeptat, co mě radíte, pane prezidente, dál s tou stranou. A nebo počkejte, a nebo se tak stane v nejbližších dnech, a co byste mu teda radil?
0: Ne, tak já musím říct, že on je velkým vítězem těch voleb a on rady, prostě to není, co by očekával, protože on je velikán těch voleb, tak to, že by se mě šel ptát, to je naprosto vyloučený.
1: Dobře, a teoreticky, akademicky, kdyby náhodou se uvolil a pozbíral tu odvahu, co byste mu teď radil, co s tou stranou?
0: Já myslím, že ne, to bych se neodvážil, to prostě on má jistě nějaký svůj plán, který před zbytkem světa utajuje a chraň Bůh, že by o něm diskutoval na IVK, takže nechme se všichni překvapit. Samozřejmě, že musí se stát normální politickou stranou, jestli chtějí jít do voleb se vším všudy, co to obnáší, to znamená nejenom pár správných myšlenek, ty jsou předpokladem, ale musí tam být ještě něco víc. Já vám tady pořád ťukám těma hodinkama svýma. Ne, tak musí budovat tu stranu od píky, jak se říká, od spoda. A já myslím, že on patří do generace, která už si není tak jistá, že to musí být v každé vesnici někdo a tak dále. On samozřejmě je ta generace, která daleko více dá na ty sociální sítě a na všechny tyhle ty metody a myslím, že si ťuká trošku do čela, jestli náhodou poslouchá tadyhle ten rozhovor, ťuká do čela, že ten Klaus je staromódní, s ním už, s tou jeho generací už se nedá mluvit a zejména s ním už se nedá vůbec promluvit, takže asi takhle to je, já myslím.
1: A teď vážně.
0: No to je vážně.
1: Tak počkejte,
0: mám vždycky vážně. To...
1: No ne, tak pan Macinka je s vámi v institutu, neboli má možná o dvě kanceláře dál člověka s mimořádnou praxí. Člověka, který byl prezidentem republiky dvakrát, šéfem poslanecké sněmovny, ministrem financí a v neposlední řadě zakladatel a předsedou ODS. Tak já na jeho místě bych se asi šel ptát. Tak zkuste odpovědět vážně, pane prezidente.
0: Já odpovídám vážně. Já některé mé výroky už asi 35 let, když se mi zdají, že jsou trošku sporné a diskuzní, tak je převedu do takového trošku nadsazeného tónu, abych to jako mohl někdy relativizovat a tak dále. Ale já, když jsem řekl, že to je generační posun a že to je jiná víra v ty indirektní metody komunikace s veřejností, to ne, že se vidí z očí do očí a tak dále. To já myslím, že to je generační rozdíl, i když na straně druhé, já nevím, kolik paní Konečná dělala mítinků po republice, asi taky někam jezdila, ale nesledoval jsem to. Ale já myslím, že motoristé se nesmírně snažili a po naší republice putovali v těch posledních týdnech a měsících a tím pádem řadu voličů osobně oslovili, takže si na ně mohli sáhnout a viděli, jestli jsou z masa a krve a jestli mluví jenom prázdné věty nebo ne. Takže já vím, že tohle to motoristé dělali a já věřím, že v tom budou pokračovat.
1: Vaše nová páteční glosa, pane prezidente, na webu IVK z velké části pojednává o vztahu k Maďarsku, nebo o Maďarsku, o Viktoru Orbánovi, o jeho myšlenkách. Jak si vysvětlujete, že byla v Maďarsku tak velká demonstrace, tuším 500 000 lidí uváděli v některých médiích novináři? Tady jakoby, já jsem o tom nikde v našich velkých médiích neslyšel a mohlo se stát, že třeba zapomněli novináři nebo něco, ale skoro se bojím, že to může mít nějaký jiný důvod. Řekněte, v čem je tak pro zbytek Evropy nebezpečný Viktor Orbán?
0: Já jsem napsal tak trošku opožděnou reportáž, nebo mňačkovsky řečeno. Já jsem napsal opožděnou glosu o něčem, co se odehrálo 1. června v Budapešti. A přiznám se, že před těma evropskými volbama jsem to trochu zmeškal, podcenil, nesledoval. A u nás to byly miniaturní řádečky a nic se neříkalo, se vytrhla jedna věta z Orbánova projevu. Ale já jsem teprve v zahraničním tisku a myslím, že dneska začíná být skoro nejspolehlivější tisk švýcarský, který si trošku udržuje tu svou neutralitu, ne celý, ale jeho část významná. No a takže já to nedostávám dvoje časopisy, dva časopisy, které o tom informovali podrobně, plus přetiskli, přeložili do němčiny ten Orbánův projev, který tam pronášel a mě to zaujalo a říkal jsem, že to je důležité sdělit tady našim čtenářům. A když jsem to včera přinesl do institutu, tak kolega Strýček mi říká, to je dobrý text tím, že cituje hodně, že to neříká jenom mé názory, ale že hodně cituje 3 nebo 4 různé autory, co řekli a tak dále. My jsme si odvykli citovat. Já myslím, že citování je považováno za ponižující, protože ten člověk je přeci dostatečný genius sám, aby si nemusel půjčovat něčí myšlenku. A to já jsem zásadně proti, tak já se snažím hodně citovat. A jestli nadávám někomu u nás výhek a říkám, ty vůbec necituješ. Takže
1: tak pojďme na citace z té vaší glosy. Například tady píšete o tom, že vás zaujala řada Orbánových myšlenek a formulací, a že tam údajně na té demonstraci řekl pan Orbán k tomu atentátu na pana Fica, stojí na straně míru.
0: To mě zaujalo.
1: No a ještě druhá věc, která se k tomu váže a hned položím tu otázku, je ta citace s tím vlakem. Víte, pane prezidente, zdá se mu, že válečný vlak nemá žádné brzdy a že strojvedoucí se zbláznil. Chce proto za tuto záchranu brzdu co nejrychleji zatáhnout, protože to považuje za jedinou možnost.
0: K té první věci mě velmi potěšilo, že Orbán na takovéhle masové akci při všech různých minulostních třenicích, které mezi Maďarskem a Slovenskem v posledních 3 desetiletích byly, takže na téhle té tak zásadní akci zmíní ten atentát na Fica a de facto se přihlásí k postojům, které Fico dělal a ta jeho teze, že se mi zdála mimořádně silná, že ten útok na Fica byl zejména proto, že stojí na straně míru, nikoliv pokračování války, to myslím, že je silná formulace. od Orbána a je třeba ho za ní pochválit. K tomu druhému bylo...
1: To byl ten vlak.
0: To byl ten vlak. Tak jste dočetl to celé, že hlavní téze je, že potřeba zatáhnout onem rychle už za záchrannou brzdu, aby se ten vlak konečně zastavil. A vy jste dočet, a já jsem trošku zneklidnil tu druhou půlku toho citátu, že se strojvůdce zbláznil, nebo... Já se teda musím přiznat, že když jsem to čet v tom německém překladu, tak jsem trošku si nebyl jist, ale že neumím maďarsky, tak jsem si to nemohl zkontrolovat, jak to ten Orbán opravdu řekl. Mně se to zdá od Orbána docela silný výrok. Nevím, jestli to je jeho slovník. Takže když jste mě to teď vy přečet, tak to prvně slyším, Xavere, a říkal jsem si, no mohl jsi to nechat ten dovětek ty věty pro sebe a nemusel jsi to uvádět, tak to berte jako poděkování a tu kritiku já trošku přijímám, jo. Protože to podstatné, co ten Orbán říká, není, že se zbláznil ten strojvedoucí. Ten je o tom, že se rozjel ten proválečný vlak v celé Evropě a v celém západním světě opravdu a ten vlak se špatně zastavuje. To my všichni víme, že má jistou setrvačnost a myslím, že to chtěl Orbán zásadním způsobem říci a děsím se, že nic takového od nikoho u nás skoro neslyším, nebo teda od nikoho, kdo by se dostal do médií. Já vím, že řada lidí si to myslí a když bych pozbíral všechny své e-maily, které dostávám, tak mi 99,9% lidí píše v tomto směru, aby ta válka se rychle zastavila, aby se udělalo všechno pro to, aby se zastavila. Ale trošku jste mě vylekal tím dovětkem, že se zbláznil strojvedoucí.
1: No ne, já nevím, jestli je to dovětek, nebo jestli je to část ještě citace, jo, protože ta citace, mimochodem tady ještě to jsem zapomněl, jo, že se Evropa připravuje na to být vtažená do války. To je přece, pane prezidente, nezlobte se, věc, které každý z nás se přece musí zdráhat uvěřit nebo ani s tou myšlenkou jakkoliv koketovat. A jak je možné, že já vím, že vy nejste vládce celého vesmíru. Já se ptám zkušenýho praktika, jak je možné, že je-li takováto demonstrace, je tam 500 000 lidí, to už je nějaká síla, že se o tom programově mlčí, to je první dotaz. A kudy to teda těm lidem chodí v hlavě, co je tím hlavním důvodem, proč chtějí nás všechny do toho vlaku naložit?
0: Já si myslím, že to je naprostá nezodpovědnost prostě těchto lidí, nezodpovědnost, hrají si své krátkodeché hry, aniž by domýšleli důsledky, dívají se strašně krátkozrace, potřebovali by aspoň brýle, trošku nějakého dobrého optika, který by jim prostě tu viditelnost, to vidění do jisté dálky pomohl. Prostě já, když vidím výroky našich extrémních politiků typu paní ministryně obrany nebo ministra vnitra nebo ministra pro Evropu nebo některých dalších, no tak tam tu krátkozrakost prostě já bohužel vidím, oni vidí tak do zítřka, do pozítřka a ono bohužel jde o věci, které mají delší časový horizont a delší proto důsledky a ten vlak, když se zrychluje, tak se hůř zastaví. Prostě oni ho pořád zrychlují. Oni pořád topí pod kotlem, jako kdyby se nechumelilo a jako kdyby se nemohlo nikdy chumelit. Já se toho děsím.
1: Ještě jednu věc nám prosím okomentujte směrem k tomu Maďarsku, protože 4 dny po volbách podle médií vstupuje Evropská unie skoro do útoku a obvinuje Maďarsko z nedodržování smluv či pravidel ohledně zacházení s migranty před 5 lety. Je to pomsta?
0: Podle mého názoru určitě. Samozřejmě teď bude spousta lidí nesouhlasící s tím názorem říkat, že to neudělala Evropská unie ve smyslu paní von der Leyenová, ale že to udělal jeden z evropských soudů a že soudci jsou nestranní nebo by nestranní nebýt měli. No ale i ten každý soudce je člověkem a žijícím v kontextu v nějaké zemi, v nějaké situaci celého kontinentu. Takže to, že se zrovna ty tři dny po těch volbách rozhodnou potrestat Maďarsko malou zemi obří pokutou 200 milionů euro a ještě hrozbou penále 1 milion za každý další den, no tak to už teď uplynulo 10 dní a jestli se nemýlím, tak to Maďarsko nesplatilo.
1: Ano, je to tak
0: milion. To znamená, že už je to dneska určitě minimálně 210 nebo něco takového. A zatímco tady mluvíme, tak nabíhají, když jsou to desítky milionů euro, no tak v korunách teď každou vteřinu nabíhají statisíce korun, které to Maďarsko bude platit. Nevím, jestli tomu rozumím dobře, tak se Orbán vyjádřil, že nikoliv, že tomu diktátu neustoupí. Nevím, jak se tomu dá neustoupit, nedovedu si to dost dobře představit a mám z toho strach, jak to dopadne.
1: Tak pane prezidente, já bych chtěl na závěr dnešního dílu říci, že vy jste včera 19. oslavil krásné narozeniny. Vím, že také byla oslavička u vás v institutu a já bych vám chtěl popřát za celý tým XTV, za všechny kolegy, za paní Andreu, za pana Jakuba, vůbec za to naše pevné jádro. A my vám společně přejeme zejména pevné zdraví a hodně inspirace. Společně si přejeme, abychom pořadu, pane prezidente, natočili ještě co nejvíc dílů. A máme tady pro vás maličkou pozornost,
0: ne.
1: Abyste věděl, že v XTV na vás myslili.
0: Vypadá to alkoholicky.
1: No já nevím, jestli to můžete těm divákům udělat, že jim to neukážete, ale vlastně na druhou stranu je to na vás. Tak my jsme rádi, že...
0: To já vy určitě jste pečlivě vybírali, takže no, teda...
1: Víte, že jsme opravdu pečlivě vybírali.
0: A neumím to
1: a že dokonce, že jsme se dokonce mírně kolem toho pošťuchovali. Jo, jak vy říkáte, že když vás někdo naštve, tak vy říkáte, on mě zazlobil nebo pozlobil tím či oní. Tak
0: jak to mám takhle? Aha,
1: nakonec vyhrál zásadní hlas našeho pana jednatele a my teď všichni jako svorně doufáme, že jsme neudělali chybu, ale není to zas nic. Tak
0: To vypadá vznešený.
1: Vznešeně.
0: Alkohol.
1: A říkali jsme, že několik dnů na nás můžete mít hezkou vzpomínku.
0: Ne, to je určitě zakapa, tak to je Nicaragua, že jo? Ne, Guatemala. Ježiš, to je krásný koňak rum.
1: Všechno nejlepší, pane prezident. Těšíme se na příště.
0: Děkuji moc krát, tak to bude veselo na příště.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl, jako vždycky, pan Václav Klaus.

může stát každý den chodbou za Úsvitu. Předbíhám vlastních nohou pár, myšlenky chodí po Wall Streetu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
3: No,
2: už vás nechám mluvit.
3: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
2: A nemalá. Nemalá inflace.
3: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
2: Takže vzácné bude všechno na F.
3: Na F. Teď je to na F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: Bernard netušil, že se do Korpony někdy vrátí. Rozhodně to původně nezamýšlel. Vlastně se tam nikdy nehodlal vracet. Do Korpony se poprvé podíval před několika lety, přesněji 5, když se tam vydal převzít dědictví rok potom, co se dozvěděl, že tam zemřel jeho otec Theobald Václav Schiller a byl to poněkud problematický pobyt. Téměř 20 let, právě od chvíle, kdy se otec odstěhoval do Korpony a jeho nechal v Praze u strýce, svého rodiče neviděl a v podstatě o něm neměl žádné zprávy. Vzpomínal si na něho jako na suchopárného divného pána, který na dítě stále křičel, takže mu příliš nechyběl. Jeho snaha o kontakt se omezila na 2 nebo 3 pokusy požádat otce o nějaké peníze. Ale dočkal se jen informace o tom, že adresát jeho psaní převzal. To pouze znamenalo, že otec je živ a nemá v úmyslu mu nic dát. Teď už nebyl živ ani strýc, ani otec. Bernard z Prahy po studiích odešel do Lipska k nakladateli Ríčemu a nastoupil v jeho redakci. Proto ho také zpráva o otcově smrti tak dlouho hledala. Bernard netušil, jaký asi tak mohl jeho pozapomenutý otec, o kterém věděl, že přišel o peníze při státní půjčce, anebo to aspoň sám říkal, nabít v Korponě majetek. Ale za víc než 10 nebo kolik let se snad něčeho domohl a žádná zpráva o tom, že by se snad oženil podruhé, k Bernardovi nepronikla. Takže se odebral do záhadných Horních Uher, jakožto jediný dědic a doufal v nejlepší. Onen problém jeho pobytu v Korponě spočíval hlavně v tom, že Bernard byl po celou dobu čekání na rozhodnutí úřadu nepřetržitě opilý. Seznámil se totiž hned první večer v krčmě se 2 nesympatickými mladíky, kteří také neměli co dělat, a tak to potom dělali společně. Jmenovali se nejspíše Šándor a Hansi, ale jíst si tím nebyl. Oba si navzájem stále říkali jen signore, ačkoliv z Itálií neměli nic společného. O otci se toho mnoho nedozvěděl. Zdálo se, že se věnoval zprostředkování nějakých obchodů s pozemky, stýkal se jen s málo lidmi, v posledních letech života byl nemocný a zemřel zřejmě sám. Opravdu se neoženil, vlastnil malý domek, živil se jako nájemný písař, ale v posledním roce života se zadlužil. Bernard bydlel v maličké špinavé světnici nad hospodou a tam mu asi po 2 týdnech došlo pozvání do kanceláře městského fiškála. Bernard byl opilý a mnoho si nepamatoval, ledaže v kanceláři se za stolem pohupoval na křesle ošklivý tlustý pán a krájel si nožem na úředních papírech špek. Kostky špeku si špičkou nože vkládal do úst se špatnými zuby. Bernard mu popřál dobrou chuť. Tím však přátelská komunikace skončila. Dozvěděl se, že dědický soud už rozhodl a slavné dědictví mu bude vydáno, načež obdržel 61 zlatý a 7 grošů a když protestoval, byl z úřadu dosti brutálně vyhozen. Byl by přísahal, že ho soudní sluha dokonce nakopl. Nejvíc mu ublížilo, že vyhrožoval stížnostmi ve Vídni. Muž se špekem mu ukázal šuple plné neotevřených a nečtených dopisů s různými úředními pečetěmi a pravil, že tohle on dělá s pitomými vídeňskými papírky. Pak zavolal sluhu. Ten vzal Bernarda za límec a vyvlekl ven.
1: Ište nevele, načágo šúr, zabouchl za ním soudní sluha vrata.
0: Bernard seděl chvilku v prachu ulice, s očima plnýma slz steku. Slzel a nadával na blbé Maďary a špinavé vesničany, dokud si nevšiml, že se mu smějí bosé děti. Pak odešel do hospody. 61 zlatý ho pálil v kapse.
1: O, signor Bernard, zvolal jeden z jeho 2 kumpánů, místních fešáků neurčitého mládí, stejně opilých jako on. Máš za co pít?
0: A taky mám proč, odpověděl.
1: Pili 3 dny, proto bylo všechno popletené, jako kdyby ani neměl hlavu. Táhli z hospody do hospody, splývali mu dohromady do jediného sešlého pajzlu, sklenky do jedné sklenice a jídlo do jediné klobásy. Nakonec Bernarda zavedli na koňský trh, na louce u městské brány. Byly tam stánky s jídlem a vínem, stánky, kde trhovci a řemeslníci prodávali koše a hrnce, bylo tam pracoviště kovářů, ohniště, kovadliny a také stany, ve kterých se pilo a jedlo. Kovadliny dělali hluk a hrálo tam i několik muzikantů. Handlíři předváděli své koně v kroužcích zájemců, nutili je klusat, spínat se, ukazovali jejich zuby, vykřikovali ceny a všelijak lákali zákazníky. Koně všech barev, velikostí, klisny, hříbata, tažní i jezdečtí vůbec netušil, že existuje tolik různých možností. Chvíli si sám připadal jako jeden z koníků na prodej. Zdálo se mu, že opilci také řechtají. V některé hospodě se k ním přidal mužík s houslemi, možná si ho Bernard za 2 zlaté najal, když o tom tak později přemýšlel, a kdykoliv chtěli, hrál jim, co si přáli. Motali se od stanu ke stanu a pokřikovali, patrně si za nimi občas někdo odplivl. Největší zájem na trhu budil kruh, ve kterém grošovaného hřebce s růžovými nozdrami prováděla velmi snědá černovlasá dívka, jež zaujala i opilého Bernarda a jeho neméně opilé kumpány. Byla bosa, měla barevnou vyklenutou halenku a potištěnou sukni, tmavé vlasy, několik pestrých skleněných náhrdelníků. S bílým koněm vytvářela efektní kombinaci. To je krásná ženská, řekl Bernard a trochu škytl. Je to cikánka, pravil Šándor nebo Hansi. No a? Odpověděl Bernard. Ty je neznáš, ušklíbl se Hansi nebo Šándor a také trochu škytl. Dívka koně zastavila a poplácala po krku. Kůň zafrkal a dotkl se jí chřípím. Vysoký mladý cikán s černým knírem, který Bernardovi připomínal dravce či šelmu, dívce něco řekl, muži kolem něho pochválně zašuměli. Dívka odvedla koně do středu kruhu a poklepala mu bičíkem na přední kolena. Kůň pohodil hlavou, jako kdyby se usmál, zahrabal jednou nohou a pak poklekl předníma nohama. Lidé tleskali. Bravo, zařval Bernard jako v divadle. Potom vysoký cikán s knírkem převzal hřebce od dívky a začal předvádět jiný kousek, kterému říkal leváda a také tvrdil, že kůň je přímo z Lipice. Kůň se vzpínal na zadní a hrabal předními ve vzduchu.

dívka se náhle usmála, zdálo se, že má v ústech asi o 10 zubů víc než běžný člověk a také mnohem větších, ačkoliv měla ústa zároveň malá a chňapla po minci tak rychle, jako kdyby mu jí z ruky sfoukl vítr. Mávla na mužíka s houslemi, křikla něco, čemu Bernard nerozuměl, ale asi to byl název nějaké písně, a mužík začal hrát. Hrál rychlou a nezvyklou, aspoň pro nezvyklé Bernardovi uši, melodii a dívka začala tančit. Také rychle. Bernardovi se zdálo, že otáčí i jeho hlavou, ale ve skutečnosti se jen otáčel za ní. Šándor a Hans tleskali a dupali do rytmu, snad i falešně zpívali. Oni tu melodii ovšem znali. Bernard se pokoušel tančit s cikánkou, ale nestačil jí. Trochu se mu pletly nohy. Cikánka ho odstrkovala, chtěla tančit sama. A tak se přihodilo, že jí Bernard nějak chňapaje po ní, sám netušil jak, roztrhl tenoučkou halenku. Svět se zastavil, protože před Bernardovými opilými zraky se objevila nejkrásnější ňadra, jaká kdy viděl. Je třeba poznamenat, že jich zase tak mnoho neviděl. Pohled to byl božský a cikánka si toho byla vědoma. Svět stichl v úžasu. Přidej zlatej, gádžinko, máš ho v kapse, čarodějnice vidí i skrz kamennou stěnu, křikla na něj. On začal hledat v kapsách, ona tančit nepřestávala, ta nádherná prsa se před ním božsky pohupovala, nemohlo to trvat moc dlouho, ale následoval zmatek. Vysoký cikán s knírem se náhle objevil před ním, tentokrát bez koně, co si se mu přiblížilo k oku, Bernard ucítil ránu a bolest v obličeji, zřejmě upadl, načež si uvědomil, že mu teče krev z nosu. Vstal, uviděl, jak ta dívka pronásleduje Šándora nebo Hanse, který jí vzal tu roztrženou halenku, prsa se jí tak malebně pohybovala, jako když gepard pronásleduje mladou antilopu. Přihlížející řvali nadšením a překáželi, jenže scénu pokazil tentýž vysoký mladý cikán s knírem, který Hansovi nebo Šándorovi podrazil nohu, vytrhl mu halenku a hodil jí cikánce, něco na ní křičel asi cikánsky, ale pak někdo zapráskal bičem a bylo ticho. Bernard mezi tím znovu upadl, zřejmě ho zase někdo uhodil. Pro jistotu už nevstával. Mezi cikánskou dívku s božskou hrudí a vysokého hrubce s knírem vstoupil nějaký starý, zřejmě velmi důležitý cikán. Měl veliké břicho, úžasné nakroucené impozantní kníry a licousy, viselo na něm několik zlatých řetězů z přívěsky, v jednom uchu měl těžkou zlatou náušnici a v ruce bič. Bičem ukázal dívce i mladíkovi, aby přišli k němu. Cikánka se rychle oblékla do halenky a přidržovala si ji na hrudi levou rukou. Něco řekla, ale starý cikán jí vrazil facku, jakmile se přiblížila na dosah. Dívka ani nemrkla, jen sklopila oči. Bernard si povšiml, že měla dlouhé řasy. Po facce se otočila a mlčky odcházela někam směrem k vozům, kde byly uvázaní další koně a kde hořely ohně pod kotly. Starý cikán se chvilku ještě hádal s mladým cikánem, ten ale jen několikrát zavrtěl hlavou. Starý cikán ho pak rozhněvaně od sebe odstrčil, mladý co si pronesl na protest, starý mu pohrozil bičem, mladý mávl rukou a zamířil ke grošovanému hřebci, jehož zatím drželi dvě cikánské děti. Také měli hnědé oči. Starý, zlatem ověšený cikán se hluboce uklonil před Bernardem, který si držel otékající oko. I starý cikán měl hnědé oči. Promiňte, pane, řekl cikán, to všechno byl omyl. Aranka je hloupá a András pitomý. Je od vás hezké a laskavé, že jste ho rovnou nezabil. Dovolíte? Než se Bernard stačil vzpamatovat, přitiskl mu vznešený starý cikán na oteklé oko velkou zlatou minci, přívěsek jednoho ze zlatých řetězů, které ho zdobili, a zatlačil. To pomáhá, vzácný pane, usmál se. A všichni kolem se úlevně zasmáli také. Bernard nevěděl, zda se mu chce brečet nebo smát, ale zlato bylo chladivé a tak si je držel na oku a neřekl nic. Ozvali se výkřiky. Grošák, jehož předtím předváděla cikánka, se totiž dětem, které ho drželi, ve zmatku vytrhl a pádil mezi uskakujícími lidmi pryč. Vysoký mladý cikán se za koněm rozběhl, pískal na něho jako na psa, ale zvíře si ho nevšímalo. Cikán si vzal svou minci a odešel.

Vlastně jediný obraz, který se Bernardovi později tu a tam vracel, byla ta úžasná dívčina snědá ňadra a potom trochu rozmazaná půvabná vzpomínka, jak grošák docválal k bílé klisně přivázané u jednoho vozu a jak se oba koně dotkli nozdrami, jako kdyby se líbali. Jel zpátky do Lipska, na dostavníku seděl vzadu, na zadním sedátku bez střechy, protože už měl jen asi dva zlaté a také jeho modré oko vzbuzovalo přílišnou pozornost. Naštěstí až do Lipska ani jednou nepršelo. Mělo to být velice horké léto. Ještě před odjezdem si vzpomněl, že neviděl otcův hrob. Za dva groše se hrobníkovi zlepšila paměť a zavedl ho k malému násypu s křížkem a sotva čitelnými písmeny. Bernard se nad hromádkou hlíny pokusil si otce představit s jeho starostmi, radostmi i neštěstími, o kterých nevěděl nic. A to, co z něho teď asi pod tou hlínou zbylo. A napadlo ho, že lidé si Boha museli vymyslet, aby se nezbláznili všichni.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Tomáš Nielsen je právník, aktivní občan, to je potřeba taky říct, a první místo předseda strany pro 2022. No a teď také kandidát do Senátu na Vysočině a je potřeba zmínit, že proti panu Vystrčilovi. Je porazitelný Miloš Vystrčil, dnešní předseda Senátu, co myslíte?
2: Tak já si myslím, že od toho jsou volby, aby voliči rozhodli, kdo bude tím dalším senátorem. Nevidím důvod, proč by kdokoliv neměl být porazitelný.
1: No a když tam jezdíte po tom regionu, hovoříte s občany, co slyšíte?
2: Tak asi to nejzajímavější je, že oni vlastně úplně rezignovali na politiku a na politiky, protože mají takovou, řekněme, dlouhodobou zkušenost, že ti politici žijí v jakési vlastní bublině a nestarají se o reálné potřeby lidí. Takže to, co třeba já vnímám za jednu z nejdůležitějších rolí senátora, je, že by měl být zástupce těch voličů, měl by být někým, kdo přenáší a řeší ty jejich problémy na celostátní úrovni, a já mám pocit, že lidé to dlouhodobě necítí.
1: Mm-hmm. No a když tedy hovoříte s občany, tak co jsou ty problémy, které oni na vás kladou? Říkají, jeďte tam, vyřešte to.
2: Tak já myslím, že řeší samozřejmě takové ty obecné problémy, co řešíme všichni, energetická krize a tak dál, ale to, co je hodně vidět v těch menších městech a v obcích, je například nedostupnost zdravotní péče. Prostě lékaři do těch regionů nechtějí, byť mají různé, řekněme, lákavé podmínky, jak se tam zabydlet a tak dál, takže ta nedostupnost lékařské péče je velký problém. Pak je vidět, že se třeba i mladé rodiny často stěhují z obcí, z venkova do měst, protože nemají buď dostatečnou nabídku práce, zemědělství nefunguje tak, jak by mělo. Těch problémů je obrovská řada, ale myslím, že tohle jsou takový ty nejklíčovější. Možná ještě zmíním jeden, a to je doprava. A to z hlediska nejenom obslužnosti, to znamená fungování prostě dopravy mezi krajským městem a městy a obcemi kolem, ale i je tam řada regionů, kde kamiony vlastně objíždějí takové ty placené úseky a projíždějí těmi obcemi a jsou skutečně města a obce, která jsou přeplněná těmi kamiony.
1: Jak dobře ten region, kde kandidujete, znáte?
2: Tak seznamuju se s ním dlouhodobě a jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli už dokážu definovat ty základní problémy. Navíc to, co jsem udělal už asi před měsícem a půl, tak jsem napsal mail vlastně všem starostům, ono je to asi 141 obcí. A nabídl jsem jim, že pokud budu zvolen, tak se s nimi chci každý měsíc scházet, protože oni znají ten region. A tam je možná důležité ještě říct jednu věc. Málo kdo to ví, ale ten senátní obvod je vlastně takový, já to řeknu možná lidově, takový paskvil, protože on kombinuje dva kraje dohromady. Vlastně kombinuje i hranici nebo část Moravy, část Čech. Takže to vlastně ani není jeden region. Tam do toho zasahují dvě krajská města a tak dál. Dokonce třeba České Budějovice, které jsou krajským městem Jihočeského kraje, tak zase nejsou v tom obvodu. Takže on to není jeden region, jsou to různé oblasti, ale znova říkám, já si myslím, že to nejdůležitější je prostě tu komunální politiku přenést na tu celostátní úroveň. To znamená bavit se s těmi lidmi, a to jsou starostové.
1: Co vám odepsali starostové, jak reagovali?
2: No, přiznám se, že jsem dostal asi 4 odpovědi, z nichž 2 tedy slíbili, že dorazí, jeden to odmítl a paní primátorka se ústy své kanceláře omluvila, že nemá čas.
1: Primátorka
2: Jihlavy. A je pravda, že já jsem to tehdy bral tak, že jsem si říkal, že se nechtějí zapojovat do nějakých předvolebních politických her, ale pak, když jsem začal objíždět ty oblasti a zejména ty menší obce, tak jsem zjistil, že prostě tam ti starostové mají úplně jiné starosti. Oni se skutečně věnují tomu, že nemají prodejnu a potřebují zajistit prostě pojízdnou prodejnu a tak dál. Ale já věřím tomu, že i tím kontaktem, který s něma teď mám vlastně po těch cestách, že se tohle z toho dá dosáhnout a skutečně prostě s nimi mluvit.
1: Vaše jméno se objevilo v médiích poprvé nějak veřejně v souvislosti s covidem a s opatřeními v jaké fázi je to teď? Do jaké míry vás to ještě trápí?
2: No, pro mě ten covid vlastně byl jenom takovou ukázkou toho, kam jsme to vlastně v té společnosti dotáhli. Já jsem se tomu začal poprvé věnovat vlastně už od konce března 2020, kdy jsem zjistil, že řada právních předpisů, které jsem ani nikdy nevnímal, jako že jsou nějak rizikové, typicky zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a podobně, tak obsahují určité mezery, kterých najednou ty vlády začaly zneužívat. To znamená, k té otázce, já to vidím tak, že jedna věc je COVID tu jako právní téma, teď nemluvím o tom zdravotním, pořád máme tu pandemický zákon, Evropská unie se připravuje na různé kampaně, na očkování a tak dále, takže ten problém tady pořád je. Ale vedle toho, to, co vidíme, je, jak se ta současná vláda inspirovala tou předchozí a začíná upravovat zákony, tak, aby pokud se nám třeba povedlo v tom minulém období zrušit některá opatření nebo nechat soud, aby je označila za nezákonná, tak aby se to nestalo, prostě aby vychytali ty formální věci a aby ta vláda mohla omezovat naše životy jakoby legálně, když to tak řeknu.
1: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně teď stojíte o to, aby to, co bylo, aby zůstalo, ale mělo to právní rámec.
2: No, já primárně bych byl rád, aby se to zákonodárství v podstatě změnilo právě v reakci na to, co jsme zažili ty poslední dva roky. To znamená, za prvé, absolutně selhala soudní ochrana. My jsme byli mnohokrát u soudů a nejenom my, ale spousta dalších právníků a viděli jsme všichni, co se stalo. Buď soudy zrušily nějaké opatření, ale dali vládě třeba 3 dny na to, aby zavedla vlastně úplně to samé, jenom s malou formální obměnou. A nebo nejvyšší správní soud označil nějaké opatření za nezákonné, ale už platilo dávno jiné. To znamená, pro mě soudní ochrana je něco, kdy moje právo je ohroženo a soud zasáhne tak, aby mě to ochránilo. A to se ukázalo, že vůbec neexistuje. Jo, takže já si myslím, že nejdůležitější je inspirovat se tou dobou a podívat se na ty právní předpisy a upravit je natolik, aby to pro příště fungovalo. Jo, abychom nemohli zavírat školy, abychom nemohli zavírat podniky, pokud proto není jasný důvod. Jeden z těch mých požadavků v těch volbách je, že chci do politiky přinést odbornost a hlavně pluralitní diskuzi odborníků, protože tam naprosto chyběla.
1: No a teď nám teda vysvětlete, v čem spočívá váš spor s Českou televizí.
2: Tak já bych možná mohl rozdělit na 2 části. Můj obecný spor nebo můj obecný problém s Českou televizí je ten, že prostě neplní své zákonné povinnosti. Paragraf 2, odstavec 2 zákona o České televizi jasně stanoví, že má zprostředkovávat informace tak, aby si lidé vytvořili vlastní názor a ona to podle mého názoru nedělá. Ale možná narážíte na spor, kde Česká televize v pořadu Newsroom koncem loňského roku označila Zdravé fórum, což je platforma, kterou jsme založili s několika dalšími lidmi, za dezinformátora, dezinformační web a podobně. A tam spočívá ten spor vlastně v tom, že Česká televize tak učinila, aniž by dala komukoliv z těch dotčených lidí právo se k tomu vyjádřit. A dokonce aniž by ten svůj názor, který prostě v tom newsroomu zazněl, opřela o nějaké smysluplné argumenty. To bych řekl, že je ta hlavní podstata. Česká televize v podstatě označila za dezinformátora skupinu lidí, aniž by měla jediný argument, proč si to myslí, to je jedna věc, ale zejména, to já považuji za klíčové, aniž by dala možnost té druhé straně se vyjádřit.
1: V této chvíli je to u soudu.
2: Je to tak.
1: A nebudu se vás ptát, jaký předpokládáte vývoj, ale jaké budete dělat kroky?
2: V rámci toho soudního řízení je to tak, že máme nařízeno první jednání. Já jsem popravdě řečeno trošku doufal, že Česká televize ve chvíli, kdy, protože my jsme podávali žalobu, ale současně i stížnost k Radě České televize, tak ve chvíli, kdy nám Rada České televize dala za pravdu, tak jsem tak nějak věřil, že se vedení České televize ozve a bude chtít tu situaci nějak řešit mimo soudně. To se nestalo, takže teď budeme sledovat, jak bude probíhat ten soudní spor a budeme prostě chtít, budeme žádat nějakou nápravu té situace, protože ta věc se dotkla řady lidí velmi osobně a to je něco, co prostě nemůžeme jen tak nechat být.
1: A vidíte, takový pořad Newsroom, samý prestižní novináři tam pracují a moderátoři a taková věc, nakonec to skončí u soudu. Co vy chcete po České televizi, aby to dopadlo?
2: Já možná pak se ještě vrátím k té prestižní novinařině, jo. Ale jedna věc je, tak zákon nám dává nějaké možnosti, co můžeme požadovat, ať už je to omluva nebo nějaká finanční satisfakce a tak dál. Mimochodem, to mě i přivedlo k myšlence, že by bylo dobré trošku upravit i to zákonodárství, protože když vám po 2 letech se někdo omluví, tak už skoro ani nemáte zájem, aby se o tom mluvilo. Myslím si, že to je neúčinné. Takže to jsou ty požadavky, řekněme, které nám umožňuje právní řád v současné době. No a s tou prestižní novinařinou, Já si prostě myslím, že novinář by měl být skutečně ten, kdo zprostředkovává informace lidem, kdo se ptá, kdo má takové ty hloubavé provokativní otázky, a ne někdo, kdo si vytvoří vlastní názor a ten prostě do veřejnosti pumpuje. Takže prestižní v tom smyslu, že jsou tam lidé, kteří mají jméno, které veřejnost zná a vnímá to, ano, ale bojím se toho slova novinář. Já se bojím, že u nás zmizeli novináři.
1: A nezáleží to ještě na žánru?
2: Určitě ano. Já nemám nic proti komentářům, nemám nic proti tomu, ale je potřeba, aby to veřejnost věděla. Aby veřejnost věděla, tohle to je pořad, nebo tohle je moment, kdy já sděluji svůj názor. Druhá věc je, tohle to je situace, která už se týká zpravodajství. Navíc, a to možná je věc spíš odborné diskuze s novináři, se odborníky na žurnalistiku, tam by vlastně mě zajímal třeba i váš názor, jak moc vůbec by měl novinář sdělovat svůj vlastní názor, jak moc už tím neovlivňuje to veřejné mínění. Právo na svobodu projevu má, ale nevím, jak moc se to, dejme tomu, může příčit nějaké profesionalitě, ale znova říkám, to už není právní téma, to je spíš odborné mediální.
1: Vy jste, pane Nilsene, mimo jiné v řadě zajímavých vyjádření a tak řekl větu, a to jsme u toho, už jsem mluvil o nutnosti reformovat veřejnoprávní média. Jak byste reformoval?
2: Tak těch...
1: Představte si, že už sedíte v tom Senátu, přinesete nějaký zákon.
2: Tak já si myslím, že první věc, která je klíčová, je financování veřejnoprávních médií, protože nedávno jsme slyšeli požadavek na zvýšení koncesionářských poplatků a podobně. Já jsem přesvědčen, ale je to otázka nějakých auditů a tak dál, že Česká televize prostě by se mohla nějakým způsobem zeštíhlit a zefektivnit. To je jedna věc. Druhá věc je...
1: Jinými slovy, že by stačilo méně peněz.
2: No, ano,
1: to mám rozumět.
2: Není to otázka peněz, je to otázka celkového fungování. Prostě myslím,
1: no, mluvíte teď o financování.
2: No, o té ekonomické stránce. To znamená, ale musí to jít ruku v ruce prostě s nějakou reformou, skutečně i tou organizační. Druhá věc je, já už jsem to, naznačil, zákon jasně stanoví úkoly nebo cíle veřejnoprávních médií a ty nejsou naplňovány. To znamená, je potřeba zavést nějakou diskuzi i mezi právníky, ale zase i mezi odborníky na žurnalistiku. Jakou roli by veřejnoprávní televize vůbec měla mít? Jo, už jsem slyšel spoustu názorů, že ji nepotřebujeme a podobně. Já si třeba myslím, že veřejnoprávní televizi potřebujeme, ale pojďme o tom diskutovat. A druhá věc je, jak zajistit vynutitelnost toho práva. To znamená, jak vnést nějakou, řekněme, osobní odpovědnost vedení těch jednotlivých redaktorů s tím, že současně je potřeba samozřejmě udržet nestrannost, nezávislost té televize. Jako, není to jednoduché téma, ale myslím si, že to je nezbytné, protože dokud Česká televize nebude informovat objektivně a nestranně, tak bude ovlivňovat veřejné mínění místo toho, aby dávala možnost lidem udělat si vlastní názor.
1: Dobře, pane Nilsene, ale vy se ucházíte o místo v Senátu, vy chcete být zákonodárcem a říkáte, že je nutno reformovat ta média veřejné služby. Tak se ptám, jak?
2: Znova říkám, je to...
1: Co kdybych byl voličem tam u vás? Pro mě je to důležité téma. Zatím jste řekl zeštíhlit a vysvětlil jste proč.
2: Tak. A druhá věc je skutečně prostě podívat se na ten zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlasu, na to, jak funguje Rada České televize, jaké má kompetence a podobně. V tuhle chvíli je to opravdu otázka nějaké diskuze mezi odborníky právě proto, že zase já bych nerad udělal to, že upravíme zákon způsobem, kterým místo toho, abychom otevřeli pluralitní diskuzi, tak naopak třeba zavedeme nějakou formu cenzury. Ale to, co vím, je, že prostě tak, jak funguje Česká televize, tak prostě takhle to nemůže pokračovat dál.
1: A ve vašich očích do budoucna by se to mohlo financovat jak veřejná mediální služba? Mandatorním vlastně výdajem ze státního rozpočtu, anebo na bázi dobrovolnosti, nebo zachování těch koncesionářských poplatků, což je vlastně daň?
2: Ono to souvisí asi právě s tou rolí České televize. Ve chvíli, kdy bude mít nějakou, jako řekněme, roli podpory plurality názorů a tak dál, tak si dovedu představit, že se prostě každý občan, který tu Českou televizi nějakým způsobem využívá, bude podílet na jejím financování. Ale na druhou stranu si dovedu taky představit to, že jo, myslím si, že nejde až tak o tu formu toho, jestli to bude daň přímá, nebo to bude nějakým jiným způsobem. Myslím si, že by bylo poměrně fér, aby za Českou televizi platili ti, kdo ji užívají. Na druhou stranu zase, můžeme se pak bavit o tom, že veřejnoprávní média mají důležitou roli třeba v krizových situacích. A jako, myslím si, že jedna věc je ten způsob financování, druhá věc je ten objem peněz, které vůbec ta veřejnoprávní televize potřebuje. A musím se přiznat, že když například sedím v tomhle studiu, nebo když jsem byl v různých dalších rádích a podobně, a pak vidím ty obrovské prostory a ty kvanta personálu, které Česká televize má, tak je to něco, kde jako vidím naprostou nevyváženost a neefektivitu.
1: Vy jste, pane Nilsene, už tak trošku tady zavadil o peníze, o finance v několika významech. Řekněte mi, jste spokojený s tím, jakým způsobem je zastropována cena energií teď nově?
2: Já už se skoro zdráhám komentovat
1: nebo
2: cokoliv.
1: Nebo bude, abych to řekl přesně.
2: Zdráhám komentovat cokoliv, co vláda zavede, protože to je skutečně talent z těch možných řešení najít to nejhorší. A mě třeba hrozně překvapuje, mám pocit, že dokonce nedávno pan ministr Síkela, nevím, jestli ve sněmovně prohlásil, že stropování cen energií, tak jako to udělal maďarský premiér Orbán, že to je cesta do pekel. A dneska vlastně se vydali tou maďarskou cestou, takže podle mě to nejenom, že to není řešení, ale podle mě to je zase další hřebíček do rakve české ekonomiky.
1: Proč?
2: Protože zatímco, já to uvedu třeba na jednoduchém příkladu, prostě ve chvíli, kdy vyrábíme pomocí jaderných elektráren elektřinu za nějaký náklad a místo toho, abychom ji prodávali českým občanům a českým firmám za tu nákladovou cenu s nějakou přiměřenou marží, tak ji vlastně prodáváme za mnohonásobně vyšší cenu. A to znamená, my vlastně teď tím stropováním nemotivujeme k tomu, aby ta elektřina se prodávala za nějakou rozumnou cenu, ale vlastně jenom kompenzujeme ty zisky soukromých firem ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní. Jo? Je velký rozdíl mezi tím, když nakupuju něco draze a prodávám to levně a pak to kompenzuju z peněz daňových poplatníků, než když něco prodávám levně a naprosto uměle šroubuju tu cenu nahoru.
1: Dobře, ale to zastropování, tak jak jsme je teď zaznamenali v médiích, tak to ten problém aktuálně nebo dočasně řeší?
2: No, jako neřeší ho v tom smyslu, že za prvé to zastropování samo o sobě stejně bude znamenat obrovské zvýšení cen. Ale druhá věc, a ta je klíčová, my na to prostě nemáme peníze. Vláda vyčlenila 130 miliard, nebo se mluví o takovéhle částce, ale prostě to jsou prostředky, které můžou vést k tomu a pravděpodobně povedou k tomu, že obchodníci zase vyšroubují ty ceny nahoru. A my prostě ty obrovské kvanta peněz, ty protečou úplně šíleným způsobem. A to znamená, že nejenom, že nevyřešíme tu energetickou krizi, ale současně zadlužíme nejenom nás, ale naše děti a vnuky do budoucna. Jo, a přitom ta řešení, naši odborníci už od listopadu 2021 navrhují řešení energetické krize, protože to není žádná novinka, to skutečně jsme viděli už na krachu Bohemia Energy, ale vláda k tomu byla hluchá. Takže já po tom, co 3/4 roku vláda nic nedělala a teď vybrala vlastně nejhorší variantu, už to vlastně ani nechci komentovat. Já si myslím, že
1: to jsou naši odborníci.
2: Tak jsou to, já třeba v té naší straně Právo, respekt, odbornost jsme vytvořili energetickou skupinu, kde máme pana Noveského, pana Janečka, další lidi, kteří prostě se energetice věnují 20, 30, 40 let. Vůbec se nezdráháme tomu udělat větší odbornou skupinu, pokud někdo oponuje jejich názoru, pojďme o tom diskutovat. Ale prostě ta řešení jsou z nějakého důvodu ta vláda k tomu byla úplně hluchá a paradoxně začala jednat teprve ne za 5:12, ale v půl jedné.
1: Je ten problém dočasně vyřešen teď?
2: Já jsem přesvědčen.
1: Alespoň přes volby tedy?
2: To je dobrá otázka. Podívejte se, když vláda udělá něco, co je dobrého, tak si nebude najímat za 23 milionů mediální kampaň, aby přesvědčila lidi o tom, že to je dobré. Já se bojím, že jste možná udeřil hřebíček na hlavičku v tom, že je to spíš předvolební kampaň, než cokoliv jiného.
1: Za týden budou volby skoro, ne?
2: Je to
1: za týden a jeden den. Předpokládám, že stoupá nervozita. Vy teď jako se vracíte do regionu, máte tam nějaké debaty. Mě by zajímalo, jestli jste se už sešel v nějaké debatě s panem Vystrčilem.
2: My jsme byli teď nedávno v pořadu, nevím, jestli můžu zmínit
1: televizi.
2: TV Nova má internetové vysílání, takže tam jsme byli v diskuzi.
1: A dobře to bylo?
2: No tak to já myslím, že každý divák se na to může podívat dál. Já jsem přesvědčen, že to jenom potvrdilo to, co říkám teď v souvislosti s tou energetickou krizí, že prostě vláda nemá řešení. A já třeba osobně nemám vlastně nic proti panu Vystrčilovi. To, co proti čemu něco mám, je to, že si myslím, že prostě ty vládní představitelé nebo představitelé vládních stran by prostě v tom Senátu neměli být. Protože pak ten Senát ztratí smysl. Ve chvíli, kdy máte ve vládě, ve sněmovně a v Senátu lidi, kteří hlásají stejný názor, tak je to 81 lidí, kteří jsou úplně zbyteční.
1: A tak navíc on je ještě ten Tajvanec, ne? Je to ten pan Vystrčil?
2: Tak jako ano, ale...
1: Já si říkám, s jakým pocitem vlastně ti občané, voliči, do toho jdou na Vysočině, když on se prezentuje jako Tajvanec.
2: Tak zaznívá to tam. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsem slíbil, že nebudu před volbami nějak jako napadat ty ostatní kandidáty, ale jo, tak ta přezdívka se poměrně ujala. A možná to ale obrátím trošku jako zase k něčemu pozitivnějšímu, že si fakt myslím, že ten senátor by neměl řešit globální politické problémy, ale skutečně měl by se zabývat tím, aby senát kontroloval ústavnost, aby prostě dohlížel na to, jaké zákony přijímáme a aby přenášel tu komunální politiku do té celostátní úrovně. Jeden příklad za všechny, mluvil jsem o té dopravě, prostě pokud jsme zavedli možná zřejmě nefunkční systém elektronického mýta, to nevyřeší starostové, to nevyřeší ani hejtman, to je potřeba řešit celostátní.
1: Držím palce a doufám, že se uvidíme třeba před druhým kolem. Nashledanou.
2: Děkuji moc.
1: Naším hostem byl Tomáš Nilsen.

0: pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Koupil jsem si v outletu outfit, něco na outdoor, hlavně na treky, na dance party.

Společnost Seven Red uvádí Alena Vitásková, Solární baroni, Vrazi v taláru. Čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

Kapitola první. Béďa Méďa a nádraží. Stejné počasí jako tenkrát, když zavraždili Kamilu. Ne, dnešní podvečer to bylo o něco horší. Byla větší zima, která se dostávala až pod kůži, takové vlezlé sichravo, kdy neprší a přitom máte pocit, že na vás něco padá. To něco rozhodně nebyl déšť. Byla to vina. Vina za zničené životy. Béďa, jinak Bedřichovi nikdo neřekl, ať to byli jeho známí nebo spolupracovníci. Béďa jezdil pouze Mercedesem. Jiné auto neznal ani za socíku. V té době tahal, jak sám říkal, z říše, tím myslel bývalou Německou spolkovou republiku, západní Německo, staré ujetiny Mercedesů. I debil by poznal, že ta ujetina nejela asi jen cestu do komunistické vlasti. Béďovi jako soudci vše procházelo. Ani v době, kdy po normálním člověku chtěli příslušné orgány vědět, kde na to bere, po Béďovi nikdo nic nechtěl. Uměl se otáčet za každého režimu. Prostě Béďa Méďa, tak ho znali všichni, si uměl poradit. Pocházel ze staré právnické rodiny, ačkoliv se nebylo čím chlubit. Jeho děda byl jeden ze soudců nechvalně známých procesů 50. let. Hodně se snažil o to, aby mohl soudit špičky jako Horákovou, Slánského a další veřejně známé škůdce komunistického režimu. Jeho snaha nebyla vyslyšena, což ho přivádělo k zármutku, který konejšel alkoholem a mstou na nevinných. Domů chodíval večer, nalitý, jak pán Bůh káže. Jejich rodina bydlela v obrovské vile, kterou zabavili jeho spolustraníci po válce továrnické rodině. Po válce, nebylo to po válce, ale po převzetí moci komunistickým režimem. Továrník byl označen za protikomunistický živel a jeho rodina byla perzekuována. Luxusní vila s malým parkem, protože to rozhodně nebyla zahrada, byla jedním z výdobytků tohoto právníka, který zapomněl na přísahu a na spravedlnost. Tak vyrůstal malý Béďa se svým otcem, dědou, matkou a babičkou v přepichu, o který se nezasloužili. Ukradli ho těm, kteří svou prací vybudovali obrovskou továrnu, zaměstnávali tisíce lidí a také si postavili tuto vilu. Ano, oni svou prací něco vybudovali, co jim děda za pomocí práva vzal. Už od dětství bylo malému Béďovi vštěpováno, proč má spravedlnost zavázané oči, proč je spravedlnost slepá. Děda i táta si to vysvětlovali po svém, že na soudce nikdo nemůže. S tímto pokřiveným názorem na spravedlnost vyrůstal a studoval a nakonec se stal soudcem také malý Béďa. Dědictví komunistického režimu Béďa se uměl otáčet jako nikdo z jeho kolegů i v nových podmínkách. Procházel se parkem se zdviženým vysokým límcem tmavého baloňáku značky Armani, kloboukem se širokou krempou naraženým do obličeje, postava jako z mafiánského filmu 30. let. Bylo mu smutno. Byl rozlítostněný a vzpomínal i na to, jak jeho opilý děda vyprávěl se špatnou artikulací skoro každý večer. Nenechali mě soudit ty důležité, ale já jim ukážu, já soudit také umím. Zrovna dnes jsem poslal na doživotí doktora. Zítra pošlu na 25 let lékárníka nejmíň do uranových dolů, ať si zamaká. A na tom řezníkovi, živnostníkovi, tak to se také blejsknu. Není možné, aby si mě nahoře nevšimli, jak jsem zatočil s touto intelektuální cháskou. Vždycky ještě nesrozumitelně něco mlel a pak usnul v sedě u stolku, který byl vlastně taková židle bez opěradla. Říkalo se mu štokrle. To jeho brblání, když bylo ještě srozumitelné, končilo, že sice se tyto osoby ničím neprovinili, snad jen tím, že vystudovali, řádně pracovali, ale režim si nepřál mít inteligenci a živnostníky. Režim nechtěl tyto lidi potkávat, protože těmto lidem se zase nelíbil náš nový režim. Děda byl přesvědčen, že vykonává spravedlnost, když bez jakýchkoliv důkazů zlikvidoval život nejen těmto obžalovaným, ale celým jejich rodinám. Děda se cítil jako Bůh, dával to najevo
a nakazil tím i svého syna a vnuka. Jak je moc nad lidským životem nakažlivá, lidstvo zažilo ve dvou krutých světových válkách, kdy zvěrstvo konané na lidských bytostech nelze ani popsat. V době míru se neukojení jedinci zcela zbavení lidskosti a empatie pasují do pozice Boha, který by měl o lidském životě rozhodovat. Jsou to psychopati, schizofrenici, vrazi, kteří si své sebevědomí ukájí trýzněním své oběti, když ji vraždí, kteří si tu chvíli moci nad lidským životem užívají. Vraždí, dokud nejsou chyceni. Jako protipol jsou lidé, od kterých společnost očekává právě absolutní oddanost právu a spravedlnosti. Ti, kteří mají dbát o to, ještě než bude rozhodovat Bůh, aby se bezpráví na lidech nekonalo. Někteří z nich ukájí chtíč své lidské nadřazenosti. Pasují se do pozice všemohoucích. Vědomi si absolutní nepostižitelnosti, vraždí tak nějak po svém nevinné lidské bytosti. Jsou si jisti, že jim se nemůže nic stát. Ano, tak se chovají vrazi v taláru. Vrahem v taláru je i Béďa. Byl tak otupělý a zahleděný jen do sebe, že si to ani neuvědomoval. Jeho výchova, vliv dědy a otce a následný vývoj ve společnosti to všeho jen utvrzovalo, že si může dovolit všechno. Dnes měl ale moc špatný den, a to nejen v práci. Jeho kroky parkem byly loudavé, věřil, že potká tintítka. Místo, kde se schází mladí prostituti, bylo u nádraží a chlapci své zákazníky už z dálky poznali. Dnes se mu nechtělo dojít až do nádražní haly, kde si chlapci vesele štěbetali a čekali na svého křena. Přál si tintítka potkat tady v parku, naložit ho do zaparkovaného Mercedesu a odvést domů. Ale nic, park byl jako vymetený. Asi to počasí došlo zničenému Béďovi. Nerad se vydal do nádražní haly. Kluci, tak jim říkal, protože musel vědět, že ani jednomu z nich není 15. Některým z nich bylo sotva 12 let. Měl je rád, měl je tak rád, že na tom zahučela také jeho kariéra. V hloučku uviděl svého nejoblíbenějšího. Ano, byl tady a jako dítě se vesele bavil s ostatními prostituty. Béďa nechtěl jít až k ním, nechtěl, aby si toho všimli ostatní lidé, kterých byla plná hala. Tintítko ho zahlédl, klučičí výraz, úsměv a v očích otazník, zda si Béďa pro něj přijel. Béďu polilo horko jako pokaždé, když ho uviděl. V rozkroku ho začalo příjemně šimrat. Cítil, jak se jeho penis zvětšuje. Ruce se mu potily, kravata ho začala škrtit. Bál se, že se přestane ovládat a vrhne se k chlapci, kterého 14 dnů neviděl. Jen pohnul očima, kývnul jemně hlavou a odcházel. Tintítko mazal za ním jako pejsek za svým pánem, když má pocit, že si ho pán nevšímá. Béďa si ho skutečně nevšímal, ale to byl dohodnutý rituál. Asi 5 kroků za ním cupital hoch a beze slova nasedl do Mercedesu S500, černá metalíza, s béžovými koženými sedačkami, s nejlepším vybavením. Teprve tady Béďa něžně chlapce políbil, pohladil po stehnech a s péčí otce dodal, určitě si promrzlý, zapnul jsem ti vyhřívání sedačky. Jako v mrákotách uháněl Béďa do svého luxusního bytu, kde věděl, že je nikdo nemůže potkat. Z garáže vystoupili přímo do výtahu, který byl určen pouze pro jeho byt. Už ve výtahu byl v tranzu. Těšil se na dnešní večer, na noc, těšil se na tintítka, nedokázal se ovládat a svíral a objímal chlapce tak, že ho málem udusil. Tintítko byl jako z gumy, svíjel se v jeho náručí jako had, lépe řečeno jako vychytralý prostitut, protože věděl, že to Béďu ještě víc rajcuje. Z výtahu vystoupili do prostorné haly luxusního bytu s terasou, vybaveného tak, že se tu chlapci velmi líbilo. A to jídlo. Tak dobré jídlo jedl pouze u Bédi, který si dával záležet, aby na prostřeném stole nechybilo nic z toho, po čem ten chlapec prahl. Béďa se šel osprchovat a nechal chlapce, aby mohl rychle něco sníst a zahnal tak hlad.
Ten malý byl pak mnohem přívětivější a poddajnější. S plným žaludkem byl moc milý a to měl Béďa rád. Pravidelný rituál pak následoval. Béďa se poprvé udělal, když si toho malého koupal. Říkal mu, ty můj malý chlapečku, přestože poprvé mu tintítko ukázal padělaný občanský průkaz, že mu bude 18. Byla to taková chabá náplast na zvěrstvo, které na tom dítěti už téměř rok páchal. Béďa se tvářil, že tomu věří, že je tintítkovi 18 a tintítko měl pocit, že je to tak lepší. Kdyby chudák Béďa věděl, jak je ten smrad podlý a proradný, co všechno si nahrává a fotí, komu to prodává, podřízl by ho jako pod svinče. Ale to nevěděl, ba ani netušil, ani potom nepátral, ani ho to nenapadlo. Miloval chlapce bezmezně a tintítko si toho byl vědom. Dokázal vyloudit jakékoliv dárky a proto se také mohl chlubit nejnovějším a nejmodernějším typem iPhoneu, který mu Béďa bez reptání koupil a těšil se z toho, jak umí být chlapec vděčný.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
1: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
0: Jak to?
1: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
0: To vím.
1: A že jsem vám říkal, každý den vstávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
0: Dneska je čtvrtek.
1: A zpráva bude nebo nebude?
0: Dneska se ještě neví.
1: A
0: to až tak kolem čtvrté hodiny.
1: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
0: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
1: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
0: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
1: Jo?
0: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
1: Myslíte pana doktora Uhlíře?
0: Pan doktor Uhlíř.
1: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
0: No.
1: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
0: No, ano.
1: A Don Pablo.
0: Don Pablo.
1: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
0: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku?
1: To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
0: Kolik na to potřeba bitcoinu?
1: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má rozesetý po celém Česku.
0: To jo, ale
1: jo, pár bytečků třeba Mariánka. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým pitečku v Mariánka.
0: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
1: Jo.
0: Kde je ten Blažek?
1: A našli ho?
0: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák. Jo? Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
1: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
0: No je to pravda, je to tak.
2: Hraje vám Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
3: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
4: Mně se moc líbil ten titulek. Dejte nám ještě 4

roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, pane Xaver.
0: Jak se máte? Máte to znovu zmečné spolu?
1: No, na to, že už jsme všichni dva dny po smrti, tak já se mám dobře.
0: Pardon?
1: Vy to nevíte?
0: Dva dny jsme po smrti.
1: My už jsme všichni dva dny po smrti, ano.
0: Ježišmar, co to tady zavádíte za Moresi?
1: No, to já ne, to Greta Thunberg. Greta Thunberg před pěti lety publikovala, že nějaký pro jistotu nejmenovaný, ale top vědec, řekl, že pokud neskončíme s fosilními palivy, tak do pěti let lidstvo zemře. A pětileté výročí tohoto příspěvku na Twitteru, který Greta pro jistotu smazala, bylo před dvěma dny. Takže my už jsme na dny po smrti a na to se máme dobře.
0: Děvčátko nemocné, no tak co? Víte, no. Co já jsem řekl všelijakých kravin?
1: No já konečně jsem pochopila, co znamená ten název filmu Veselý život posmrtný.
0: No, ale nevím, jestli by se o tom to teď mělo žertovat.
1: To jo, jako, mělo.
0: No tak chudáci v té ponorce a tak, paní Karol, nevím. No,
1: tak my tady máme občas taky ponorku a nejsme chudáci.
0: No já vím. Já bych vzhledem k tomu, co se odehrálo u toho Titaniku, vás poprosil, jestli byste přehodnotila svoje stanovisko a do toho Chorvatska nejela. Co se může stát v ponorce, může se stát i na lehátku. Já už to vidím, jak jste tam na tom lehátečku. 20 metrů od břehu.
1: Jo, koukám do vody, jestli neuvidím trosky Titaniku.
0: No ne, explodujete, nebo implodujete.
1: Imploduje mi lehátko.
0: No právě.
1: No tak jestli budu těch 20 metrů, tak to se dá doplavat.
0: Jo, plavete dobře, jo? Mimochodem, zajímá vás, jak se mám já? Ne, to ne, to je zbytečný, ne?
1: A tak vy tady s tím vždycky nějak tak operujete, tak nám to teda pověste, že to musí být.
0: Sleduji. A dokonce navrhuju, teď už jsem napsal dopis do Apple, jestli by na ty Appleové hodinky nemohli přidat nějakou aplikaci, která by sledovala, na kolikát se to mám během dne. Protože já to teď mám na 6,9, což na mě není mnoho. Jo. Ale jak se blíží večerní stream, tak to jde mírně nahoru.
1: Ano.
0: A před spaním to mám na slabé 5. Zítra mě čeká dlouhá cesta, takže...
1: Čtyřčička?
0: No, já cestuji rád, takže tam to podle mě přileze tak 6 a v neděli stream s hostem a tam to lízne 9.
1: Ty jo, vy už to máte takhle vysledovaný. No ale na to asi nutně nepotřebujete aplikace od Apple, na to existují i prstýnky. Takový na pouti a kamínek se barví podle vaší nálady.
0: Opravdu?
1: No jo, takže když budete mít hezkou náladu, růžovou, tak budete mít růžový kamínek. Když to bude horší, tak vám to zčerná.
0: A nevíte, kde je nějaká pouť o víkendu? Kde bych to koupil?
1: No to já nevím, ale tak musíte prostě důkladně sledovat šipky, až pojedete na Moravu.
0: A víte, jak se tomu odborně říká?
1: Čemu?
0: No tady tomu, co popisujete, ty prstýnky. To jsou šmuky.
1: No to jsou šmuky, ano.
0: Šmuky. Víte, co je šmuk?
1: Vím.
0: No, to je jako... A paní kolegyně Asterová, Jitka, když jsme spolu byli na Frekvenci 1, tak ona mě naučila používat takový hezký termín, když jsme se setkali s někým, kdo byl neúplně od pohledu jako čistotný a tak, jo.
1: Byl trošku šmucik.
0: Tak byl šmucik. A to je jako ostrý šmucik. A ona říká, no, takový bylo tam a byl takový šmucik. Jako. A Asterka to umí zasadit v tu pravou chvíli, tyto věci. Tak, abyste pochopila, že se to ve skutečnosti týká vás.
1: Neříkala taky ještě občas u napetítlich.
0: To taky.
1: No. To jde tak v ruku v ruce s tím šmucigem.
0: A já ještě říkám virklich.
1: Virklich. No. No.
0: Vy mluvíte německy?
1: No, já jsem dělala němčinu dlouho, no, ale nějak mi tento jazyk bývalých okupantů nepřirostl úplně k srdci.
0: Říkala jste bývalých?
1: Jo.
0: Protože z té země, nic proti tomu, jo, nechci tady rozdmíchávat nějaké nálady, ale z těch já mám minder vertikajt komplex už mnoho let.
1: Já myslím, že řeknete, z té země nikdy nic dobrého nevzešlo.
0: A já od té doby, co jsem viděl Schindlerův seznam, nevím, proč zrovna tam se to zlomilo. Úplně nesnáším němčinu. Je hrozně je nesympatická a tak, ale nic proti Němcům. No.
1: No ale tak když projíždíte přes Německo, tak potřebujete se na té benzínce nějak objednat, že jo, kafe a párek v rohlíku, abyste tu cestu přežil. Tak jsou momenty, kdy se němčina hodí.
0: To já to vezmu přes Švýcarsko, spodem raději.
1: No dobře, ale tak tam byste tu němčinu taky užil. Nebo vládnete též francouzštinou?
0: Tam je, jak v kterém kantonu.
1: To je pravda.
0: No, to já...
1: Vy si vybíráte ty francouzský.
0: To já přijdu a řeknu purkua. To umím říct hezky, ne?
1: Já umím francouzsky říct jenom pantalon bleu.
0: A co to je?
1: Modré kalhoty.
0: Jo, vy jste ta nákupčí. A paní Karol, napadlo vás už, že my bychom si spolu měli otevřít partnerskou poradnu?
1: To mě nenapadlo.
0: Protože teď tady za náma před chvílí byli naši sledovatelé, pan Marek a slečna, a teď nevím, jak byla křestní.
1: Já vím, jak byla příjmením, a to se mi nechce
0: to
1: tady říkat, abychom
0: neříkáme,
1: jim
0: to je GDPR. No. Ona z Olomoucka, on z Jihlavska, řekněme. A na první pohled to byli milí, šťastní lidé.
1: Ano, v okamžiku, kdy jsem přišli.
0: Kdy jsem přišli.
1: Po půl hodině rozhovoru s vámi už to úplně nevypadalo.
0: Já bych řekl, že se teď stojí možná ještě někde venku a rozchází se. Ale podívejte se, jak je to hezký, když se ti mladí lidi v pravý okamžik najdou a oni mluví o dítěti, o svatbě, a my jsme to vlastně v nich podpořili. Čemu se teď smějete?
1: No.
0: Já to řeknu našim posluchačům, my jsme hlasovali, jestli mají mít svatbu, a já jsem byl pro teda. No.
1: No jasně, vy jste to vyhrál, takže se kvůli vám budou brát.
0: Ano, já si toho vážím. A hlavně jakože někdo váží cestu a přijede nás tady navštívit, já jak stárnu, tak mě tyto věci strašně potěší, paní Karol.
1: Ano. Je to hezké, že někdo váží tu cestu, přijede sem a zpátky odjíždí s balíkem nevyžádaných rad do života.
0: Ne, tak oni věděli, že je to taková lekrace, ne?
1: No, po 10 minutách už si tím nejsem úplně jistá.
0: Jo, tak jim zavoláme, umluvíme se, nebo...
1: Já bych to nechala.
0: Takže tento nápad, že bychom si udělali poradnu a radili začínajícím i pokročilým i právě se rozcházejícím partnerům, to ještě počkáme, ne?
1: No počkáme s tím, ale hlavně já bych s tím počkala na okamžik, až teda se vláda pochlapí a konečně vytvoří definici toho, kdo je to umělec. Protože my třeba jako umělci mezilidských vztahů bychom se potom také mohli uplatnit.
0: Cože?
1: To vy nevíte?
0: To nevím.
1: No, prosím vás, to je teď aktuální kauza, protože umělci žijí v nejistotě. Jo, oni žijí v nejistotě.
0: No, od toho jsou umělci.
1: No, ale oni si to nemyslí, že od toho jsou umělci. Oni chtějí mít své jistotky. A vláda se tedy zavázala, že vytvoří, nebo ministerstvo kultury přesněji řečeno, vytvoří nějakou definici toho, kdo je umělec, abychom se umělcům mohli postarat o jejich jistotky. A v rámci toho se třeba mluví o tom, že by umělci mohli mít buď to sníženou, nebo dokonce nulovou platbu na sociální a zdravotní pojištění v okamžiku, kdy nic chudákové nevydělávají.
0: No ale nebudou to čerpat, ne, tím pádem?
1: No, myslím, že si začerpají.
0: Začerpají si?
1: Začerpají si.
0: A kdo to umělci jakého typu, prosím?
1: No právě, že umělci různého typu, protože ta definice zatím není hotová. Takže kdybychom se pasovali na umělce v oboru lidských duší nebo na umělce v oboru lidských mezilidských vztahů,
0: ne,
1: tak já si myslím...
0: komici, ne? Komička Stoněková a... No. Já moc nejsem komu.
1: No ale ta slečna, co tady byla s tím chlapcem, tak říkala, že ona dělá speciální pedagogiku, tak mně by se ještě líbilo zohlednit tam ten termín speciální. Že jsme speciální umělci, nebo speciální, vy jste speciální moderátor, jsem speciální komentátor.
0: Já jsem speciální žvanil.
1: To taky.
0: Paní Karol, a to říkáte vážně, nebo to je nějaká legrace?
1: Ne, to není vůbec žádná legrace, já vám zde mohu i ocitovat. Počkejte, já si tady vezmu svůj telefon, nebojte, mám to na letový režim.
0: Oni vlastně požadují, aby, jestli tomu dobře rozumím, aby měli nějaký speciální status. Jako aby
1: Ano, zákonné, pozor, přesně se to jmenuje, zákonné zakotvení statusu umělce. K vyjasnění podmínek se přitom Česko zavázalo v rámci Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie. Přátelům jde o to, aby profese měly snížené nebo nulové odvody na sociální zdravotní, to jsem říkala, protože to se různě mění, kolik oni vydělají. Takže v okamžiku, kdy vyděláte hodně, tak budete platit, když nic nevyděláte, tak nebudete platit. To, že to je diskriminační vůči dalším OSVČ, který můžou zrovna tak dobře vydělat, jako nevydělat, to už naši umělci nevidí. Ale pozor, ještě to je krásná věta. Zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
0: A kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
1: Počkejte. Ne? Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
0: Paní Karol, já mám nápad.
1: No, jsem s ním.
0: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
1: No,
0: skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
1: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lístky na představení.
0: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
1: Ale já bych byla ochotná
0: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
1: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
0: Já vím.
1: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu Břídila.
0: Podpořím.
1: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
0: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř plátno, má štafle.
0: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka, já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
0: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levněji než ten stojánek. Tak ježiš, malíři vždycky v baretu,
0: jo,
1: v bílým pláště, ne, už tam takhle
0: no, ale za mě budou hovořit šmrdlají. Moje díla, já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
0: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty. A já myslím, že by to mohlo zabrat, protože rozumíte, to je, jak se jmenuje ta pohádka, že král byl nahý, císařovinové šaty.
1: No, no, no.
0: Nikdo z nich neřekne, že to je blbost, protože se nechce strapnit. Důležitý je okolo toho umět žvanit. Jo. A to já tam naplácám červené a dám tam dolů tu zlatou cedulku a bude se to jmenovat Kartágo hoří. A to uvidíte, jak přijde takový ten pán, co říkal, muž slinící si prst a jeho přátelé. Pamatujete si?
1: Ne, to vůbec nevím.
0: No, v Arabele, jak skameněli.
1: Aha.
0: Ta rodina Majerů,
1: jo.
0: Tak tam přišla nějaká ta kurátorka a kurátor a to sousoší nazval, a někdo z nich měl tu vadu řeči, kdo tam říkal. A nazvali to muž slinící si prst a jeho přátelé. Tak já bych mohl být ten muž slinící si prst.
1: No?
0: Já mám na to fantazii. Já bych takovej z hluk barev a z toho by čumělo takový ramínko, jako taková, jako půl srdíčko, což by signalizovalo konvici.
1: Rychlovarnou?
0: Ne, nějakou jako starobilou. Jo? A jmenovalo by se to zátiší s konvicí a s jablkovým kompotem. Řekněte mi, čemu se teď tak blbě smějete, paní Karol, nezlobte se.
1: Jablkový kompot.
0: Vy nemáte vůbec
1: prosím
0: smysl
1: vás, pro... Nemusíte názvy těch obrazů vymýšlet, aby to nějak povznášelo. Vy řeknete zátiší s konvicí a psíkem. Nebo s něčím takovým, že zabijete jablkovým kompotem.
0: Co máte proti jablkovým kompotu?
1: Prosím vás, tak je taky obyčejný, musíte to pozvednout trošku.
0: No, protože já pocházím z lidu. Já jsem se nenarodil na královském dvoře a já se zabývám těmi lidovými tématy ve své tvorbě. A jestli mě do pondělí nedáte ten status, paní Karol, tak s váma už nikdy nepromluvím.
1: A já si myslím, že vy máte duši umělce i bez statusu.
0: Myslíte? A chcete, abych vám teda slavnostně svůj první obraz, který namaluji, byl pro vás?
1: No a je na mě, co s ním udělám potom.
0: Bude to taková série dvou menších obrazů.
1: No já jsem věděla, že mě ničím velkým nepodarujete.
0: A bude to celý ten, každý ten obrázek bude nános takové okrové barvy. Mm. Od zhoru až dolů. Mm-hmm. A bude se to jmenovat Zlatý šperk, ztracený v poušti, velký celek a velký detail. Není to hezký? Ještě umím, já vám musím se pochlubit, jo? Já už jsem nakreslil slavný obraz, za který jsem dostal 4 zkreslení. Kvůli zesměšňování předmětu na základní škole. Já jsem žil teď v Praze roky, ale v Tišnově. Uhum. A vedle Tišnova je obec před Klášteří, kde je takový rybíníček. Jo. Kam se chodili koupat jenom Vietnamci, protože nevím proč, ale prostě tam rybíníček. Jo. Před Klášteří. A my jsme asi v 7. třídě měli namalovat v kreslení něco. A já jsem modrou barvou tam jako namaloval vlnky a všechno, takovou siluetu parníku a lodičky předu. Dal jsem se s tím práci, ale přišlo mně správné, aby to dílo umělecké, když nás k tomu, pane Bože, tam drillovali v tom kreslení v té jedné hodině za 14 dnů, tak aby mělo název. Největší chyba je, že něco namalujete a nemá to název poutavý.
1: Tak já, když něco namaluju, tak největší chyba není nutně to, že to nemá název.
0: To děláte strašnou chybu. A já jsem tu čtvrtku odevzdal a dolů jsem napsal fixkou černou rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu ve vlnách rybníků v Předklášteří. A mně to přišlo dobrý nápad, mě do jistý míry mě to přišlo vtipný a ona řekla, že to zesměšňuju. Ta učitelka, a vím, jak se jmenuje. Ještě dneska bych upálil na hranici, to byla taková křivda. Nikdo z těch žáků neměl, kreslili kraviny, nikdo neměl nápad, for v tom neměl. A já jo, paní Karol. To jen tak, abyste věděli.
1: Já to vím, já na vás pozoruju, že vy jste nedoceněný génius. Jenom nevím, jestli ten status by vás spíš nebrzdil v rozletu.
0: To byla ťavka.
1: No, vy se musíte rozletět i bez statusu. Já si myslím, že status je jenom pro takový ty podobní umělce, víte, tady pro nějakýho básníka.
0: To já jsem taky básník.
1: Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku, ležela tam mnoho dní, byla totiž východní. Tak dejte něco do placu svého.
0: Umím třeba výborně recitovat báseň Šliženy na pole.
1: Kolem rybníků před Klášteří.
0: Ne. Já ji nebudu citovat, protože ona je velmi krátká, tak hodně, hodně vulgární.
1: Aha.
0: Protože vlastně já to poslední slovo neřeknu.
1: No.
0: A protože je vulgární.
1: No, a my se ho domyslíme.
0: A to jsme zkomponovali už v Pioníře.
1: Tak jsem s tím.
0: Šli ženy na pole, nesli lopaty a rýče.
1: Uh-huh.
0: Píp. Množní číslo. Jako. To je vulgarity. No, tak to je co taky blbosti. Paní Karol, to by se mohli našim posluchačům říct, kdyby si někdo přál ode mě nakreslený obraz, tak za mrzký peníz to udělám. Ať to píšu do komentářů, ne?
1: Jo, tak můžou. A čemu říkáte mrzký peníz? Já vím, no že ne, máte, tak vy musím, máte takový docela komplikovaný sazby.
0: Musím koupit to plátno, musím koupit barvy, musím koupit ten stojánek.
1: No. A nechtěl vy byste rovnou, že by vás pozvali k sobě domů a vy byste jim to tam nahňácal na stěnu?
0: To ne, to já nedělám. To já nebudu dělat jako malíř.
1: Nehňácáte.
0: Ne. Hmm. Ale jednotnou sazbu za obraz od Xavera, kolik byste takhle? 10 000 dáme? To je moc?
1: No to já nevím, tak já bych na vašem místě, byla v rozletu trošku, nebo zatím takhle v začátku trošku skromnější. Já bych dala dobrovolnou cenu podle toho, jak se to bude líbit nebo nebude líbit.
0: Tak paní Karol dává dobrovolnou cenu, u mě je to jednoduché a obraz si můžete objednat. Ještě jsem nikdy žádný nenamaloval, koupím si to všechno a podle teda objednávek. Ale téma volné.
1: Jo.
0: Neříkám, že to je obraz, který si každý rád někam pověsí, protože moje myšlenky, paní Karol, někdy bloudí v tak tajemných zákoutích, dokonce i v zákoutích vaší duše.
1: Mojí duše.
0: Ano. Protože si kolikrát, zrovna včera jsem ležel ve vaně.
1: Pustil jste si bublinky.
0: Ne, pustil jsem si podcast na iPadu, který jsem si položil na uvadlo a poslouchal jsem. A v jisté chvíli tam byla prostě nějaká debata, nebudu říkat, aby to nebylo. To, a já jsem říkal, co na to by řekla paní Karol?
1: Tak já nevím, o co šlo.
0: No právě, to tady říkat nebudu, protože to budu mít příště jako téma, víte? A já to doposlouchám dneska. Takže já bych třeba nabídnul jeden z jaksi obrazů, který už mám v hlavě, jak by vypadal. Bude se jmenovat Tajemná zákoutí paní Karol.
1: Bude to celý černý?
0: Ne, budete koukat, co tam bude.
1: Asi budu koukat, máte pravdu.
0: Ale prostě jdeme do toho.
1: No, tak uvidíme, jak to bude s tím statusem umělce.
0: A pozor, a když bys někdo objednal a já to maloval, nenechám si ani korunu. Všechno bych věnoval na transparentní účet XTV.
1: Aha, já myslím, že byste to věnoval na nějakou bohulibou tu, třeba na záchranu pana Stanjury, že byste mu to poslal do rozpočtu.
0: Cože? A znáte něco bohulibějšího než přístav pravdy tady a jeho provozování?
1: Jo, podpořit pana Stanjuru, on je chudák, teď tak nešťastný.
0: Tak jako takhle, kdybych měl známého lékaře, tak bych mu zasponzoroval 3 krabičky Lexaurinu. To bude potřebovat.
1: To bude potřebovat, hlavně na konci roku, chudák.
0: Ve chvíli, kdy ho ten Fiala začne odkopávat, což bude muset udělat, a on s ostudou, obří ostudou, která začíná v Praze a končí v Ostravě, taková velká ostuda je to, bude odcházet, tak bude tady, jak se tomu říká těm práškům? Jako obecně.
1: Oblbováky.
0: Ne, ještě nějak jinak. Depresiva.
1: Zobání.
0: Ne? Depresiva.
1: Antidepresiva.
0: Antidepresiva. Tak bude potřebovat tady ty zobačky.
1: No, on to nebude jednoduchý mít Fiala, protože představte si, že svému hlavnímu pobočníkovi bude muset říct, já už tě nepotřebuju, děláš mi ostudu. Já, kdybych měla něco takového říct vám, já si to neumím představit. Mě by to srdce utrhlo, Xavier.
0: Paní Karol, já musím už jít. Já mám pnutí. Teď. Víte, kam musím jít?
1: Ne.
0: Já to musím jít koupit hned. Ten stojánek a barvy a to, ty plátna.
1: A ten Lexaurin pro jistotu do druhé ruky.
0: Na ten kašlu. Ale on má pan Macinka v neděli svatbu. A já mu přece musím dát jako svadební dar obraz, ne?
1: Já si myslím, že nemusíte. Ne, to si možná myslíte, že musíte, ale nemusíte.
0: Tak aby měl vzpomínku na Stryk Duxover.
1: Já myslím, že může mít i vzpomínku nějakou v obálce s obrázkem. Můžete tam dát 2 obrázky paní Destinové a jednoho Palackého.
0: Aha.
1: I tatíček Masaryk by se hodil.
0: Tak zase tak nespěchám.
1: Já si myslím, ale napadlo mě, když jste zmiňoval ty podcasty, že posloucháte ve vaně, tak víte, že na Spotify už si podcast s Meghan Markle nepustíte?
0: Já jsem to četl.
1: No.
0: Dokonce šéf, četla jste, co řekl, že jsou to líní podvodníci? Jak to může říct o tady následníkovi na 72. místě?
1: No, asi je pravdomluvnej.
0: No ne, tak jako. No a ona, že začala být v Hollywoodu panovačná.
1: Já myslím, že byla panovačná ještě před Hollywoodem.
0: Jo, myslíte? No, taková hodná holka. No ne, tak podívejte se, to končí v takových kotrmelcích. Já jsem tomu jistou dobu fandil. Ve chvíli, kdy jsem si přečetl tu jeho knížku, tak jsem tomu přestal fandit. Přes korunovací jsem se mírně zase, jako jsem jim zase trošku fandil, ale říkal jsem si, že to je umění rozesrat celou královskou rodinu od vrchu až dolů, takže i tu královnu naštval. Rozhádat se s celou rodinou, porvat se s bratrem a ta úroveň těch lidí, to jsou vznešení lidi, to je modrá krev. To, že my se tady občas vyfackujeme, no, to je normální. Bylo jednou jenom, ne?
1: No já se pamatuju dvakrát.
0: No já si pamatuju jenom, jak
1: ale
0: jsem
1: je pravda, že vy jste tenkrát dostal takovou nakládačku, že si to asi nepamatujete.
0: No já jsem měl od vás na tváři ty prsty očištěný celý víkend.
1: To víte, ruka umělce, ta se vraje hluboko.
0: Ale jako musím, že se mi to trošku i líbilo. No ne, počkejte, to je jiná kapitola. Takže to končí samozřejmě v kotrmelcích. Jo. Oni se pořád vymlouvají na ty děti. To je taky odporný. Že chce, aby Archie to a Lily Ellie zabet, nebo jak se jmenuje ta holčička.
1: Lily Ellie Diana něco.
0: A to je takový to, ten záchranný pás jejich. A končí to teda momentálně na stupnici 1 až 10, já je 2, mám na žádná celá 7. A to podotýkám, že když ještě byl normální a jak si bavil se v tom Vegas, tam...
1: Tam jste se potkali.
0: Nepotkali, ale vím, že říkal jsem si, to je normální. Pařme normální člověk, ten Harry a tak, tak jsem ho měl skoro na 9. William na mě moc slušňák, jo, ten tak lízal 7. Jo.
1: No, jak říkáte.
0: Ale královnu jsem měl na 10, paní Karol.
1: Musím. Já na 11.
0: No tak, ty vaše. No a tak teďka to projel u mě a je v tom strašně vidět touha po penězích. Ten by, ten Harry s tou Meghan, ti by pro prachy udělali cokoliv, ti by i slibovali, že budou malovat obrazy. No. Promiňte, to byla ťavka do vlastních
1: řad. To bylo pěkné, ano. Vnímám to jako takové posypání si popela na hlavu. Ale vy říkáte, co by neudělali pro prachy. Tak 15 milionů dolarů. To je velký balík. 15 milionů dolarů. Ne,
0: paní Karol, není. Já vás rád poučím. To jsou lidé, kteří mají strašně nákladný život. Lítáte soukromýma letadlama, musíte mít ochranku a oni musí mít, i ona, i Archie, a tak, protože by se žrali ti lidi. A tak, a ten život je tak nákladný, to není jak my dva, že se tady sejdeme, každý si přineseme rohlíček z domu, s másilkem. No,
1: dáme si čočku z vejci za 160 korun z restaurace.
0: No to si dáváte vy, mluvte za sebe.
1: Jo. Počkejte, jak mluvte, vy jste měl řízek, to ještě dražší.
0: To je dražší?
1: No to si pište.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Ale vy jste se teda tvářila, jako když sedíte v Alkronu té čočky.
1: Jo? Ono to bylo potřeba, ona nebyla moc dobrá.
0: Nebyla, jo. Tak nevím. Ale podívejte, mají nákladný život, tak to není moc peněz. Pozor na to.
1: No ale právě...
0: Mají jiný rozpočty než my.
1: No to je pravda, ale i tak je 15 milionů raketa, že jo, to máte prostě, nevím, to máte roční plat, uklízečky, celý ochranky, ještě zahradníka a toho svalnatýho 20-letýho kluka, co vám ošéfovává bazén.
0: Pozor, ale tak uklízečka musí mít status uklízečky. Jinak teda ne. No ne, paní, já po tom statusu jdu. Řekněte, představte si, že nás teď poslouchá někdo, z našich fanoušků a řekne, já si objednám u Xavera obraz, zaplatím 10 tisíc jako na podporu XTV a když takových lidí bude 5, tak kdo bude rozporovat to, že já nemám status umělce? Ukažte mi to o povážlivce. Jak říkala teta Kateřina, ne? Tak nevím, takhle bych to já viděl.
1: No, vy hlavně potřebujete najít 5 lidí, který vám dají 10 tisíc za obraz každý měsíc.
0: No ne, tak to je teď... Já to budu dělat chvíli. Já budu od září skládat básně. No. A jestli tam máte u vás ve Všetatech nějaký divadlo, já vám tam namaluju oponu.
1: Jo, takže vy budete přelétavý umělec.
0: No samozřejmě. Aha. Já budu mít status, o to tady jde. Budete... teď se smějete, no, ale až budete chodit na Veleslavín k mýmu hrobu a já tam budu ležet vedle Smetany a Máchy, tak budete říkat, on měl pravdu, ten kluk.
1: To byly nějaký darebáci od vás ze třídy.
0: A moje díla, mých všech pět obrazů, budou se prodávat za vysoké částky na světových aukcích. Mm. A bude vám chodit do mobilu obraz Xavera byl vydražen v Londýně v aukční síni TAT za 18 milionů dolarů. Obraz zátiší z konvicí a s borůvkovým kompotem si koupil nadšený sběratel z New Yorku.
1: Jo.
0: A vy budete čumět.
1: Jenom bacháš, budete kreslit crnky, abyste jim nenavolal všechny nohy zadní. Srnky to už tady bylo.
0: Crnky já nebudu kreslit.
1: A když
0: to není na tom není nic uměleckého. Já tam musím dostat něco ze sebe.
1: To bude krásné, já to úplně vidím, až vás přijdu příště navštívit. Vy budete sedět doma v přítmí a najednou z ničeho nic na mě vybalíte váš status.
0: Já budu, až mě přijdete navštívit. Víte, co se vám může stát?
1: Cokoliv.
0: Že nebudu sedět doma, ale budu stát na chodbě se svým stojánkem a plátnem a vy se budete bezradně dívat na to plátno a říkat, promiňte, mistře, to budete muset říct takhle. Cože to bude tady na chodbě? A já budu říkat, paní Karol, tento obraz se bude jmenovat čerstvě vytřená podlaha na ulici Lidická 195. A bude tam ta vzorovaná podlaha a vzadu bude silueta té uklízečky, co mi říká pane Zvolský. A úplně v rohu, abyste věděla, co všechno, bude nenápadný kyblík v obrácené perspektivě se samolepkou XTV.
1: Ty blaho, to máte namyšlený.
0: No. Potom mám už další námět, už mě to jde hlavou, nedá se to zastavit teď.
1: Vidíte, a to ještě ani nemáte ten status, počkejte, co to udělá, že ho budete
0: mám
1: mít.
0: Mám přesně vymyšlené, jak bude vypadat obraz ředitelování Petra Dvořáka.
1: To nám popište.
0: Ne, to nemůžeme, to ukradne někdo. Všichni chtějí status.
1: Jo, a nebude ten obraz náhodou podobný obrazu premiérování Petra Fialy? Budou tam nějaký podobný rysy, ne? Co?
0: Rysy tam budou, ale netahejte to ze mě. Vy chcete status, já to na vás vidím.
1: Ne, mně by stačil ten obraz. Ale mně spíš napadlo...
0: Pošlete, co je dneska 10 tisíc. Pošlete na transparentní účet a jak to zaschne, tak...
1: Hele, dokud ještě nejste v těch mazaninách trénovaný, tak já chci ty startovací obrazy zadarmo. No zadarmo, musíte se na někom naučit, rozcvičit.
0: Dovolte.
1: No.
0: Zadarmo?
1: No jasně.
0: Jste tak se zbláznil.
1: Macinkovi jste ho chtěl taky dávat zadarmo, určitě jste mu nechtěl k svatbě, aby vám za obraz platil.
0: No tak ne, nějakou kačku by aspoň jako...
1: Vej služku.
0: Já bych řekl, přeju vám všechno nejlepší, tady máte svatební obraz a v té obálce jsou náklady. Za práci nic nechci.
1: Nevím, co řeknete. A tady je obálka, do té vložte libovolný obnos.
0: Paní Karol, jestli pak nám prozradíte 23. dneska točíme, že? Června. Kam se chystáte na dovolenou?
1: Já se chystám do Chorvatska.
0: Fakt? Mm. Jak tam budete dlouho?
1: Týden. Týden.
0: A budete se slunit, opalovat?
1: Tak u moře se to tak dělá.
0: A co se tam jí?
1: Jídlo. Chorvatské.
0: Nevím, ale já nejezdím do Chorvatska, protože mám obavu, že tam není nic dobrýho na jídlo. Proto se ptám.
1: Tam je spousta dobrých věcí na jídlo, musíte si umět vybrat.
0: No a to jsou ty chobotnice.
1: No jasně,
0: vy to jíte tohle?
1: No to víte, že jo. No, potvory z moře vytažený.
0: Jo, proto já tam asi nepojedu nikdy.
1: Co mi nerad, krevetky, humříky?
0: Ne, nic takového nemám nějak v oblibě.
1: Ježiš, to já bych se potom mohla utlout.
0: Ale můžu říct, co jsme dneska řešili u oběda?
1: Můžete.
0: Je to vše docela vtipný. Paní Karol měla čočku a já jsem měl řízek.
1: Kuřízek. Nebo veřízek.
0: Veřízek,
1: právě, aha.
0: No. No kuřízek, pozor, víte, že neexistuje kuřecí řízek?
1: Ne.
0: Já mám pocit bez záruky, to říkám, bez záruky, že to někde říkal pan Polreich, že říkal, že řízek je buď to z vepřovýho nebo z telecího, ale, to já musím napíšu tomu Polreichovi, ale kuřecí řízek neexistuje, že to jsou smažená kuřecí prsa, případě smažené kuřecí stehno, což je takzvaný kyjovský nebo kyjevský kotlet.
1: Aha.
0: To
1: ještě, že to Zdeňu máme.
0: Já dělám tady do toho taky, jo. Takže pozor. Ale říkali jsme s paní Karol, jak musí být smutno v těch arabských zemích, když tam to vepřový maso nemají a nemůžou si tam dát ten řízek. A my jsme jim vymysleli, že by v arabských hospodách mohli mít obřízek.
1: Víte, co arabský hospody, to bude frčet i v afrických hospodách.
0: Obřízek, jo?
1: Obřízek, ten se tam hodně. Já myslím, že i hodně v hospodách v Německu by to mohlo frčet i ve Francii. Já bych si z toho moc nedělala legraci, protože vzhledem k tomu, co nedávno ten Rakušan v Bruselu odkejval, by jsme za chvíli ten obřízek neměli i tady.
0: No ne, tak si otevřeme. Existuje nějaká hospoda v Praze, která se jmenuje Ráj řízku, víte to? Že už víte, kam míří.
1: Jo.
0: Prosím vás, vadilo by vám, kdybych toto naše společné humorné s tím obřízkem, jak jsme to dneska měli u oběda, kdybych to stvárnil na plátno?
1: Stvárněte to na plátno a stvrďte to svým uměleckým podpisem.
0: Uměleckým způsobem bych stvárnil obřízek paní Karol.
1: Proč zrovna můj?
0: No, protože vy jste byla u toho a já bych vás namaloval jako selku v lidovém kroji,
1: no.
0: Jak je na té hanácké kyselce. Tady byste měla takový ty boule, víte, jak mají ty?
1: Ty já mám i bez toho.
0: Nemáte, vy jste akorátní žena. Ale oni mají takový ty nafouknutý kroje, víte, co
1: ano,
0: to je?
1: Ano.
0: A tady byste měla takhle ty.
1: Fížičko.
0: No, já nevím, jak se mu říká. Lidové motivy bych vám namaloval. Tu strašně širokou sukni, jakých máte na sobě asi 30.
1: Já budu mít jenom jednu a i tak to bude široký.
0: Nepodceňujte se. A na hlavě byste měla takovou tu helmu, jak mají ty selky.
1: Myslíte kokrhel?
0: Ne kokrhel, oni mají takový, jak... Vypadá to jako zdravotní sestra, akorát, že je pomalovaný. A má ještě od toho vedou mašle.
1: Aha.
0: Si Praha váže mašle. A tam byste měla lidové motivy na těch mašlích. To bych namaloval. Držela byste... Takhle, jak reklama na mouku, jo? Držela byste ten talíř velký a tam by byl ten obří...
1: Chléb a sůl.
0: Tam by byl obří obřízek.
1: Obří obřízek.
0: A každý by si domyslel, z čeho je vyroben.
1: Já přemýšlím,
0: co jak je tam rozklepaný, jo?
1: Já přemýšlím, jak takový obřízek vypadá.
0: Tak vy jste nikdy nebyla ve Flügelmiller?
1: Ne.
0: Ve Víni?
1: Ne.
0: Tam mají obřízky.
1: Jo, obří řízek.
0: Tam mají obří řízky. To jsou řízky takhle přes celý talíř. Říká se tomu vídeňský řízek. A víte proč? Proč se tomu říká vídeňský?
1: Se tím ládovali ve Vídni.
0: Ne.
1: Tak ten, to nevím.
0: Ten řízek je tak rozklepaný, že když ho takhle zvednete, tak přes něj vidíte až do Vídně. Proto se tomu říká... Ale řízek na tomto vůbec není důležitý. Tam je důležitý bramborový salát rakouského typu.
1: Bez majonézy.
0: Bez majonézy, za to s nálivkou.
1: Yeah.
0: A já ho umím výborně, ten salát. Ještě jsem ho nikdy nedělal, ale mám ho umím ho výborně teoreticky.
1: Ano.
0: Kdybych k vám přijel sobotu, kdybyste mě pozvala, co?
1: No, tak vy mi teoreticky nakreslíte obraz a potom mi teoreticky uděláte salát.
0: To bych do toho netáhl. Vy mě... Akademicky, jo. Vy mě pozvete v sobotu k vám na oběd. To bylo proč akademicky, že? Můžeme klidně zkusit. Já přijedu již na 10:00.
1: No.
0: Vy do kuchyně nachystáte pohodlné křesílko, popelníček a nažavíte kávovar. A koupíte pro jistotu dvoje lehký Malbora. Nebo můžou být jedny červený. To je jedno, to už na tom to nebazíru. A já vás metodicky povedu, jak připravit rakouský salát. A budu vám říkat, teď uvařte brambory, oloupejte je tohle, přidejte trošku octa, nakrájte okurku, cibuličku, toto. A takhle bych vás vedl. A na závěr je ta nejdůležitější věc, že do toho hotového salátu přidáte maličko hořtice. A já, jak tam budu sedět rozkydnutý v tom křesle, tak vy budete z té kuchyně se vším chodit a ukazovat mě. Asi tolik míň. Uvezu to. Neuvezete. S těma
1: Jo, jo.
0: Z nějakého filmu.
1: Budete nejlepší kuchař v republice. Nikdy jste nic neuvařil, ale odborník jste na slovo vzatej.
0: A protože vy jste na té straně Prahy, jak bydlí Zdeněk Polreich, tak až to vyrobíme ten salát, tak vydáte do úhledné mističky vzorek, pojedeme, zazvoníme u Polreichů, dobrý den, máme vás rádi, budeme u vás bydlet. A mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme, ať to vyhodnotí.
1: Mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme mu, ať to vyhodí.
0: Ne, on to vyhodnotí a já vám přesně řeknu, co Zdeněk Polreich řekne. Nikdy jsem nic lepšího nejedl, paní Karolo. Mohla byste mi prosím říct, kdo vás u toho metodicky vedl?
1: Já se spíš myslím, že použije hlášku jednu z mých oblíbených v pořadu Ano šéfe. Ty vole, já jsem srdcař, já jsem to fakt snět.
0: Já mám totiž Polreicha tak rád.
1: Já taky.
0: Já ho mám rád jako sůl. Fakt jako.
1: Já ho mám taky ráda.
0: Tak jako to. No.
1: Jen a od té doby, co na něj koukám, tak mám pocit, že na mě občas koukáte jak 5-kilovej datel.
0: Co to je? To říkal Polreich.
1: Jo, jo, jo. Čumí na mě jak 5-kilovej datel.
0: Mě teda baví, když říkal, že je ta, že je ten vývar silný jak noha od kulečníku. To jsou. No, kolikrát jsem si říkal, když natáčeli to Ano šéfe, kolik typujete, že tam takovýchhle hlášek bylo, který prostě museli vystřihnout?
1: Který byly ztracený navždy. No, spousta. Ale aspoň ty, co se zachovali, tak jsou skvělí.
0: No, protože ono to v těch kuchyních takhle chodí. My jsme měli, když jsem se učil, tak tam v tom hotelu byl taky takový pan šéfkuchař, který už je napravdě boží. A ten byl opravdu prostý, ale to jsem nikdy už potom takového člověka. A on měl podobný hlášky. Jo. A třeba mu tam byl takzvaný chladící box. A tam někdo z těch učňů mu přinesl něco z toho chladícího boxu, jestli se to bude experovat nebo nebude. A on k tomu přičichnul a teď bude citace. No. A řekl, to smrdí jak kurvin kufr. Měl takovýhle...
1: Jo, takže se to expedovalo.
0: Myslím, že ne. Ale to bylo jako legrace. No. Tak jenom by mě zajímalo, kolik takových tam bylo. No.
1: Já si myslím, že spousta, protože on je studnice.
0: Měl by mít status umělce Polreich?
1: Jo, definitivně. Ten by si ho zasloužil možná ještě víc než
0: on je
1: vy,
0: psycholog
1: pardon,
0: a strateg. Že se vmísí do šarvátek tam. No a paní Karol, ještě mi řekněte jednu důležitou věc. Chodíte někdy na poštu?
1: No, když je úplně nezbytně nutno tam něco pořídit, tak bohužel se tam vypravím. Obrním se trpělivostí, celý den se těším na to, jak se tam vystojím tu frontu.
0: Já bych navrhoval, aby všichni lidé, kteří chodí na Českou poštu, dostali status užitečného vola. Protože platíte za služby a platíte za takový služby, že tam přijdete, zmáčknete čudlík. A tam vám vyjede čísilko, potom 3/4 hodiny čekáte. Teď je to tam nehezky, jak ušmudlaný, tak je, jak prostě v roce 85, tam se nic nezměnilo. To je strašný, je to šmucik celý.
1: No.
0: Všimla jste si toho někdy?
1: Jo, není to pěkný.
0: A často tam pracují přednasraní lidé. Víte, co to znamená?
1: Vím, co to znamená. Zase nám budou psát negativní e-maily, že jsme se dotkli tady poštovních doručovatelů. Předminule
0: já
1: jsme byli obscéní.
0: Já mluvím o těch lidech za přepážkama.
1: No, tak i o těch na
0: přepážce. Já jim rozumím, protože oni už sedají do práce a vědí, že bude dusno. Že tam lidi budou stát, že mají málo těch okýnek, že budou lidi naštvaní a každý druhý jim řekne, považujete za normální, když si tady jdu pro dopis, že tady stojím 40 minut. Babo jedna. A ona už to ví, takže ona už ve chvíli, kdy otvírá tu kukaň, tak už je přednasraná. Už. A teď se podle toho chová. A to je celý problém. A já si teď říkám, že pošta dostala pokuty téměř 1 000 000 korun, to víte?
1: Ne.
0: Hlavně kvůli nedoručování.
1: Kuchař dostane pokutu kvůli tomu, že nevařil.
0: Český telekomunikační úřad jim dal 1 000 000 korun pokutu. To je taky podvod ta pošta. Jako.
1: No to bylo jako v tom vtipu, jak se šířil na sociálních sítích. Taky jste jako malí hráli tu hru, že jste zazvonili a utekli? Tak teď tu hru hraje Česká pošta.
0: No, ne, jsou opravdu některé věci jsme uchylný. Oni vám napíšou, váš balík bude doručen na vaši adresu zítra mezi 8 a 16 hodinou.
1: No ale pozor, vy máte, no to je samozřejmě krásné sdělení, ale teď už tady máme konkurenci.
0: Počkejte, víte, jak se na to má správně reagovat?
1: Ne.
0: Vy máte tam zavolat na linku a říct, dobrý den, dostal jsem od vás SMSku, že zítra mezi 8 a 16 hodinou mi doručíte zásilku s číslem, vyjmenovat to číslo, aby si to museli vyhledat. No a co teda, proč nám voláte? Chci vám sdělit, že mezi 8 a 16 budu někdy mezi Benešovem a Českými Budějovicema. Děkuju vám, nashledanou. Tak to je.
1: No to je moc pěkný.
0: Je to prosto tak, se říkalo.
1: No ale teď už je výhoda, že máme tady konkurenční prostředí. Už nemusíte spoléhat na Českou poštu a můžete zkusit Ukrajinskou poštu. Navíc tu Českou poštu vám stejně Rakušan za chvíli zruší a budeme všichni chodit za Ukrajincema na poštu.
0: No.
1: No, takže už si trénujte základní fráze. Dobrý den, rád bych poslal dopis v ukrajinštině. Prosím jednu známku. Dejte mi k tomu dva losy, škrábací.
0: Pastelky.
1: Pastelky.
0: No, taky, bohužel.
1: No, já si myslím. No.
0: Paní Karol, my už přicházíme na konec.
1: No.
0: A nakonec i ten Japonec je náš spojenec, se říká, ne? Takže podívejte, abychom to nějak teda shrnuli ještě, tak vy budete první, kdo si objedná ten obraz teda u mě?
1: Ne, já ho mám zadarmo přece.
0: Nemá, nikdo ho nemá zadarmo.
1: Já ho mám zadarmo, protože
0: je to na dobročinnost, je to na podporu XTV.
1: Musíte se to naučit napřed, musíte si to vyzkoušet.
0: Vy nevíte, paní Karol, že raná díla mistrů jsou vždy nejcennější?
1: Právě proto za něj nebudu.

0: Než se vrátíte z
1: Chorvatska. Já na to nespěchám, ono taky bude chvilku trvat, než nějak tragicky odejdete a ten obraz získá na ceně.
0: Proč tragicky?
1: Tak já si myslím, že by to k tomu patřilo. Správný umělec přeci přemýšlí o způsobu, jakým odejde z tohoto světa. Přece nečeká, že ho to najednou z ničeho nic trefí.
0: Tak jako myslíte, že by to mělo mít nějaký příběh, jo?
1: No nemělo, to musí mít příběh.
0: Promiňte, že přemýšlím tak rychle, já už ho mám. Je tam všechno, jako Hamletovi. Dokonce je tam zohledněná problematika genderu
1: je, v tom příběhu. Je to krásný.
0: Protože já namaluju obraz, a to se bude jmenovat obraz Doriany Grayové. A ten obraz bude stárnout za mě až jednoho dne. Dál už to nedopovím. Jdeme do toho, takhle?
1: No já si myslím, že je to úplně parádní plán.
0: Tak si můžete vybrat. Chcete bledou dívku z Dalamánky nebo obraz Doriany Grayové?
1: Radši ty Dalamánky, protože jednak je to k jídlu a druhak, jestli na tom druhém obraze budete vy, tak já asi nevím, jestli vás na vás chci pořád
0: doma
1: koukat.
0: Ale pozor, ta bledá dívka po těch Dalamáncích touží.
1: Já myslím, tloustne.
0: To je jako zase, ne, touží po nich, jinými slovy na tom obrazu ty Dalamánky nejsou vidět.
1: Je tam jenom ta ženská, bez Dalamánku.
0: Tam je bledá dívka, jak touží po Dalamáncích.
1: Nemohlo by se to jmenovat třeba bledá dívka v Lidlu?
0: A to je taky přízemní, paní.
1: Tak vy jste ten umělec lidových motivů.
0: Tak nechte mě o tom ještě přemýšlet. Nabízím ještě obraz Doriany Grayové.
1: Ten byste mohl veřejně publikovat při výročí ratifikace Lisabonské úmluvy. Istanbulské úmluvy.
0: Ten by mohla za pár milionů ode mě koupit Evropská unie, ne?
1: Možná i ta advokátka, co to teď v médiích tak strašně tlačí. Jaká? Feministky, ty se potom úplně utlučou.
0: Jdeme do toho, paní Karol. Jsem rád, že jsme tady takto krásně v pátek odpoledne. Já se jdu připravovat na večerní stream. Dneska bude speciální trošku. A v pondělí jste vy, co?
1: Ano, v pondělí
0: já
1: si vás
0: pustím doma.
1: V pondělí jsem já a já už to teď taky prozradím, že nejenom, že tady příští týden budu v pondělí, ale já tady v tom příštím týdnu budu i ve čtvrtek, protože ve čtvrtek budu mít speciálního hosta. Už teď se na něj diváci můžou těšit.
0: To se těším i já. Paní Karol, a proto, abyste neřekla, že jsem vám nikdy neposkytnul nic, žádnou výhodu a nic hezkého jsem vám nedal, tak já mám pro vás na závěr překvapení. Můžete si vybrat, jestli se na váš pondělní stream budu dívat v pracovně, sedící v křesle, a nebo ve vaně, na iPadu ve vaně. S bublifukem.
1: Na vaně v iPadu, nebo na vaně, ve vaně, na iPadu ve vaně, protože kdybyste si sedl do křesla, tak byste byl jak ten Jára Cimrman ležící, spící a nic byste z toho neměl.
0: Jo, takže vy nemáte fantazie moc, protože vy jste teď měla říct, samozřejmě, že řeknete, já na vás budu celou dobu myslet během toho streamu, jak ležíte v té vaně, protože si budu říkat, Xaver se na mě dívá celý nahatej.
1: Ale to já nemohla říct, mě doma učili, že nemám lhát.
0: Jo, takže vám to nedělá nic? Nevzrušuje vás to nějak nebo něco?
1: Ne, ani trochu. Aha. Abyste se obscénili trošku.
0: Co na to obcenil?
1: No, tak...
0: Ježišmarja, pro nás umělce je nahota inspirace. Jestli chcete, tak navrhuju, můžu namalovat obraz, krásný, a bude se to jmenovat, bude tam namalovaná moje rohová vana a naše dvě siluety a bude se to jmenovat Rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu u Xavera v koupelně. A my tam budeme a budeme takhle tady odsud, takže budou skryty praporce a budou tam naše dychtivé tváře.
1: Dychtivé tváře.
0: Jo, takže taky blbost, jo?
1: No já nevím, víte co, už byste konečně měl přestat o těch obrazech jenom mluvit a měl byste něco vytvořit.
0: Já nemám plátno, Tak teď
1: tak si,
0: pát,
1: tak si to nahoďte na

0: naškicujte si to na kus
1: mám
0: papíru.
1: Mám naškicovaný si, v hlavě, no,
0: no právě, ale tam to nikdo neuvidí.
1: Ale prosím vás, kolega Monet si to taky neskicoval.
0: No ale kolega Monet byl trochu před vámi, víte.
1: No tak on byl starší hodně.
0: No, on byl zkušenější.
1: Ani kolega Hinajs.
0: Myslíte Vojtu?
1: Těším se na příště, paní Karol.
0: Já taky. Mějte se krásně. Nashledanou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard. Ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jop, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Mm. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdyby jsme zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vědou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdyby jsme se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. A to je další teda bod, samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kielu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
2: Západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejenom od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Ještě mi řekněte, jestli ten Redl je opravdu jako pošahanej, nebo to je
1: tak. Že není pošahanej. Kdyby byl pošahanej, tak celý tohle to nevybuduje. Teď to je budovaný. Já vám něco řeknu. Já si pamatuju ze své novinářské minulosti v Reflexu. Pamatujete si na paní ministryni kultury Hanákovou ze STANu?
0: Pamatuju, no.
1: Tak, a vzpomenete si na kauzu...
0: To byly její procesy?
1: To byly její procesy.
0: Nastavování procesů.
1: Víte, kdo tuhle tu paní udělal ministryní a pak jí tam dal náměstka ekonomického?
0: Mně jí bylo líto, pane Holče.
1: Nevíte, kdo to byl?
0: Nevím.
1: Ne. Jistý Míša Redl. A ten fakt měl, ano, udělat i šéfem Národního divadla, svýho tohohle člověka. A tehdy, už já si na to moc dobře pamatuju, jistý Petr Gazdík, nevím, jestli vám to jméno něco řekne. On teď...
0: Jak?
1: Petr Gazdík.
0: Pan Gazdík?
1: To je rok 2012, čili 10 let zpátky, už používal tehdy šifrovaný telefon. Takže samozřejmě s nikým si nevolal, šifrovaný telefon jen tak možná občas, ale měl to nerad. Jak ty říkal Vít Rakušan, který o tom taky nic nevěděl, já jsem ho chtěl rozkopat.
0: No, už ten samotný fakt, že používají šifrovaný telefony,
1: no tak...
0: je jasný, že to je, že tam je nějaký problém.
1: A teď vám řeknu, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Ty šifrované telefony začal prodávat Pavel Němec, ex-ministr spravedlnosti. A myslím, že teď už jich moc neprodá. Protože tohle to všechno je ze šifrovaných telefonů.
0: No, oni to nějak prolomili. No. Z největší pravděpodobnosti si myslím, že jim to prodal někdo zevnitř. Tak to chodí. Tak jenom hloupý člověk si dá
1: jablotron do... Myslíte nějaký výtek, že by to mohl udělat?
0: Na barák nebo na byt. Jablotron, česká firma, která dělá zabezpečování. To dávno ty kódy prodali těm policajtům, nebo jim je dali, nevím. A kdo má jablotron, tak tam jdou vám namontovat odposlech jako domů. Nikdy jablotron.
1: Já nemám jablotron.
0: Nemáte?
1: Nemám jablotron.
0: Děláte dobře, no, protože to by se tam mohli tady ti lidi všichni. Takže stejným, a někdo určitě z toho jablotronu jim to dál, nebo možná musel dát, nevím. Ale stejný to bude s těma telefonama. To není, že to někdo prolomil, že někdo bádal.
1: Já mám na vás otázku.
0: No.
1: Vy si myslíte, že to byl výtek? Že potřeboval obměnit vedení STANu, takže to urychlil?
0: Že to vyprovokoval toto? Nemyslím si.
1: No, minule jste tak naznačil směr takovej, tak, že to může
0: já
1: dej.
0: Já myslím, že, to je že je to o trošku veš než Vítek.
1: Jo. Ale vidíte, jak já jsem prozíravý člověk.
0: Piráti se jim stí, jo. Takže ti to někde zezadu podpalujou, to je jasný.
1: Minule jste se mě ptal, kam to ještě půjde, já jsem vám říkal, Gazdík, Polčák. Podívejte týden a Gazdíka, Polčák.
0: No, měl jste pravdu, ale v tomto punktu nechápu, že chcete jít na dovolenou. Když se tady budou dít tyto věci.
1: A to se bude dít dál, já se těším.
0: Budete tam někde v Opičích horách a se. S kým já to budu tady řešit.
1: Ale to, helejte, to pak, čeká nás, vám říkám, horký léto a ještě horší, víc horký podzim.
0: No v nejhorším tam přijedu, ne, na točit tu Wilsonku.
1: No, nebo můžete poslat někoho s nějakým šifrovaným telefonem.
0: No to si musíme pořídit, ty šifrovaný telefon.
1: No jasně. No.
0: To je jako... No, to je jedno. Ale to, že to ještě, toto je jenom začátek, to vám garantuju. No. A vítěz celého bude prezidentská kandidátka. Pamatujte na mě. Jinak se šeptají zajímavé věci o nových kandidátech.
1: Jo, na Hrad?
0: Že zvažují různě. Slyšel jsem, že plukovník Primula zvažuje a takovýhle osobnosti.
1: No, tak je dobře, že do toho jdou ty generálové a plukovníci. Ne, to je známka toho, že máme zdravou demokracii.
0: Já jsem přemlouval i naši paní produkční a ona nechce do toho jít.
1: A proč?
0: Takže se jí nechce schánět ty podpisy a tak, no.
1: Já sedím, já když teď vidím paní Danuši a ty jí videa, tak kdybych byl žena, tak bych se nemohl úplně jako to dočkat, až do toho skočit.
0: Já myslím, že právě ty ženy by měly teď zabrat. Já jsem totiž včera večer na ČT2, nebo kde to bylo, dokument o Kuciakovi, jak byl ten zavražený novinář na Slovensku. A ono to, je to francouzský ten dokument, a ono to končí takovým happy endem.
1: Jo?
0: Jakože, nebo happy endem ne, ale takovým na konci, takovým vlastně vyústěním, který je docela pozitivní, že Kočner teda odsouzený a tak, a žena prezidentkou.
1: Jo, a že se znovu hroutí celá politická garnitura, která měla přijít jako ta očistá.
0: Ale to je tam... jedno, ale to je tam žena jo. prezidentkou, ještě hezká, prostě milá,
1: jako taková...
0: hodná a milá a hodná. Prostě.
1: Jako taková panenka, že jo. To je teda happy end.
0: No, já jsem řekl, byl by happy end. Takový dokument nemůžeme mít happy end, protože tam zabili novináře a jeho dívku.
1: No mě to...
0: No, tak happy end v tom smyslu, že se našel viník, na rozdíl třeba od Mrázkovy vraždy a tak.
1: Jo, ale víte, já tam vidím horší věc. Jasně, že tam někteří lidi odsoudili za to, fajn, ale představte si, že tato věc smetla celou jednu garnituru, Fica a tak, a vlastně je to analogie k Česku. A ty pěti strany další se spojily, aby jako přišlo to dobro.
0: A dobro se nekonalo.
1: No, a dobro se nekonalo a vlastně je tam ještě větší zlo a tyhle ty se nejspíš vrátějí. Tak to je jenom takový, jako, jak říkali komunisti, poučení z krizového vývoje. Proto já žádný happy end v tom nevidím vlastně. Ohromný bych řekl spíš zklamání u Slováků z toho, co si zvolili jako lepší, jako očistu.
0: No, řeknu k tomu, že tam byl jeden silný okamžik v tom celém dokumentu, jinak to fakt bylo slabý. Jo. A to, když tam mluvil tatínek toho Kuciaka, vyrovnaný pán, jako jistou, nebo vyrovnaný s tím neštěstím, co se mu přihodilo, a vlastně Kuciakův bratr, tatínek seděli u stolu v nějaké prostě domečku a tak, a mluvili o tom, a to mě fakt přišlo jako ostrý, že z té řeči toho otce bylo cítit, že ten kluk vlastně dal život za dobrou věc. Jo. Ale ne, že by to jako ten otec nějak si tím vysvětloval, ale tak to nějak přijmul ten osud. Tak mě to přišlo, neumím to popsat. No, jenom abyste věděl. Co jste říkal na nejnovější, ještě pořád máme Fialu, jo? Ať na něho nezapomeneme. Co jste říkal na nejnovější slavný tweet paní Nory?
1: Já, no to musím na vás.
0: Tak se v ANO uklidníme.
1: Vy jste nesundali Faltýnka. No to je na vás otázka.
0: Ne, na vás.
1: Co tam s tím uděláte?
0: Nic.
1: Ne, je to příšerný, je to horší a horší. Já vím, že... No, jeden můj zrámej vlastně mi říkal, jak to tam funguje, že s touhletou pětkou nebo trojkou tady těch, kam patří Nora, Železný, Vitovská, vlastně nic nikdo neudělá.
0: Neudělá. Oni mají za to určitě i Moravec. Oni mají za to, že to je jich.
1: No. A taky, že to teď jejich je?
0: Je to jejich.
1: Nový vládní garnitu.
0: Je to jejich. Já jenom čekám, kdy oni přijdou na nějaký úřad a řeknou, tady chceme zaregistrovat, že my jsme čtyři majitelé České televize. Na to se... Ale včera jsme s jedním radním stáli u kafe o přestávce. A tak jsme si posteskli tady to, že vlastně nemůžeme dělat nic tady proti těm aktivistickým.
1: Ty tam vlastně jezdíte zbytečně.
0: Zbytečně úplně ne, jo. Tak řadu věcí, že kolem toho hospodaření a tak. Ale že toto s tím se nedá hnout. A nám píšou všem, že jsme si říkali, kolik dostáváme mailů a tak. A ten kolega řekl jednu strašně vtipnou věc. Říkal, hele, když jsou takový ty výlevy té Nory a Moravce a takový ty, teď speciálně Moravec tam měl hodinu, já jsem to neviděl, teda Rakušana.
1: To byla taková vypovídání se.
0: Dal mu prostě prostor se obhájit na hodinu, což už mi nechává naprosto chladným a je to jasný, že to tak je. Ale víte, jak jsou reklamní, takový ty sponzorský odkazy? Tento pořad vám přináší výrobce mléka, takový. A že před tady ty aktivistické pořady by mohlo být, tento pořad vám přináší velvyslanectví Spojených států amerických Praze.
1: A třeba.
0: Sponzorem tohoto pořadu...
1: Víte co, sponzorem tohoto pořadu je Míša Redl, třeba u příkladu u Víta Rakušana, ne?
0: No. Jediné, co nám tomu překvapuje, že to ta veřejnost nečte. Jako hodinu v okamžiku, kdy tu stranou cloumá tenhle

0: pošlete potom ty peníze, ale bude vánoční pohádka. To teda byla v ohrožení. Jako šéf ČT říkal, a je v ohrožení i vánoční pohádka.
1: To říkal.
0: To říkal, jak teď vydírá kvůli tomu rozpočtu. Tak jsem se vás chtěl zeptat. Já bych potřeboval ubezpečit, jestli bude vánoční pohádka. A jo, bude?
1: Bude. Budou tři hřišky pro popelku.
0: Nějaký moderní, ty norský?
1: Ne, nebo? ne, sáhneme do archivu.
0: Jo.
1: Asi, nevím. To byste koukal, co je všechno v ohrožení.
0: On je teď v ohrožení i princ, ne? Střího říšku.
1: 910 tisíc se to zkracuje.
0: Co?
1: O 910, promiňte, 910 milionů.
0: Se zkracuje co?
1: Rozpočet.
0: Jo, ta miliarda Dvořákova.
1: Jo, takže je to jako necelá miliarda, je to spíš 900 tisíc, 900 milionů, promiňte, a 900 milionů už je někde vidět. Takže nebudou teď nový seriály žádný český, poté, co jsem viděl tu Osadu, žádná škoda, no tak dobře, ani ty detektivky nic, trošku se omezí sport a prostě...
0: No dobře, ale otázky zůstanou snad, ne?
1: Otázky, tak to ježišmarja.
0: No tak, Maria. To byste nedopustili, ne? Aby ale nezůstaly
1: vám,
0: otázky.
1: Ale co? Vám říkám, že to je jejich. Na otázky se nesmí sát. Tam se jenom zeptáte, na té radě, se jenom zeptáte třeba, mohli bychom vědět, kolik lidí se dívá na otázky a ohrožuje nezávislost, zasahuje do práce médií, Českou televizi chce zlikvidovat. Takže tam nesmíte se ani, když se mluví o otázkách, tak se málem stojí v pozoru. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy takhle skloníte hlavu počítači, už jste v podezření, že si něco zapisujete proti státního. Pozor na to.
0: Hele, a děláte tam vlastně něco?
1: Tak včera
0: myslím, kromě, že si dáte kafíčko, řízeček. No včer,
1: jako v té radě.
0: No.
1: Včera jsme tam byli od rána do večera, přiznali jsme, respektive rada nepřiznala žádný bonus řediteli, což respektive se nedohodla na výši bonusu, protože tam byly tak rozdílné pohledy na věc. A takže to dopadlo tak, že dostal 100%, protože to on má ve smlouvě.
0: Hele, to je... To je taková česká soda tam, ne? Vlastně,
1: česká
0: co?
1: Soda je to pár korun, oproti jiným, že? No. Tak to jsem vám chtěl. A teď konečně ten mlčuch. Včera večer, já jsem, pozor, byl z toho dojmutý.
0: No já taky, takhle, ne, já jsem byl zděšený jako paní Mirka. Já jsem byl zděšený, já jsem, hele, v tom nebylo nic novýho. V takovýhle moment, jako... Těžký pro zemi, řekněme, kvůli krizi energetický, socioekonomický a tak dál. Tak čekáte, že vystoupí premiér vlastně jako ve jménu všech občanů, ale i celý politický reprezentace. Ale on si stejně nemohl odpustit toho Babiše znovu. Asi já nevím kolikrát. A ještě, že to k němu už nejde, ani k tomu Fialovi, jakoby vzdělanýmu a on býval jako elegantní mlčoch, ne zlej člověk nebo demagog, křiklom, to nebyl nikdy. Takže fakt jako řekne, jestli náhodou nebyl záměr to, že nás ta Babišova vláda chtěla ještě víc uvázat jako do té závislosti na tom ruském plynu. To už na mě jako bylo moc, ale hlavně všichni čekali teď celý Česko, že korupční kauzou vládní strany. Nebo už i vládních stran, protože už to není jenom STAN. A premiér si vymíní projev k národu, jak se tomu říká, a neřekne o tom ani slovo. Tak já si říkal, proč vlastně ten projev, chápu to, bylo to jenom odvedení pozornosti od té korupční kauzy, ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když tam byl ten Babiš. Mimochodem, já myslím, že už chybí jenom to, že Babiš udělal invazi na Ukrajinu. Ale když jsem si vzpomněl na Babišův projev během covidu, tak už i tehdy samozřejmě velmi polarizovaný parlament, OPO blok a vláda šli si po krku, ale on si to v tom projevu odpustil. A přednes takový projev vlastně jako smířlivě spoující. Odpustil si tam jakoby ty každodenní politické půtky. A prostě řekl, teď jako země, aby jsme to vyhráli, tu bitvu, tak jako musíme udělat pro to všechno a vykašlat se na nějaký jako fiala a to. Ale tenhle ten si to nevím.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: česká a americká.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Xaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem, blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Jo, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odeznané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, prognózu. Ano, ano.
2: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umím, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udala si 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty se v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, že to já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Prostě náhle tu stojíš přímo přede mnou a já v dálce už slyším tiché zvony znít.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích. Státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky Hlubuček. Myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového by nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že bude, není problém, aby popustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: A pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ty právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: No, byli, protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, ne že bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel, ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš, kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra. Právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok a půl, 2 roky. A tam může dojít k jednotlivým, snaze se dostat k informacím.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom v médiích, jenom to, co jsem
0: bylo si... Bylo v médiích, no. Dobře. Přece existují jakési 3 možné vazební důvody. Pokračování,
1: ovlivňování svědků a útěková.
0: A
1: on měl vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěné i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba měsíc a možná ještě důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i Hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Mm-hmm. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žajloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážou v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážou v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne jok, dva joky, tři joky. Než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik, 5-6 let, než to došlo k soudu. A už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková pomlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo. Je to vůbec pravda, není to vůbec pravda. A to nám přesně umůže tesně řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěhodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něj neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze, ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete
0: rány. Takže exofo byste si nechal?
1: Tu exofo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To exofo vám nevěří.
1: Čestnou no, by mu dali.
0: Volby. Proč přísahá teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě do té velké kampaně. Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napučovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy, a teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako vy na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba v Praze jdeme, jsem hrozně rád, s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovolí.
0: Ještě mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tmář přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Výčině, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu ruku do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odbojníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dány ČEZu, které byly úplně nesmyslně dány. Ale teď tento okamžik je nutností, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo jednoznačně.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane předsedo Reichle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řip, nevím, čemu se teď smějete.
2: Ne, nic, to je takový jenom.
1: Ale to je zbytečné, já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
2: Já taky, no, ale tohle
1: no
2: nejde.
1: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
2: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
1: nechápu, skutečně... Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
2: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov, tam mě opravdu ve mně vyvolává smích. Celá tahle obava je...
1: Pane Reichle, kolik je vám let?
2: 48, jestli se nepletu, mi bude brzo.
1: No, tak to už nezažil. No.
2: Oni totiž 68 už, nepamatuju.
1: Oni ano. Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
2: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
1: Prostě,
2: ne, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: Ale jak to víte? Tak...
2: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zautočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
2: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
2: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by jich chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
1: Takže, a vzduchem, pane doktore?
2: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, voci.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No, vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako... To jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No, oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No, on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zedno plesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená?
2: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to, představte si, mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt, jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to Vzajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být Vzajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já mám prosklený ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se pronajímá, ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu, že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna, prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
2: Jo.
1: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělý zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje, ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babičko, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
2: Tak
1: no jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojka.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, kam Já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat,
2: tam no. Vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to. Tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo. Neumím to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
2: jsme tak zhruba
1: trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeniny?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už to
2: vysílá. No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zemana, já umím všechny. Smrt u jezera, vyznavači ohně, loupež sladkého i rubínové, kříže, hon na lišku, bestie, mědírtina, strach, loď do Hamburku, vrah se skrývá v poli, křížová cesta, kleště, romance o nenápadné paní, konec velké šance, kvadratura ženy, dáma s erbem, prohleté dědictví, bílé linky, třetí housle, modrá světla, pán ze Salzburku, tatanské pastorále, šťastný a veselý, klauni, štvanice, studna, rukojmí v Belavista, poselství ze známé země, mimikry a růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý. Tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
2: Flíger Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, Flíger, ano.
1: No, A nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlobarona. Drahota. Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... nad kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší, jak se v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím na spaměť spoustu písní od pana Jahelky, umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Leďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No, a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, Ježíši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
2: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem.
2: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěný, Xavere,
1: ode dneška. To já jsem paní Karol, já nemám...
2: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty, no nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
2: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
2: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu,
1: dobře,
2: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty, co se jakoby oddělujou,
2: no.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtařová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
2: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: každá, a pak už každá.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silve B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

pak ožehne výbuch zdola. Pyšný profil protektora s kletbou gabčí odhazuje zbraň. Silva A, Silva B, Bčkem zdraví, ruka s

Potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména.

0: Stan Gunnů dorážím, veslovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: Předseda přísahy, všichni vědí. A pojďme hned do reality, pane Šlachto. Včera nám skončil pan Mlejnek. Uzi se to jmenuje, že?
2: Uzi, špioni.
1: Špioni. O čem to svědčí, že nakonec odešel?
2: Tak svědčí to o tom, že jsme promehali 2 měsíce, nebo 54 dní přímo, když byl ve funkci, tím, že kdyby od začátku, nebo poté, co vyšlo najevo vlastně ty věci ohledně dozimetr, propojení vlastně Mlejnka za jedlem, kdyby byl odvolán a vůbec do té funkce by nebyl dán, tak by pan Rakušan se mohl zabývat věcma důležitýma na ministerstvu vnitra, protože už jenom včera ta vlastně jeho, že se vzdal funkce, vlastně to vzdání funkce, to zase nebylo o tom, že by ten tlak na něho byl tak enormní a tak, jak to v médiích bylo napřed ráno popisovaný a jak si pan Fiala a pan Rakušan ho cení za to, že se rozhodnul. Ale kolem poledne už vyšlo najevo, že tam byly další důkazy o tom, že vlastně Mlejnek už v roce 2016 procházel na odposlechy v korupčním jednání ohledně firmy Technisev.
1: Procházel na odposlechy?
2: Procházel, že vlastně byl nějaký záznamy vlastně
1: toho,
2: že se někde objevil, to vytáhli novináři ze seznamu, když procházeli ty rozsudky zpátky. A řekl bych, že se zařadil jenom do té plejády toho Stanu, protože Stan vždycky už od toho, co se ujal ve vládě, nebo kdy začal vládnout, a všechny jeho kauzy byly o tom, že jakmile se na ně přišli, tak řekli, tak už, a teď už to začneme znovu, vymlčujeme. Ať to byly jejich účty v zahraničí, ať to byly věci, které Polčák, Gazdík, všechno jenom poté, co se na to došlo, ale dopředu se neudělal vůbec nic. A tady je to úplně s Mlejnkem to stejné. Takže jestli někdo dá do funkce Mlejnka, s tím, že jeho manželka, učitelka, má firmu na odposlechy, prodávání odposlechu, vyhledávání odposlechu a podobné věci, a on nepřizná teda ministerstvu vnitra to, že tímto se zabýval a kde všude probíhal, tak podle mě to naprosto selhání ministerstva vnitra.
1: Počkejte, a proč by nemohla mít učitelka firmu na odposlechy?
2: No, tak je to, pro mě to není úplně normální. Tím, že když toho člověka dáváte do takové služby, tak už je to podle mě riziko, už jenom o tom, že jestli 10 let manželka a vedle manžel, který se vlastně i nabízel stejný produkty a vlastně se v tom pohyboval, v tom prostředí, tak to určitě pro mě není naprosto osoba, která by byla naprosto čistá, aby vedla takovou tajnou službu.
1: Pane Šlachto, na druhou stranu, není to příliš povyku pro nic, vzhledem k tomu, že ta služba, ten úřad pro zahraniční informace, tak
2: to říkám, úřad pro zahraniční styky
1: a informace,
2: působí
1: hlavně v zahraničí. No to s českou sice, politikou nemá nic.
2: No, to je sice pravda, ale pokud víte, tak vlastně v současné době je stíhaný vlastně před soudem postavený vlastně náměstek této služby předešlé za ministra Chovance, kdy vlastně se mluví o spojené věření stovek milionů korun, a to je ta kauza toho, té Agáty, to je takový to technické zařízení ohledně odposlechu a podobných věcí.
1: A to jsem nikdy nepochopil, tuto kauzu.
2: No, to kauza tak, že Agáty nejsou, peníze nejsou, a nějakým způsobem státní zastupitelství to prověřuje a došlo tak daleko, že je postavené před co. Takže těch důkazů, ono je to bohužel ve stupni utajení, takže vlastně není schopen se nikdo dozvědět jakoby to meritu a to podstatné té věci. Takže uvidíme samozřejmě, co bude u soudu a co z toho vyjde.
1: Jinými slovy, někdo ukradl nějaké to zařízení?
2: Mohl ukázat, nebo ta tajná služba to mohla někomu darovat, nebo to mohla někomu za něco darovat. A ty si samozřejmě vyskoval, jestli daroval, jestli ty peníze z toho, protože jsou to stovky milionů korun, které chybí. A je to za ministra Chovance vlastně v té době, kdy se šefoval, nebo když šefoval on ministerstvo vnitra. Takže pro mě to není vůbec banální služba, ale na to ukazuje spíš na řízení ministra Rakušana. Protože podle mě, tak jak se chvástná tím, že zvládl ukrajinskou vlastně migrační krizi, tak podle mě ji naprosto nezvládl, protože teď máme 1. září.
1: Vydržte, k tomu se dostaneme, vlastně. Jo? Ještě
2: ale jenom jakoby tomu, že vlastně, když tam dáme takového člověka, tak samozřejmě ta služba se vám může vymknout naprosto z rukou. Vemte vojenské zpravodajství, kauza Nadějová, kterou jsme dělali my, vojenské zpravodajství taky má působit venku, sbírat informace pro Českou republiku venku, a nakonec se dokázalo, že sledovali tady a sledovali lidi na českém území.
1: Koho vlastně špionuje nebo řídí ta služba, tady ta úzy? S kým ona pracuje? Ona se stará o český špiony, který my vyšlem do světa, anebo najímá v jednotlivých zemích, tak jak je to známý?
2: Všechno. Ono jakoby jejich hlavním úkolem je, aby chránili Českou republiku v okolních zemích a zájmy České republiky vůči České republice. Takže můžeme mít, že budeme mít, a může to být ekonomická špionáž. Můžou to být všechny věci, které se můžou týkat tím, že té České republice se může ublížit, já nevím, v těch parametrech, které jsou dané. Tak samozřejmě na to by měli a měli by umět přenést informaci. A třeba já jsem se ptal na začátku covidové vlastně kauzy, kdy to začalo v tom březnu 2020, ministra tehdy Hamáčka, který mě na to neodpověděl, že vlastně v Itálii už ten problém začal někdy v lednu, covid vlastně, a já nevím, začaly se ty informace dávat dohromady. A u nás ještě v únoru jsme prodávali, nebo nám tady Čína skupovala roušky a vlastně vyvážela nám je ven. Proč UZI, která vlastně máme vysazenou, proč třeba ty informace, protože to není jenom o ekonomice, je to i o ohrožení, může to být zdravotní, může to být plno věcí, které ty informace, nebo ti agenti můžou sbírat. Proč jsme ty informace nedostali?

0: Chtěli pohádat dlouhou stranu destabilizovat službu, protože samozřejmě není dobře, když o tajné službě se mluví v médiích a samozřejmě o té službě je denodenně se dočítáte některé další věci. Navíc sám Mlejnek musel vědět, že těch informací za to desetiletí působení v těch strukturách toho Technisajevu, já nevím co všechno, kde se všude pohyboval, že ti novináři se budou snažit těm informacím maximálně dostat, pokud už se to dostalo do takové fáze. A pro mě je důležité to, že minister Rakušan vůbec toho člověka do té funkce ani neměl jmenovat. Protože to je ten výběr toho člověka. A jestli ten člověk má tajné na NBU vlastně, tak ta funkce musí mít přísně tajné. Samozřejmě tam do té doby, než to dostanete, ta možnost tam je. Ale pro mě asi, když by do té funkce dostával člověka, tak už by to přísně tajné minimálně měl mít.
1: Co to může znamenat dál?
0: Dál to může znamenat, když Mlejnek teď odešel, tak samozřejmě pro mě je to, že Rakušan je naprosto znevěrohodněný, protože já jsem dneska četl jeho rozhovor s tím, že on vlastně v organizovaném zločinu s nikým se nepotkával, on vlastně nic nevěděl, že ve stanu mu pod zadkem jeho místopředsedové děli věci ze stanu, to, co se dělo, o ničem nevěděl. Na druhou stranu uvědomte si, že ministr Rakušan sedí na jednom nejdůležitějších ministerstvech, silový ministerstvo. Je to policist, hasiči, veřejná správa. A jestli ten člověk nic neví o lidech, kteří jsou kolem něho, vybere si ještě Mlejnka, ještě za ním sedí, nebo na něm sedí, tak mě řekněte, jak chce vykonávat pozici ministra vnitra. To je podle mě naprosto to, že ten člověk by spíš měl učit na tom Gimplu, na to, co dělal. Ale to myslím v dobrým. To myslím v dobrým, jako by přece, když mám znalosti. Já bych taky nešel dělat ministra školství přece, když jsem toho ministra školství nedělal. A sedí na jednom z nejdůležitějších ministerstev, který současné době musí řešit. A těch problémů, které jsou na řešení, je strašně moc.
1: No to je výsledek voleb, pane Šlachto. To je jedno.
0: To je výsledek voleb, ale na druhou stranu je to výsledek toho, že ho tam daží pan premiér Fiala. Je spokojený, nejspíš s tou prací, protože samozřejmě se za něho zastal.
1: Za to bych ruku do ohně nedal, že je spokojený.
0: Ale daží ho a tím dává najevo, že s tím samozřejmě, jestli má 33 poslanců, musí držet tuto vládu, protože těch problémů samozřejmě máme strašně. To už je jejich politická antika, jakoby to, co oni si mezi sebou kšeftují. Na druhou stranu my se tady bavíme o dozmetru, my se bavíme o tom, jak ministerstvo vnitra v současné době je znevěrohodněný, podle mě jednoznačně. A už když šel do funkce Rakušan, vemte, že si nechal prvního náměstka ministra, si nechal člověka, jak pan Nováček, který se jmenuje, který byl prvním náměstkem za ministra Chovance, byl za ministra Hamáčka, teď je za ministra Rakušana. Prvně člověk, který byl odpovědný vlastně za řízení úseku bezpečnosti. A to, co jsme říkali, Rakušan nikdy žádný lidi neměl a nebyl připraven na tu funkci. A tady si myslím, že to jasně ukazuje.
1: Vidíte tam ještě něco dalšího, kromě teda tady toho pochybení?
0: Tak vidím fungování, a když vezmete ty jednotlivé kauzy, a teď vidíte jenom poslední věc, a nevím, jestli jste zaznamenal, ale já jsem se byl na hranicích minulý týden podívat, příliv vlastně uprchlíků, a už to není Ukrajina. Už se bavíme o syrských, z Turecka uprchlíků, a není to jednotlivci, ale jsou to stovky denně, kteří tam třeba přes víkend
1: to napadlo.
0: Proudí k nám. A vlastně přes nás se snaží do Německa, snaží se do západní Evropy jakoby dostat. A je to ekonomická migrace, protože se samozřejmě prokážou, že jsou si ještě uprchlíci. Tím pádem vlastně vy nedáváte do Sýrie, vlastně se nevrací. A tyto lidi nám tady zůstávají a vlastně potom prochází dál a po Evropě nám nějakým způsobem kolizují. Minister vnitra, místo aby se snažil tuto záležitost řešit, minimálně v tom, že Slováci od nás nepřebíjají, tedy ty běžence, které my zadržíme, tak pošle na slovenského policejního prezidenta, když při tom vydávání nebo přebíjání je věc politická, není to věc policejního prezidenta a policejního prezidia. A to, co já mám informace od policistů, tak už to mají plný zuby, protože jsou přetížení a jsou to opravdu stovky běženců denně. A je to znovu pan Rakušan. Místo svý problémy, který má s dozimetem, ze stanem, tak by měl řídit ministerstvo vnitra. A to jsou ty dopady z toho přesně řízení.
1: Takové to pravidlo první bezpečné země, které platí pro uprchlíky, tak mě pořád nedochází, jak se dostanou k nám?
0: Dostanou se, přes Slovensko se dostávají.
1: No, ale my nejsme první bezpečná země.
0: No, my nejsme bezpečná země pevně, ale na druhou stranu my jsme. A když si vzpomenete, byli zajímaví ve volbách, když jsme stáli vedle sebe při těch debatách a pan Rakušan s panem Fialou tam mluvili o tom, že musíme posílit vnější hranice Evropské unie právě kvůli bezpečnosti. My předsedáme Evropské unii v současné době, jsme odpovědní za chod Evropské unie, já nevím, jestli jste to zaznamenal v médiích, ale já nějak úplně ne. Takže i to, že se nám dostává přes pevně bezpečnou zemi, tak v současné době my bychom to měli řešit. Minimálně s tím, že bychom měli svolat schůzku ministrů vnitra. A měli bychom řešit ten příliv takové množství. A pak já bych zjišťovat o tom, jak je

0: možné, že se to přes vnější hranice Evropské unie k nám dostává. Ale my ty informace nemáme. My jsme udělali dvoudenní cvičení minulý týden, pan Rakušan, a od té době se mlčí a znovu se nám to sem proudí.
1: A vy mluvíte o policistech, proč ne armáda?
0: Armáda tam byla, ale musí být samozřejmě vládou. Myslená, to bylo to dvoudenní školení, nebo oni to nazývají cvičení nebo školení. A vlastně poté se zase zatáhla zpátky, protože tam nemůže armáda bez povolení vlády, samozřejmě bez toho, že by se vyhlásil ten první stupeň, ochrana vnitřní hranice, protože vemte, že Rakousko to vyhlásilo, Německo to vyhlásilo, Slovinsko to má vyhlásený a my stojíme my nic. Mm-hmm. A ono nám to dává ta ochrana té vnitřní hranice, že policisté můžou kontrolovat není to o zavření hranice, ale o tom, že jim to dává legislativní možnosti kontrolovat zavazadlový prostor, zastavovat auta při vstupu do naše.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.
5: C'est si bon.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní drožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Teda.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých, a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk levičás.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovo nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. Tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že dená lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, no, on to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaké harmonické modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. To by jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Tady máme ten zobáček někdy kolem roku 2020, kdy se prodávalo. A teď je tady ten obrovský vzestup až na 30 tun zlatých rezerv. Hmm. Co to znamená? Co to ukazuje pro lidi, ke kterým my teď mluvíme, což jsou většinou takoví ti drobní nebo větší středatele?
1: Hmm. No, že se můžou inspirovat tady trošku. Ono zase bylo zajímavé, kdybychom ten graf ještě protáhli dál v čase, tam bychom viděli vlastně, že ta centrální banka z nějakých 70 tun, které držela v rozdělení federace, z těch 100 tun, které se dělily, vlastně v těch minimech tady to kleslo až na nějakých 9,8 tuny, že jsme prodávali, samozřejmě největší objemy kolem 50 tun se prodalo v tom období 1995 až 7 tuším. Tam bylo velmi zajímavé, že centrální banka prodávala v průměru za 350 dolarů za trojskou unci. A teď si všimneme, že nakupuje za 2300 třeba dolarů za trojskou unci. Tak jako mohli bychom si položit otázku, jestli bylo úplně rozumné tam prodávat. Já si myslím, že nebylo. Myslím si, že nám to potvrzuje ten graf. Ale druhá věc je, že tady vidíme to, co dělá nejenom Česká národní banka, ale řada jiných centrálních bank. Vidíme rekordní nákupy právě od toho roku 2008, kdy každý další rok pomalu překonává ten rok předchozí. My jsme viděli v roce 2022, že si centrální banky nakoupily nějakých 1140 tun zlata, nejvíce od roku 1964. To znamená, že nakupovali i víc než v době, kdy byl úplný zlatý standard. O něčem to svědčí. Ano. Mimo jiné, po mém soudu to svědčí o tom, že ty centrální banky nevěří tomu vlastnímu produktu, těm penězům, které tisknou sami. To znamená, kupují něco jiného, kupují zlato, rozhodně to nedělají proto, aby prodělali. To nemůžeme z toho podezírat. Oni to dělají ze třech důvodů. Jednak očekávají další období zvýšené inflace, očekávají pokles jiných tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a podobně. To znamená, očekávají nějaký krizový tam vývoj a velmi pravděpodobně se připravují na nějaké nové měnové uspořádání, kde zlato bude hrát významnou opět roli. To znamená, ještě jenom, pardon, jak nezapomněl, Česká národní banka loni byla pátá nejvíc nakupující banka na světě. Dohání ten deficit, to, že podstatnou část toho zlata prodala a dneska drží nějakých 39,71 tuny aktuálně.
0: Tak já ještě řeknu, že ta e-mailová adresa, kde se mohou zúčastnit nebo si objednat spoření, zní zlato@mincex.cz. Dobré je uvést telefonní číslo.
1: Určitě.
0: Pro rychlejší spojení a stále platí ta 30%
1: sleva na vstupní poplatky.
0: Sleva a budeme rádi my v XTV, když nám napíšete, jak se vám s tím spořením dařilo a třeba pošlete fotografii.
1: Určitě.
0: To je takové milé.

0: najdete na play.cz. play.cz.
1: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
1: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. Tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám.
2: Ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Právě.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty kvíny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho?

0: Je mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to, stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
2: Už se to blíží?
3: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
2: Nervozitu cítíte taky?
3: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
2: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
3: Že
2: začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
3: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
2: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
3: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
2: Nějaký papers, no.
3: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je a od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
2: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
3: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal a už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
2: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No,
3: no tak na politickou stranu.
2: Na
3: no, tak,
2: politickou stranu.
3: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
3: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
2: jak
3: článku.
2: Jak se zdiskreditovala, no?
3: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
2: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
3: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
2: No v tom to není, v pindíku to není.
3: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom není.
2: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
3: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se jim asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
2: A vedro taky.
3: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
2: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
3: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
2: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
3: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
2: Kuleba.
3: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi. Asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
2: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
3: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý naručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
2: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
3: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
2: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
3: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
2: Ne.
3: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každým, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
2: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
3: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
2: No, jaký máte vysvětlení?
3: Já nevím, tak možná je to...
2: Provokace?
3: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
2: No.
3: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
2: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
3: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
2: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
3: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
2: No, a to je divný, ne?
3: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
2: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
3: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad té, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
2: Co se bude dít, jasně. Tak. Nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
3: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a ono se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
2: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
3: No, tak.
2: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
3: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady Holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
2: Takže nic nového vlastně.
3: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
2: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
3: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase proberem.
2: Díky, nashledanou.
3: Nashledanou vám i divákům.
2: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: 3.9., tedy tuto sobotu za pár dnů, tuším o 14. hodiny, proběhne na Václavském náměstí jakási demonstrace, na kterou se očekává, teda na které se očekává velká účast obyvatel. Co se může změnit po té demonstraci? Má ona šanci s něčím zacvičit?
1: Určitě má, ale jsou to i třeba s nadcházející komunální a senátní volby. Vláda sice má čtyřletý mandát, získaný ve volbách do poslanecké sněmovny.
0: Nepochybně.
1: Ale pokud, zvláště když je to široká koalice, tu má, není to vláda příliš jednotná vnitřně, tak pokud určitá vláda narazí na velkou nespokojenost občanů, která se může vyjádřit buď demonstracemi opakovanými, anebo například tím, že v jiných volbách, než jsou to parlamentní volby, dají tím občané najevo svůj nesouhlas s vládou tím, že budou volit opoziční strany, tak ta vláda výrazně oslabí a může dojít k jejímu pádu, ke změně tedy politiky v této zemi. A konec konců, když vzniklo Československo, tak první premiér Karel Kramář odstoupil v roce 1919 po komunálních volbách, protože volby do poslanecké sněmovny byly až v roce 1920, takže on měl pořád stejný a jeho koalice měla pořád stejný počet poslanců v tehdejším národním shromážení, ale protože ty komunální volby dopadly tak radikálně odlišně, než on si představoval, jeho strana tam utrpěla drtivou porážku, tak to vedlo k tomu, že z funkce odešel. Tedy a to se může stát i Petru Fialovi.
0: Ta demonstrace připravovaná na 3.9. v Praze může spustit jakousi lavinu až k pádu vlády, jestli vám dobře rozumím.
1: Určitě přes tuto demonstraci mohou být potom i demonstrace v dalších městech a samozřejmě na konec září přijdou lidé k volbám komunálním a senátním.
0: Teď mám dvě důležité právní otázky, pane docente Koudelko. Ostatně o vás se obecně říká, že platíte za vynikajícího právníka, to mě opravdu zajímá. Korespondenční volba do poslanecké sněmovny, o tom se pořád mluví, má šanci to projít, plus na takový zákon je potřeba ústavní většina ve sněmovně, anebo se to dá odhlasovat prostým hlasováním a prostou většinou. Jak to chodí?
1: Tak.
0: Teď si smějete jako lajkovi, rozumím tomu, ale musíte si občas popovídat s blbcem, pane Koudelko,
1: ne,
0: to tak?
1: Ne. To je krásná otázka, která nahrává k tomu, jak se říká trošku sarkasticky, že dva právníci, tři názory.
0: Ano.
1: Volební zákon je obyčejný zákon, který potřebuje nadpoloviční většinu v obou komorách. To znamená, poslanecká sněmovna nemůže přehlasovat senát. Tady musí být v obou komorách schválen. Ovšem jsou ústavní právníci, kteří poukazují na to, že korespondenční hlasování narušuje do určité míry tajnost voleb a přímost voleb. Protože vy nejste schopni zajistit, že když člověk bude hlasovat doma, že vlastně ho nikdo neovlivní, že nebude kontrolovat ten jeho hlas, dokonce, že může někdo hlasovat z jeho rodinných příslušníků, sousedů a tak dále i za něho. Takže jsou i hlasy, které říkají, aby to bylo ústavně správné, tak by mělo být toto korespondenční hlasování schvalováno jako ústavní zákon, to znamená 3/5 většinou. Samozřejmě tomu se brání vládní koalice, protože pak by to neprošlo. Ale tady je už vidět to oslabení vládní koalice, protože ona chtěla korespondenční hlasování prosadit ještě do prezidentských voleb, aby se už další prezident volil i tímto způsobem v cizině, protože předpokládá, že v cizině bude mít podporu její nějaký vládní kandidát.
0: Což je velmi krátkozraké ovšem.
1: No, je pravda, že když byly volby poslední do poslanecké sněmovny a ty hlasy ze zahraničí se přiřazovaly do Ústeckého kraje, tak tam se zjistilo, že protože se počítají odděleně a je to veřejně přístupné na volebním webu Českého statického úřadu, že se přes zahraničí dostaly do poslanecké sněmovny pouze strany současné vládní koalice, vyhráli dokonce Piráti, ti porazili i koalici Spolu, a ANO dostalo 4,99%. Takže kdyby volilo jenom zahraničí, tak vlastně se žádná jiná strana, než jsou strany vládní koalice, vůbec do sněmovny nedostane.
0: Škoda, že tady není nějaký moderátor. Já bych vám teď velmi rád vysvětlil, proč je to krátkozraké, ale bohužel se musím ptát jenom. Pane Koudelko, to znamená, že není předepsáno někde v zákonu, v ústavě, že takovýto zákon o způsobu volby, protože tím se mění způsob volby, musí jednoznačně mít ústavní většinu. To, takhle to nestojí, ta otázka.
1: Pokud by se měnily ty parametry, které volebního práva, které jsou upraveny v ústavě, tak musí mít ústavní většinu. Ale právě ten spor je o tom, jestli korespondenční hlasování ovlivňuje ty ústavní parametry, nebo neovlivňuje. A to rozhodnou v podstatě poslanci tím, že buď ten zákon odhlasují, nebo neodhlasují, a potom ti, kteří budou nespokojeni, se mohou obrátit na ústavní soud.
0: Do prezidentských voleb se to už, jak jste říkal, stejně nedá stihnout.
1: Ne.
0: Tak teď ta druhá právní věc. Před pár týdny tady na tom místě, jak sedíte vy, seděl pan bývalý poslanec za sociální demokracii Jandák Vítězslav, dnes člen Rady Českého rozhlasu, a několikrát mě v tomto rozhovoru opravil, když jsem použil termín válka na Ukrajině. A dokonce tady vysvětloval, že se nejedná o válku, že válka je jakýsi akt, dokonce právní, že máme-li mluvit o válce, musí někdo někomu vyhlásit. Tak se ptám právníka, jestli z hlediska práva a mezinárodního práva je na Ukrajině válka nebo není, když ji nikdo nikomu nevyhlásil.
1: Válka tam je, protože rozhodující je to materiální pojetí, to znamená, jestli se tam vedou boje nebo nevedou. Ale je pravdou, že zatímco dřív bylo bráno, že vlastně zahájení války bez vyhlášení války je něco nečestného. Uvádí se například, že Němci napadli Sovětský svaz bez vyhlášení války. Pravdou ovšem je, že Goebbels vytáhl sovětského velvyslance v Berlíně z postele asi ve 3 hodiny ráno nebo ve 4 hodiny ráno a sdělil mu tedy, že Německo vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Ovšem, on už to nestačil, ten velvyslanec sdělit do Moskvy. Takže to bylo takové vyhlášení války, prostě aby se vlk nažral, koza zůstala celá. To má, aby ten moment překvapení byl zachován. Takže zatímco dříve se války vyhlašovaly, tak po druhé světové válce tím, že byly války jakoby mezinárodním právem zakázány, tak všichni vedli něco jiného než válku. To byly různé mírové operace, operace na ochranu obyvatel, humanitární operace, humanitární bombardování. Takže
0: tak to není tak dlouho ostatně.
1: Ano, takže i ty americké války, které byly třeba v Iráku a v Afghánistánu, tak se většinou nazývali pojmem operace a pak tam byl nějaký přídomek, aby se to odlišilo. Má státy se jakoby bojí říci, že to, co dělají, je válka, nebo nebojí možná, ale spíš to považují za něco neslušného, že se to prostě ve společnosti slovo válka neříká, že jsme někomu vyhlásili válku, ale ve skutečnosti válku vedou a je dobře, že konec konců jak Ukrajina, tak Rusko, anebo i Spojené státy, když vedli válku v Iráku nebo v Afghánistánu, tak uznávají, i při bombardování Jugoslávie tomu tak bylo, uznávají to, že musí postupovat podle norem mezinárodního práva válečného, což dává určitou jistotu například vojenským zajatcům, válečným zajatcům na to, že s nima bude nějak zacházeno, že má určitou roli mezinárodní Červený kříž, výbor Mezinárodního Červeného kříže, může kontrolovat třeba zajatecké tábory a tak dále. Takže podle mezinárodního práva to určitě válka je.
0: Když jednoho dne skončí, jakože skončí, každá válka jednou skončí, tak to, co se děje potom, třeba ty tribunály nejrůznější, kde budou soudit ty válečné zločince a tak, tak dívá se na to v tu chvíli ten soud jinak, když to nebyla vyhlášená válka a když oni budou tvrdit, to byla pouze operace, jak jste říkal, například na záchranu našich občanů?
1: Soud by se na to asi jinak nedíval, ale většinou, mezinárodní soudy, které byly ustaveny, tokijský, norimberský, ve vztahu k Rwandě nebo i vůči bývalé Jugoslávii, tak vždycky byly ustaveny prakticky těmi vítězi. a soudili ty poražené. Takže soud bude jenom tehdy, pokud nějaká strana toho konfliktu vyhraje a ta druhá strana bude totálně poražena. Pokud dopadne mírem, kdy v podstatě obě válečné strany se do určité míry unaví a potom dojde ke kompromisu, tak si vymění své zajace, včetně těch, kteří třeba na jedné i na druhé straně budou odsouzeni, tak si vymění z vězení a žádný mezinárodní soud pak už se nekoná.
0: Takže je to něco, čemu sportovci říkají plichta?
1: Ano.
0: Takhle. Je, pane docente Koudelko, Zdeňku Koudelko, řekněte, je naše země ve válce?
1: Není ve válce, protože my se neúčastníme těch bojů. Premiér sice řekl, že jsme ve válce, ale prostě lhal. O tak vážné věci, jako je válka, se lhat nesmí. A především ne z úst vrcholných představitelů státu. Aby naše země byla ve válce, musel by vyhlásit prezident republiky a předtím by musel válečný stav odsouhlasit parlament s oběma komorami. Ani tady nemůže být senát přehlasován. Takže tady je vidět, že třeba ty senátní volby, i když senát je slabší komorou, tady jsou velmi významné pro to, aby nešel náš stát do války, tak je dobré, aby vláda v senátu neměla většinu. A žádný parlament náš, ani náš prezident nevyhlásil válku, nejsme ve válce a je špatné, když premiér říká opak, i když ví, že to je lež.

0: Radio Xaver.
1: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. V paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Hmm. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nechal.

0: tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
2: Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak zaprvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající, jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát, ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou, ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi bude možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslím, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. I můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne,
2: že?
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové, z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak... Vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno, no a někdy už v 8 jsme jeli na ten bolševik, takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct si, já jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, a nebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Či ptáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů?
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, Ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Obránek.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak... Vy to přenesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám, jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: A tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. A tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů. Že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout, to přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu. Musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80. letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom se snažím té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
2: přinesu,
1: pane prezidente.
2: Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: hlavně, že vyhrávám barvami. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: První svět.

0: co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude, to je mě pitomá show.
1: Bláhová show.
0: Šaškové jdou.
1: Barevnou naději víc získat z ní.
0: Hledáme brod
1: uprostřed vod.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zás, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šila.
2: Ty ono jí to nejde, Markéťe, Xavre, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markéťe? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavre, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpuntem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí prokletí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutnej.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Ksavere, Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Vždyť ale... já jsem přijel k nám na návěz s ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
2: A co?
1: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
2: To je málo, Xavere.
1: Je
2: málo.
1: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
2: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
1: To nevíme.
2: No, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
1: Meda říkala, že ona je výborný člověk.
2: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla
1: Meda
2: přinést pejska.
1: Meda už zvedla já prst. Ví,
2: tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor.
2: Jo. Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
1: No,
2: a co já teď budu dělat?
1: Co
2: ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten Klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No, a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, a to už je pryč.
2: Úplně ne, no.
1: No dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste to řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušnej, řekněte jméno. Já přemýšlím. No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, Okamury, chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, tak blondýka taková, blondýka. Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně, ona je okrumká. No, to...
1: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, subtilní.
2: A... Vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník
2: samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň, jo.
1: Už by všichni viděli, už si všichni dali 100x
2: sraz. A já bych si myslel, že kobila nebo něco, ne?
1: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz. Sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
1: ale
2: žena
1: to
2: ze
1: není,
2: sídliště.
1: To není ne? Prestižní. Jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plebsem. No.
1: To už,
2: její.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten pomník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: a co, koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: máte pravdu. Já bych to
1: Adamová,
2: vyhodil.
1: Pekarová, hodinová spůrna.
2: Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: já si to
2: Husa...
1: Vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to ne je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její? Já chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
1: To je už
2: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
2: Diamant,
1: a
2: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
2: Jo.
1: To je životní úspěch. Už se nikdy nic takhle nepovede.
2: Je to narrativ životní?
1: Narrativ to není. Ne, narrativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
2: Jasně, jo.
1: A to je přece super.
2: Jo.
1: My nejsme předsedové tady ani XTV?
2: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
2: No, koho zajímá, mám našlápnu toho předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
2: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl druhý? Nevíte.
2: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, děju se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale tomu já fandím.
2: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
2: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
2: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu, co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
2: Ne,
1: už se jí musím zastávat.
2: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
2: Nenajde.
1: Nenajde, jo, tam nevidíte
2: nikdo. Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
2: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
2: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházel, mě je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
2: Proč?
1: Víte, kdo to je?
2: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
1: Je minister financí.
2: Že na kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
2: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
2: No to už je.
1: Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
2: Až ho porazí Reichl. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
2: No nemusí se dostat, Xavere, to je blatečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
2: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
2: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak.
1: Jo, myslíte?
2: Jo. Tak teda to šel tak přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
2: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to taky pasivní celý.
2: Já jsem říkal, že to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: No, to je, jak říkal Schönehack, se to mít chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
2: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
2: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
2: Já na ní taky
1: nesahám. Ona byla
2: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
2: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
2: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
2: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
1: abys... On má v očích hrůzu, pane holče.
2: No, vám to říkám, no, už hodně dlouho a teď finální.
1: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
2: Rozumím nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
2: Ne? No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
2: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
2: no,
1: Babiše...
2: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
2: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
2: A té době si se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
2: No, tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
2: To je správná
1: protože
2: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
2: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
2: Nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
2: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
2: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
2: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
2: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
2: Tak je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
2: Jo.
1: To nejde dohromady.
2: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: Baví.
2: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí 2 auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
2: Tohle jo. Tak. 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
2: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
2: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
2: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako
2: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
1: no,
2: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
2: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
2: Vážně?
1: No.
2: Byste dostal taky něco z dozíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
2: No ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se dozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
2: To je hezký.
1: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
2: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
2: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil Vesty, ne? Aby Vesty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
2: No,
1: do čistírny.
2: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
2: Vítek. Rakušan.
1: A to říkal.
2: Říkal.
1: Ale to přece blbosti.
2: No, tak ho říká blbosti rád.
1: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
2: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonem.
2: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
2: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
2: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
2: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
2: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
2: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
2: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnou.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
2: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
2: To se kerí.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
2: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka.
2: Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
2: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
2: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
2: Já taky ne.
1: Já jsem v konfliktu.
2: V Kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
2: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
2: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
2: Mm-hmm.
1: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samou o sobě, a mohl by čerpat.
2: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kača. Ani korunu.
2: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Y-ky, ne?
1: To já nevím.
2: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
2: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
2: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok. tak chtěli to nějak vyřešit, no a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No jistě. A bez dotací.
2: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští Vězonky, poslali...
2: Podklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
2: Je.
1: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
2: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
2: S legendou, ze
1: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
2: Jo? No.
1: A výprej výborná.
2: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
2: Tak to taky máte v sobě.
1: On by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řekl.
2: To jo. To
1: akorátní.
2: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
2: a, on by nikdy,
1: a to se mě na něm líbí.
2: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
2: Od narození je takovej, ne?
1: No.
2: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
2: Jo.
1: Dizident.
2: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
2: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista. Ne?
2: Fuj, tajksel, no to snad ne.
1: Nebyl?
2: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
2: On se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
2: Ne, on se popletl.
1: Odpracoval.
2: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
2: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
2: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
2: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
2: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
2: Tomáš Sova, to bude primář Sova.
1: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
2: Primář Sova byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
2: Jo, dobře. Vlzenova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
2: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
2: Ne.
1: Protože tahá za nic.
2: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
2: Tam je těžko, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku, ne.
2: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
2: Se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
2: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
2: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
2: Třeba, no.
1: Můžu, no. Jeďte.
2: Ale na Davidková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
2: Na Vlzonku otázal Zalky, Ksavre.
1: A Zalka
2: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
2: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro Přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
2: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
2: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
2: To je jasný. Já to vím, Xavere.
1: No koho?
2: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
2: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane Holče.
2: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
2: Jo? Hmm. No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
2: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
2: Mansardu?
1: No.
2: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Holče?
2: No, pod stříškou.
1: No tak já mám mansardu.
2: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
2: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahují mračna.
1: Jak to?
2: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
2: pro
1: mám,
2: jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
2: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
2: To byt vám rychle udělám.
1: Jo?
2: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
2: No vy nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
2: No je, je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
2: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty. Hm?
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
2: Hřiba? Hm. Je mu tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
2: Je mladý člověk? Hm. Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
2: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
2: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
1: Však to připravuju.
2: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
2: To, myslím, to bude zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
2: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
2: S okurkama.
1: No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
2: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
2: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
2: No.
1: Tak prosím vás, příští Vilzonka už bude před posledním před volbama.
2: Vážně?
1: Sakra, to no. Pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
2: Proč
1: já už
2: ne?
1: Mám natipováno asi se 7 lidma.
2: Jo? Hmm.
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, a nebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
2: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodně to pustit, tu Vilzonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
2: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
2: No.
1: Vezme si...
2: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
2: Tak to tam připište, až jí budete poslat tu kytku.
1: Já jí musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
2: Jo? Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
2: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
2: Aha.
1: Tenhle ten model.
2: Jo.
1: Ale neměli 4X.
2: Jo. Takže,
1: no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
2: Chichi Tornado se neudrží?
1: No podle mě ne. No ne, no to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám záluz.
2: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
2: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
2: Nebo Číča Xaver.
1: Číča. Don Číča.
2: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Číčo?
2: Paroubkovi.
1: Jo, Paroubkovi.
2: Potom se mi stýskal.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
2: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když,
1: jasný,
2: když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak
2: premiér.
1: Vy jste taky býval prestižní streamer.
2: Jasně.
1: To takhle berte.
2: Já jsem,
1: ale že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
2: Já to znám. Víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion? To je ten od...
1: Kdo?
2: Synáček od Alexandra Vondry. A
1: jak jste to říkal to jméno?
2: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
2: To je česky. A oni, že jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
2: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
2: Co?
1: No, to je ten levoboček, jo?
2: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
2: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
2: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
2: Dojít erár.
1: Jo.
2: Díky rodičům.
1: Jo, jo. Tak pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
2: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
2: Tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
2: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
2: Jo.
1: A od nás to převezme ta Fortuna, to jsou sásky.
2: Mhm.
1: A vypíšou sásky.
2: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky se
0: Radio Xaver.

0: Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Docent Zdeněk Koudelka je právník, bývalý poslanec, vysokoškolský pedagog, politik taky, muž, který se hlásí k moravské národnosti a teď také kandidát do Senátu, jestli ano. Se nemýlím. Ale pojďme, pane docente, začít od něčeho jiného. To jsou ty aktuální ceny energií, protože nepochybně, když teď děláte tu senátní kampaň a hovoříte s občany, tak je to téma číslo jedna. Já jsem trošku pátral, jak vy se k těmto věcem vyjadřujete, a pojďme to říct našim divákům, v čem je jádro pudla?
1: Jádro pudla je v neuvěřitelném zhloupnutí naší politické, ale obecně evropské reprezentace. Protože
0: pardon, to slovo?
1: Zhloupnutí. Protože před rokem nebylo více na světě plynu, než je teď, nebo ropy. Nevyrobili jsme před rokem více energie, než vyrábíme nyní. Takže ta současná drahota není způsobena tím, že by ty zdroje těch surovin nebyly, ale je způsobena špatnými politickými rozhodnutími. Já tam jednoznačně řadím politiku zeleného údělu, politiku, která v Německu třeba zvedla k zavření atomových elektráren a k plánu na zavření uhelných elektráren. A to všechno ve svém souhrnu vede k tomu, že se něco, co by bylo lehce vyrobitelné a co bylo vyrobitelné ještě před rokem, před 10 lety, tak najednou stává nedostatkovým zbožím. A to z důvodu špatných politických rozhodnutí. A to je to nejhorší, protože jestliže se dostává člověk do bídy kvůli tomu, že skutečně nejsou zdroje, anebo kvůli tomu, že je třeba z válka, tak je to něco jiného. Ale my jsme v normálním mírovém stavu, technika se neustále zdokonaluje a vyvíjí a přitom nám hrozí obrovské schudnutí pro velkou řadu našich spoluobčanů.
0: Vy jste psal v některém ze svých článků, hloupá politika se na Západě projevuje už dlouho, především kvůli obrovskému mrhání penězi prosazováním zeleného údělu. A potom tady píšete o té snaze, poručíme větru, deště a tak. Na druhou stranu, někdo se přece musí pokusit tu zelenou planetu zachránit, ne?
1: No, já se obávám, že všichni ti, kteří chtěli zachránit v minulosti planetu nebo lidstvo spasit, to byli ti falešní proroci, kteří naopak většinou tu společnost uvrhli do nějakých krizí, někdy i válek. A že bychom se měli chránit před falešnými proroky.
0: Dobře, a takovým falešným prorokem je třeba teď kdo?
1: No určitě ti, možná to symbolizuje Greta, i když prostě to byla mladá holka, ale ona je určitým symbolem toho, že když má člověk určitou mediální podporu, tak najednou se může dostat třeba do Organizace spojených národů a tam mluvit, mít stejný prostor, jako když vystupuje třeba americký prezident nebo jiní významní politici. A dokazuje to situaci, že určitá racionalita, která je vždycky vlastní velkým státníkům, tak současným politikům chybí. A já vnímám to, že dochází ke změnám podnebí na naší planetě jako něco, co je vlastní zemi jako planetě po miliardy let, co existuje. A najednou my dostáváme tu obrovskou pyšnou vůli, nebo alespoň někteří z nás dostávají tu obrovskou pyšnou vůli a chuť, ten přirozený proces zastavit. A to je právě to, čemu se obecně říká poručíme větru, dešti. Lidstvo vždycky přežilo tím, že se přizpůsobovalo změnám. Nikoliv, že chtělo zastavit ať už společenské, anebo v tomto případě nějaké přírodní procesy a vlastně dějiny přírody.
0: Pane docente Koudelko, vy píšete a mluvíte také o tom, že ta politická reprezentace zhloupla, myslíme tím tu západní, platí to i pro naši zem?
1: Určitě, tím, že jsme se přihlásili k politice zeleného údělu, že jsme souhlasili například s tím, že se od roku 2035 zakáží spalovací motory, aniž bychom znali, jak v roce 35 bude vypadat ekonomická situace a technický pokrok.
0: Počkej, tam

0: A se mně, že prostě ze vším souhlasit nemáme a že Evropská unie tady nevznikla kvůli tomu, aby poroučela členským státům a jejich občanům, jaké si mají koupit auto, ale kvůli tomu, že když se budou chtít koupit auto ze Švédska, tak si ho koupí, když to bude z Německa, tak si ho koupí, ale budou mít svobodu výběru a že se jim rozšíří možnost, v tomto případě tržní, nákupu. Ale že vlastně to, co dřív bylo spojeno s integrací, rozvíjení svobody trhu, tak najednou vede k tomu, že se ta svoboda omezuje ve prospěch toho, že se vlastně direktivně z Bruselu přikazuje, co si můžeme koupit, anebo naopak se zakazuje, co si koupit nebude moci.
1: Vystoupit a nebo změnit?
0: Já jsem byl velkým dřív nadšencem Evropské unie. Byl jsem i pro přijetí euro a teď zjišťuji, že jsem se velmi mýlil a dochází k názoru, že stávající Evropská unie je v podstatě nereformovatelná. Nevěřím tomu, že ti lidé, kteří tam sedí, se dokáží změnit. To byste musel změnit ty lidi. A nemyslím si, že lze změnit strukturu Evropské unie jenom tím, že změníte nějaké vrcholné představitele, ale musel byste vlastně změnit celou tu střední vrstvu těch rozhodujících úředníků. A to je podle mě nerealizovatelné.
1: Vy jste řekl, pane docente, o tom hloupnutí těch politiků. Já se na to musím ještě jednou zeptat. Naši teď aktuální čeští politici, vláda, poslanci Senátu a obou komor vlastně jsou hloupější, než byli před 15 lety, před 10 lety?
0: Individuálně bych neřekl, ale ve své většině vlastně podléhají nerozumnému řešení, nebo hlásí se k nerozumnému řešení, o kterém třeba soukromně někdy říkají, že mu vlastně také ani nevěří, nebo jsou k němu skeptičtí. A je to hlavně otázka politických vůdců. V 90. letech tady byli vlastně dva významní politici. Byl to Václav Klaus na pravici, Miloš Zeman na levici a celé to zastřešoval z prezidentské pozice Václav Havel. A tito politici měli své jasné vyhraněné názory. A nemyslím si, že ani jeden z nich by nezdůvodnil nějaké špatné rozhodnutí jenom tím, že řekl, no jsme v Evropské partě, tak musíme být pro. Když by byl přesvědčen o tom, že to je nesmysl.
1: Takže možná to není úplně hloupost, ale v mnoha případech slabost, jestli vám dobře rozumím.
0: A nedostatek politického lídrovství. Prostě když srovnám současného Petra Fialu s Václavem Klausem na jedné straně, anebo opozičního Andreje Babiše s Milošem Zemanem 90. let, tak se to nedá srovnat.
1: Čím to je, pan docente?
0: Je to prostě, člověk má určitý talent, určité vlohy k něčemu a bude vám to z hůry dáno, nebo není. A jako se každý rok nerodí nějaký vynikající sportovec a prostě v určitém sportovním odvětví nějakou dekádu může být na špičce a pak se propadnáme. Tak já si pamatuju, v mém dětství byli bratři Pospíšilové a ti vždycky vyhrávali mistrovství světa v kolové.
1: Jan a Jindřich.
0: Tak. A od té doby o cyklistice a kolové, ve smyslu teda té sálové cyklistiky kolové, prostě mnoho neslyším. Prostě to tím, že ne každé desetiletí se narodí bratři Pospíšilové. Takže ani
1: desetiletí,
0: ne každé,
1: staletí.
0: Nebo možná staletí. Takže
1: v tomto případě.
0: Ani ne každé 50letí staletí se nenarodí lidé typu, ať už Klause, Zemana, Havla, anebo třeba z minulosti Masaryka a tak dále.
1: Kdo z těch aktuálních politiků v sobě má to lídrovství? Napříč stranami? Co myslíte?
0: Já se obávám, že nejsem schopen pojmenovat v České republice. Kdybychom byli ještě federální stát, tak řeknu lídrem určitého toho typu, jako byl Zeman, tak je určitě Fico na Slovensku. V Maďarsku je to určitě Orbán. To jsou lidé, kteří jsou dlouhodobě prostě populární a jsou dlouhodobě i poté, co třeba prohrají volby, tak se schopí a znovu v příštích dalších volbách se vrátí. A mě třeba s Viktorem Orbán, který prohrál volby, ale neodešel z politiky

0: zůstal, pracoval a nyní už vyhrál několikáté volby po sobě, tak připomíná to, jak Václav Klaus vlastně se vzepřel tomu, že po Sarajevském senátu se počítal jakoby s tím, že sám odejde někam do ústraní nebo na vysokou školu, vzepřel se tomu a získal znovu podporu voličů.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Posloucháte rádio Xaver.

mě však zmůže zvědavost, ach, co to bylo za blbost, když otevřu, tak vstoupí host s tak divnou tváří, vlasy jak popel z cigaret a na dně popraskanou pleť a rozpačitě říká, hleď, jsem tvoje stáří.

a smrzem horko soupeří. A krev mi vaří, vždyť žádný odznak nevytáh, tak kam se šourám v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

že sotva 30 roků mám, to přeci ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmys. Kam patříš, stáří? Host na to, co je počet let, znám chápka, teď má funkce svět, a přitom 95, ten má tím září, ty ale klidně odzýváš, snad všechno, ať se podíváš.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase FXTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta smutná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne, ročně. Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Ne, nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo
1: ETS,
2: 2.
1: Pardon.
2: Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud
1: ty
2: vím,
1: malé
2: tak hnutí
1: strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách,
1: tak.
2: Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici. Ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete
1: tak,
2: si toto
1: tím,
2: jako
1: pokud...
2: politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového. veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct na ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost, tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5%, myslíte? Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2. Další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje i mimochodem německá vláda, vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz zprůměroval, takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne? Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud, to už by bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100, tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.

0: vtrženo sečteno a dnes mistr Petr Holec. Dobrý den.
1: Mistře, zdravím vás.
0: Máte to tady, pane Holče?
1: No, řekněme, signály vlády Petra Fialy nesou plody, ne? Můžeme asi říct, když koukám na ty grafy.
0: Já řeknu ještě, titulek volby by vyhrálo ANO, lidovci a STAN by se do sněmovny nedostali. O čem to svědčí, pane Holče?
1: Napadají mi tak tři hlavní věci. První, že je skutečně signály vlády Petra Fialy, neviditelný podprahový nesou plody. ANO téměř 30%. Druhá ODS, 16%, jo, pro ODS, sakra stranu premiéra. Další, to je vlastně úplně pokřivená realita, když si vezmete, co způsobily ty volby a ten zákrok šéfa ústavního soudu Rychetskýho, že máme dlouhodobě ve vládě strany, které by se nedostaly vůbec do sněmovny. Mm-hmm. A díky těm koalicím vlastně je to vytáhlo do sněmovny. To jsme nikdy nemývali. A když nějaká strana se začala propadat jako velmi v preferencích, tak většinou to způsobilo buď vypadnutí z vlády nebo výměnu v čele strany a podobně, ale tady se neděje nic. A třetí věc, jsem si vzpomněl, mám takový flashback před volbama, když v té, já nevím, druhý nebo třetí nebo kolikátý vlně covidu začalo propadat hnutí ANO, tak vlastně všichni samozřejmě, nebo většina komentátorů přání otce myšlenky, jak se říká, říkali hnutí ANO končí totálně. A já si říkal, hnutí ANO, jestli jednou skončí, tak neskončí takhle rychle, protože je to přece jenom velká politická strana. A možná, že až pomine covid, tak se schopí. Že? A ono málem vyhrálo volby. A teď tady vidíme, jak mu drží ta podpora. A nejen podpora, ale co mě tam zarazilo, je volební potenciál. Že kdyby ten termín odborný, slyšel jste to někdy?
0: Už jsem to slyšel. Už to.
1: A hnutí ANO má téměř 35%. A hnutí ANO vždycky umělo volební kampaně, to znamená, že se umí tomu volebnímu potenciálu hodně přiblížit. A ODS má přes 22%. Víte, a tam sázeli na to, že tohleto, ten model té trojkoalice antibabišovský, že znovu vrátí ODS do hry a udělá z ní velkou stranu, ale to není 16%, to znamená minimálně nad 20%.
0: Máte hezky sako.
1: Díky.
0: Nový, ne nějaký.
1: No, z Itálie.
0: Z Itálie.
1: Jak jste mě popřál cestu do Itálie, tak jsem si koupil sako za to.
0: No a sociální zpátky?
1: Těm přeje samozřejmě socioekonomická situace. Podprahují signály premiéra, že nepomoc lidem i firmám. Tak já chápu, že lidi si začínají vzpomínat na ČSSD, na sociální demokraty.
0: Jo, říkají, kdyby tak paní Maláčová se vrátila.
1: Ne, říkají, sakra, by tady byla hustá dvojka.
0: Jo, takhle.
1: Ty by nám pomohli. A víte, co mě tam zarazilo ještě? Jedna věc. Plukovník, přísaha, Šlachta. Asi procentu a půl, my to nevidíme tady, protože mezi těma pekelníkama.
0: A ještě kokainisti, kde jsou?
1: Kokainisti zmizeli do stanu, ne, podle mě. Kokainisti jsou mimo, pod 5% a já si myslím, že tohle to je za červen, je to měřený v červnu.
0: Vidíte, redla dají do vazby a hned to spadne.
1: A říkám
0: jak
1: vám,
0: to je jako?
1: A říkám vám, že až se to dá za červenec, tak ty budou někde u plukovníka možná.
0: Fakt,
1: ale tam to může zachránit jedině Krejčíř.
0: No ale podívejte se na druhou stranu, abychom byli spravedliví, no. TOP 09, ta frčí. 5,2.
1: Vládní strana frčí? 5,2? To je hukot.
0: No tak je tam.
1: A taky máme nějakou statistickou chybu, tak tady v těch číslech, když máte 2,5% statistickou chybu, tak já myslím, že klidně můžou být kolem 4%, kde se potácejí.
0: A nebo taky na 7.
1: A nebo taky na 7.
0: Je tam ten pan Pospíšil, ten má hodně bodů, protože se stará o ty zvířátka, to funguje.
1: To totiž drží pan Pospíšil, jak nechce odejít. Jak si vzal to moratorium na přemýšlení, jestli zůstane na kandidáce, přemýšlel a zjistil, že zůstane, tak to drží.
0: Jo? Mhm. No a jak vůbec toto dopadne, to mi řekněte. No prostě paní Pekarová řekla, že chce, aby Meda odešla.
1: Aby?
0: A Meda se drží prostě.
1: Hele, Meda se drží. Meda se drží 30 let. Meda se drží 30 let a Meda odejde, až bude chtít odejít Meda.
0: Fakt jo. A ani, víte, tam ten pan Fremr tam, že?
1: Pan Fremr. A kdyby náhodou, a když Meda vždycky začne cítit, že už nemají rádi, tak šup do jiný strany.
0: Jo.
1: On tak už je ve třetí.
0: No ale teď si myslím, že to tady povede v Praze tu kandidátku, nebo respektive bude na druhém místě, tak tam zaboduju.
1: Já bych tady, když na to kouká, vidíte Meda, že by mohl tady do těch dvou modrých dnes, tak ODS, ale tam by ho už asi nechtěli, tam ho dobře znají, tak proč neskusit ANO, co myslíte?
0: To je pravda. A on u Socanu taky nebyl, ještě u Pirátu nebyl. Ne?
1: Ale tam těch 5,6 a nebo 5,2 bych řekl, že je trošku podobnej průser, ne?
0: Ale já, mě tak napadá, že bychom měli mít podle tady naší hantýrky pro každou tu stranu nějaký topka by byla meda, kokainisti, něco. A aby jsme to měli nějak hezky.
1: Já už mám Pirátům, já říkám lupiči, protože ty chtějí všechno sdílet, tak vidíte, jak se nám to vybarvuje.
0: Jenom pro ANO musíme vymyslet něco ostrýho, kobliha nebo tak, ne?
1: Koblihy?
0: Jo?
1: Tak sami voliči ANO si říkají hrdě koblihy.
0: Koblihaři?
1: Koblihy.
0: Koblihy. No, signály, koblihy.
1: Vidíte, máme to. Koblihy, signály, ještě Okimu musíme něco vymyslet. Lupiči. Kokainisti, no?
0: Meda. Tak jedu dál, pane Holče, jo? Vím, medo jedna. Tak uvidíte. Agrofertu už nebude stát nic dalšího vyplácet. Naopak firma bude peníze vracet, zdůrazňuje ministr Nekula. Já jsem vůbec nevěděl, že toto nějaký ministr.
1: No já jsem se právě vás chtěl zeptat, kdo to je, ten pán, abych věděl, o kom vlastně tady mluvíme.
0: No to je Nekula.
1: To je Nekula.
0: Nekula.
1: A ministr je to.
0: Ministr
1: Nekula. A tady není čeho? Nevíte, čeho je, on je minister?
0: Čeho je minister, to je jedno takový pán, no. Ale
1: já se pak podívám, čeho je minister, abych vůbec...
0: A co on to má na té klopě? Prosím vás, není to říská orlice? Má to takový podivný tvary?
1: Je to možný.
0: Bůh ví, co to je za týpka.
1: Počkejte, já to řeknu, to je možný. Tak on je lidovec. On je lidovec a lidovci, landsmannschaft.
0: Ne, tak abychom nešířili dezinformace. Řekneme, že nevíme, co to má, ale že to je podezřelé.
1: Jo,
0: na té rozmazané fotografii, ne?
1: Aby se na to někdo podíval z dohledu na dezinfo, ne?
0: Já si taky myslím, že by měl. No ale tady Nekula řekla, že Agrofert bude vracet prachy. A co teda chudák Babiš?
1: Já nevím, hejte, ale tohle, já už tomu...
0: To bude solid.
1: Já už tomu nevěnuju pozornost. To je sága, která si nikdy neskončí, dotace Agrofertu. Samozřejmě, že by bylo dobrý, kdyby to už skončilo, protože to visí nad českou politikou jak mrak. Ale já už myslím, že nikdo nerozumí vlastně a nechápe, o co tam jde, přesně.
0: Jo.
1: Kolik let už se to tahne? 5, 6? Mm.
0: Pane Holče, promiňte, tady to je zajímavé, že oni už půl roku vládnou a já bych ho nepoznal na ulici. To je neviditelný.
1: No,
0: co jsem přišel? No. Není on i podle toho příjmení. Není on nebinární?
1: No tomu počkejte, tomu nepodsouvejte.
0: Já se ptám vás, hele, jako odborníka.
1: Jak já jsem, to dovolte. Já nejsem žádný odborník, ale já už vím, proč. Tak on není ministr.
0: Není ministr?
1: Ne. Tam je ministr Jurečka. Tam došlo ke zmatení. Oni tam jenom napsali, ale ve skutečnosti ministruje na zemědělství Jurečka, to si řekněme.
0: Cože?
1: Tohle není žádný minister, že jo? To tam strčil Jurečka před sebe a ve skutečnosti mu šéfuje, dává si s ním porady pěkně a řekne mu, co má dělat a on to pak zkouší udělat.
0: Jo.
1: Takhle to

0: to viděl.
1: Vy si utahujete
0: ne,
1: tady
0: neutahuju.
1: Nekulo, jak se to jmenovalo.
0: Z toho klidně, Nekula, z toho klidně, Nekula. Ale z tohohle ne, protože já jsem to poslouchal, ten rozhovor s ním váš. A má pravdu, řekl to přesně.
1: Pan Weigl?
0: No jasně.
1: Samozřejmě, že má pravdu. No? A to se nemusíte rozčilovat vůbec.
0: Já se chci rozčílit dneska aspoň jednou. Když tady proti vám sedím, tak se aspoň jednou
1: trošku vám.
0: No, dopřejte mi to.
1: Vrtulky už jedou.
0: Já se vytočím.
1: Tak já přečtu ten titulek a pak se můžete rozčílit.
0: Dobře.
1: Velmoci nemají přátele, mají jen své zájmy. Mimo jiné pravil pan Weigl. Jo? Kolem Ukrajiny se mělo chodit po špičkách. Stan prosazuje euro, je to však zastírací manévr vlastního skandálu. Podívejte se, jak on to tam solil.
0: Jo.
1: Ten se s tím nemažil. A je to teda, přišel jste k vám jeden z nejchytřejších lidí, kteří tento týden tady na té židličce seděli.
0: Cítíte jo. To tam? To fluidum tady je.
1: Jo. On taky říkal, že přišel, říkal, seděl tady někdy.
0: Po mně přišel?
1: Se cítím nějak.
0: Jo. No má naprostou pravdu s Ukrajinou. Tam je,
1: má blbou košili, to s tím začněme.
0: Děláte do mody ty?
1: Já jsem teď dělám modní policii.
0: Jo.
1: No, proto jsem si všiml u toho Nekulo, tamto Orlico.
0: Jo.
1: Ale podívejte se, takovýhle a nemá žádný krk potom.
0: No jo.
1: Já bych mu udělal takhle do Včka, víte, tady bych volánky dal, toto. No to je jedno.
0: Vlastně tady škoda trošku u té obrazovky.
1: No. A podívejte se, jak má módní sako. Kostka je v módě, jo?
0: No.
1: Tomuto přesně, tomuto vzoru, nevím, jestli to víte, se říká lyonská kostka.
0: Vážně?
1: To, co máte vy, tomu se říká prachatická kostka.
0: Já smykám.
1: Taky skromnější.
0: Smykám.
1: Takže?
0: No s Ukrajinou má naprosto pravdu. Prostě takhle to je. Západ se tam angažuje, hlavně Amerika, už velmi dlouho. A zvlášť po anexi Krymu v roce 2014. Vyzbrojili Ameriku. Zasahují do ukrajinské politiky.
1: Vyzbrojili Ameriku?
0: Vyzbrojili Ukrajinu.
1: Jo, Ukrajinu.
0: A co mohli čekat, jakože Rusko bude stát se založenýma rukama? Já teď vůbec nerelativizuju to, jestli Rusko napadlo Ukrajinu nebo Ukrajina Rusko. Ale to, co se tam stalo předtím, tak v tom má pravdu. A svým způsobem teď Západ je za to zodpovědný, za tu situaci. Víte, co se říká? Když něco rozbijete, tak je to vaše.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: Xaver.
5: Here is an old song we'd like to do for you now. This was introduced by Eddie Arnold and was a big record about 4 or 5 years ago, and it's been one of my favorites. I hope you'll enjoy my rendition of Just Call Me Lonesome.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes UCAPy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byť, by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
2: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si. Úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli k něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků, a takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak to
1: chodí. A býval i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty jsi mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale
1: no, nerada bych ho
2: to, no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není nejtiv, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří. Na Ukrajině je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s Putinem
2: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
2: A já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Tím mě nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Slovensko odmítlo Fica. Matovič musí spojit demokratické síly, píše tiska. To jsem viděl na iDnes tohleto. A to, že vyhrál volby, tak to je jasný o Slovensku. Co si o tom myslíte?
1: Nejsem expert na slovenskou politickou scénu.
0: A víte, že tam byly volby teď?
1: Vím, že tam byly volby. Mám tam favorita, nedopad tam dobře.
0: Fice.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, moje vlastně ekonomická pravá ruka v době, kdy jsme vymýšleli reformy pro Českou republiku, byl Richard Sulík. No, a Richard Sulík je předseda strany SAS, která je, myslím, pravděpodobný účastník té vládní koalice. Tak to mi dělá radost, tadyhle ta jednotlivost, to nazvu. Richard Sulík je dobrý ekonom, má výborný nápady, třeba tam něco z těch svých nápadů prosadí. Bude sice nejmenší koaliční partner, ale jemu já to přeju a odvozuju z toho, že on je rozumný, že by ta vláda nemusela být úplně špatná.
0: No a tady to Olano, nebo jestli to říkám dobře, co vyhráli? Víte, Olano?
1: Ano, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti.
0: No, něco takové. A mně to přijde takový pelmel všeho, že se to nikdy nemůže na žádné myšlence shodnout, ale to tak se na to dívám zvenku.
1: No to tak je. To je prostě teď jak módní, to se děje i u nás, že vlastně klasické strany s jasným programem, jako je třeba ta Sulíková, to je klasická strana s jasným programem, proto taky asi dopadla
0: relativně
1: slabě. Teď je prostě móda takovýchto, já nevím, jak to říct, no, moc se nás neptejte, co my vlastně budeme dělat, ale my to budeme dělat dobře. Jo?
0: No a nebo na všechny strany.
1: No, my máme, mezi našimi poslanci máme zastoupený všechny politické směry.
0: No právě.
1: No,
0: a co za 2 roky, za 5 let, za 10 let?
1: Tak z toho, co říkám, je vidět, že mám obavu, že je to nečitelný.
0: A on, ten pan Matovič? Viděl jste ho v nějakém rozhovoru? Nebo...
1: Tak je určitě mediálně zdatný. Mediálně zdatný, to je... Já jsem si někde přečet, že původně to je uskupení, byla jeho rodina, asi 5 lidí. No a...
0: Kam to dotáhli?
1: No, kam to dotáhli a všechno to postavené na reklamě, úspěšný. Ví jak na to, no. Tak je to teď moderní, tak Slováci mají Matoviče a Češi mají taky Slováka.
0: Jo. Policie požádala sněmovnu o vydání poslankyně SPD Maříkové. Chce ji stíhat za výroky na Facebooku. Já ti, Karle, nevím.
1: Jako kdyby jsme neměli jiný starosti.
0: No, ona tam psala...
1: Kriminálního typu, myslím.
0: Ona tam psala něco, že jsou invazivní druh uprchlíci, nebo něco takového, no, kravina. No.
1: Tak já teďko ani nesmím říct, že... Se neplete, že jo? To nesmím říct, že ne?
0: To neříkejte.
1: Ne, to, já to hned odvolávám, abych taky... Ale já bych vlastně nemusel být vydáván.
0: Ale my bychom vás asi vydali.
1: Jo,
0: my bychom tady hlasovali
1: se bojím. Jo.
0: My chceme být politicky korektní.
1: Chceme, no.
0: Takže bychom vás vydali, ale ono by se ani tak nic nestalo. No, za výrok na Facebooku, no. Podívejte se, je to tady.
1: No, to není dobrá zpráva.
0: Není, že?
1: Ne, to je moc špatná zpráva.
0: Proč?
1: No tak když si někdo něco myslí, tak co by to nesměl říkat? Ona neříká, že má někdo dělat něco špatného, ne?
0: No, ona říká, že to je invazivní druh, no, to zní to tak jako blbě.
1: Ale tak je to invaze. Je to přece invaze, tak se podívejte na fotky z řecko-tureckých hranic. Je to invaze, je to jak tam ty lidi bořejí plot a házejí kamení a na druhé straně na ně střílejí slznej plyn. No tak co to je jiného? To je opravdu už... Já nevím, to nazvat.
0: Já měl psát na Facebook, notabene od poslankyně.
1: No ne, tak ale všimněte si, že to, že na řeckých hranicích probíhá vlastně konflikt, skoro bych řekl, skoro i ozbrojený, tak to není, jak bych to řekl, to nás tak nevzrušuje, ale že to někdo pojmenuje a jestli to pojmenování je více či méně přesné a více či méně
0: ironické.
1: Ironické, to mě nepřipadá důležitý, ne, já s tím já nesouhlasím.
0: Každopádně doporučujeme paní Maříkové, aby příště na Facebook dala dnes mám k večeři smažený sýr a fotku a nemůže se nic stát.
1: No, ano, třeba kdyby tam kousek od toho plotu v restauraci si dala nějakou dobrotu, že jo, a jenom v pozadí by to bylo a ona by mohla tvrdit, že zrovna baští něco výborného. No, tak... No. To nehro, ale to je trapný, teda no hrozný
0: a
1: to je.
0: Jak teď čtu o těch feministkách, tak ty mají zase iniciativu, to vám tady nachystám třeba příště, že aby se nedávaly na sociální sítě vyzývavé fotografie žen a chtějí mít na to komisi. Takže když tam pošlete, co na Facebook, kamkoliv, jako na internet, jo, když tam pošlete fotku, ty komisi, a oni zjistí, že je vyzývavá, tak ta komise by to zakázala. Tak jsem právě si chtěl zeptat, jestli by vám nevadilo, že bych vás do té komise nominoval za XTV. Je to jednou za měsíc?
1: Jo, já bych tam chtěl, no. Jo. To jo? No, mně by se to líbilo, no.
0: Není za to žádný honorář, teda?
1: Já bych se snažil tam utajit, že se mi to líbí.
0: Jo, takhle, vy byste byl ten prvek.
1: No. Já bych tam byl, já bych tam vlastně reprezentoval ty, kterým se to líbí. Těch je hodně. Tyhle nápady, to je strašný pokrytectví, víte?
0: Jak to?
1: Tak já nevím, tak jsem... Teď nevím, kam vás nasměrovat, tak si přečtete nějaký diskuzi nějakých chlapců a vojáků a podívejte se, co mají
0: to
1: kde
0: za to předem vím, co
1: to víte, napsané, no, a jaký tam mají fotky a tak přeci...
0: No ale co chudáci ženy?
1: Jaký chudáci ženy? Tak ženy... Vyzývají
0: fotografie. No.
1: Tak ženy se určitě rádi líbějí, ne? A muži se rádi na ně koukají.
0: Jak? Které?
1: No mě tenhle ten boj s tou přírodou, to je boj s přírodou, jo. Tak co chtějí všichni tyhle ti, já nějak je nazvat teďko, nemám pro ně slovo, tak jaký jsme to vymysleli slovo? Pokrokovisté, nebo jak se říká? No, tak co udělá s tím, že se jedna ženská narodí hezká, druhá méně?
0: No ta co? Hezká se bude fotit na Facebook.
1: Ne, ta bude na operaci,
0: a,
1: nebo?
0: A ta méně hezká, ta bude sedět v té komisi.
1: Jo, nebo ty hezký nebudou se nikam chodit, nebo se budou muset rouškovat. Víte, úplně nesmysl tohle, kam to spěje. Já schválně popisuju.
0: Je to dobrý, jak to říkáte, vy tam budete v té komisi platný.
1: No, tak jestli
0: toto
1: z toho
0: může být... Toto tam řeknete na začátek vždycky. A hned vás vydají k trestnímu stíhání, pane Tlustý. Dobrý, budete tam. U nás v XTV, prosím, byla paní právnička roku Jana Hamplová a pravila mimo jiné toto. Za ohrožení demokracie považují milion chvilek. Diktují, kádrují, dělají politiku bez absolutní odpovědnosti a naprosté průhlednosti svého financování. A to není jen tak někdo, to je nějaká šarže, to je právnička roku, to je tlustý.
1: No, takže mají milion chvílek občas divný nápady a k tomu i divný řeči, to já souhlasím. Já jsem si teď přečet, že ten jejich šéf někde prohlásil, že problém je v tom, že nám tady vládnou ty, co vyhrávají volby. Tak nějak to říkal, jo? No, to je veliké nepochopení demokracie. Jo, to... Je to teda blbý, že nám tady vládnou ty, co se nám nelíbí, přestože vyhrávají volby, ale to by se mělo reklamovat u těch, co je volej. Jo? Tak já bych... Teď bych se skoro podíval do kamery a řekl, lidi zlatý, nevolte nám ty, co nechcem, aby nám vládnou. To...
0: Začíná to být směšné, ten milion chvilek.
1: No, udělali nepěkný kotrmelec. Ta poslední jejich akce hodně si ublížili a je to podle jedné jednoduché zásady, jsou prostě lidi, se kterými mají zbytečný bojovat. Jo? Je nejlepší je nechat úplně v klidu, oni se zničí sami. Tak k tomuhle myslím teďko našlápl. Milion chvílek. No
0: a teď si vezměte, že juristka praví neprůhlednost financování. To je...
1: Já proto nemám žádné důkazy, je-li to pravda, jak je to problém, protože proti tomu oni se vymezují, že jo? Když se proti něčemu vymezujete, tak byste v tom sám měl mít pořádek. Mm-hmm. Ale to je taky asi překonaný. No.
0: Těším se, až se uvidíme příště. Doufám, že už budete v té komisi.
1: Já pak budu nosit zážitky tam. A budem tady ukazovat ty nejstrašnější, co jsme museli zamítnout.
0: Jo, jo, jo. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: To bylo pro dnešek všechno. Podtrženo, sečteno s Vlastimilem Tlustým.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Vrchní soud Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Tempel. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Tempel byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud v Plzni znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí, tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné, šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa. Šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Tempel byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším. Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho

0: brání tak vzniku plísním.
1: Abba mal, ach Abba mal, ten ještě nikdy nesklamal. Abba mal, ach Abba mal, být písňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abba mal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on je tak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel,
1: je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Jo. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
1: ne, Xavere? Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka. A já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8., on věděl, teda ne, žádnej hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku.
2: Já?
1: Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země paní Danuší.
1: Ano. A udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: A
2: to je
1: to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval
2: jasně,
1: Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to připisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky...
2: Krásně. Tady to opravdu...
1: Pane Boče, ale nezlehčujte, ne. toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, jednou. Ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak... ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno, ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to,
2: no,
1: je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere?
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Kriste, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelý.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho
1: s lepší lidi?
2: No? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kariérník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Jo, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: No tak ten by hodil tak bůra, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak Renata Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No, tak... no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Je to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční, jo, Ukrajinci, jo, na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi to vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, že svátek.
2: No a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajaj,
1: hleděli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď, ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne?
1: Cokoliv,
2: to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby.
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho
2: střílejí.
1: Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to
2: říkám,
1: mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý.
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak. Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italské.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: No, pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
2: Správnej, správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete ten popel. Ne, to je v pohodě.
2: To je kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám? Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál z pistolí a Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představuju.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak Xavere, teď papež a ředitel
1: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xaver je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To vymyšlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat ty, to by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi,
2: no,
1: jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narozky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod, už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svého šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku.
2: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: víme. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkném Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No, ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No? Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělal celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte to, Ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: požehnal. No, požehnal. Vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík Xavere, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Xaver.
1: Tak
2: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, na takové normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zazvěl.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovalo to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak,
1: ale
2: tak
1: to...
2: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
2: To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálama?
2: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
2: to. Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
2: no,
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: Protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v Noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Jasně.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně holí to není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo.
2: No.
1: Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Pane. Tak tam bude občerstveníčko.
1: To nebude chlebíčko vášu.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a Položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevím, vidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namaz, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: To už je pro ČT3, ne?
1: To no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
2: Vy taky.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost? Ne,
2: nechci se naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, v Istanbulu, my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohleto, to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadly, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku dvě znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, A co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP. Jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Mm-hmm. Ale no? Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čem nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda
1: koukám. Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal si, co jsi říkal, pan... a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, no, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám jí Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v úzovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
2: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu, Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám nějak do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Před pár dny, myslím, že ve středu na televizi Nova promlouval pan premiér Fiala a on tam říkal, že plyn je zajištěný, bude ho dost a právě mluvil o nějaké této severní cestě pro skapalněný plyn. Pravda, neřekl, kolik skapalněný plyn bude stát, ale má v tomto pravdu? Funguje to?
1: No tak zaprvé, já se přiznám, já se na pana premiéra nekoukám, protože si zachovám určitou duševní hygienu tedy, jo. Ale přiznám se, co se týká této cesty, tak zatím jediný terminál, který je nahoře na severu, je Svinoušče v Polsku. Ten je plně vytížený, Němci zatím terminál nemají, Poláci si chystají na další terminál. Ale toto, o čem jsem mluvil, to je ten plynovod podmořský, který je na ten klasický plyn, který se neskapalňuje a vlastně pořád běhá jenom jako v té plynné fázi. Jo. Takže ta cesta není. Navíc z toho Polska zatím nemáme propojení k nám. Propojení skončilo nakonec na Slovensku. Takže Slováci se propojili s Polskem. My teda zatím s tím Polskem propojeni nejsme. Chystá se ten Štork 2 a Štork 1. Vlastně byl zcela nevyužitý, takže potom Poláci řekli, že Štork 2 se nebude stavět, protože nebyl důvod ho stavět z důvodu ekonomické.
0: Dobře, tak bereme to tak, že s jistou dávkou pochopení pan premiér Fiala není odborníkem na energie, na plyn, je to člověk z akademické sféry, takže nemusel mít úplně dobré informace, ale znovu se vás ptám, kolik teda, kdybychom řekli, Fiala měl pravdu, je zajištěný plyn z nějaké severní cesty, ten skapalněný, tak on bude stát kolik? Bude stát 37krát víc než před 2 lety, nebo bude to levnější?
1: Tak to záleží za to, na kolik se nakoupí. Zatím není žádný kontrakt na ten nákup, zatím se pořád někde možná jedná, buď to v Kataru,
0: nebo jak to vidíte?
1: To nechci říct, na tohle se nedá teoretizovat. To je potom věc konkrétního kontraktu a v každém případě to vždycky dražší. Protože uvědomte si, že vy ten plyn, který třeba z toho Ruska fouká nebo ze spoda, jo, to je těma plynovodama, jo, Turkish Stream a těma dalšíma, tak ten plyn vlastně pořád je v té plynné fázi. Když máte LNG, tak vy ho musíte někde skapalnit. To vás stojí obrovskou energii, protože musíte schladit na minus 162 stupňů, aby se skapalnil, pak ho musíte převést tankerem, vy ho zase stočíte do LNG terminálu někde na pobřeží Evropy, ať už teda ve Francii nebo já nevím, ve Španělsku, a tam zase je problém, že nejsou ty plynovody k nám, jo? Takže ho prostě někde stočíte a tam se zase musí do něj ta energie přidat, musíte ho ohřát, aby mohl zase dál běžet jako plyn, protože LNG se v podstatě vždycky musí odpařit.
0: Kdybychom teoreticky cenu toho skapalněného plynu srovnali s tou cenou plynu, která byla před 2 lety, to znamená 37krát levnější. Než je
1: no
0: teď.
1: To bude, v každém případě to bude takhle, tak já to řeknu teda jinak. Pokud to bude jenom 37krát dražší, než to bylo před 2 lety, tak to nebude tak špatný. A teď je to šílený.
0: Jakože by to bylo ještě dražší?
1: No tak samozřejmě může to být ještě dražší, protože vemte si, ty tankery se neustále zdražují, je jich málo, těch tankerů, které jezdí. Když si vezmete, že třeba na ropu, já nevím, asi 15 000 tankerů, kdežto na LNG asi, já nevím, 500 nebo 600 tankerů, jo, tak vidíte, že je tam obrovský nepoměr, to znamená, vy se musíte na to dívat z pohledu toho, tam to funguje paradoxně to tržní hospodářství. Ale upřímně řečeno to LNG stejně, my jako tady pořád se koukáme na americké LNG, že jo, jenže problém je v tom, že část toho amerického LNG je stejně z Ruska. Jo, protože oni to normálně koupí od Rusů a akorát, že nám to prostě přeprodají jako americký. Takže tam je na tom trošičku přirážka zase, no.
0: Počkejte, ten skapalněný plyn, který by se sem přivážel, jak o něm mluvil pan premiér Fiala, je ve skutečnosti ten ruský?
1: No, část jeho. Určitá část. Já nemůžu říct dneska kolik, protože tohle jsou obchodní tajemství, ale u nás v branži víme, že prostě část toho plynu, určitá část toho LNG amerického pochází z Ruska. Jak jinak to říci?
0: No, to přece politicky nechceme.
1: A vy to poznáte, jestli je to z Ruska, nebo jestli je to z té Ameriky?
0: No, nepoznám, ale...
1: Chce být klamán. A upřímně řečeno, Mně je to úplně ukradený. Mně je úplně jedno, jestli ten plyn bude z Ruska, nebo jestli bude z Ameriky, nebo jestli bude z Kataru, nebo jestli bude z Nigérie, nebo jestli bude odtamtať. Já potřebuji, aby ten plyn byl tady, protože my máme plynofikovanou celou republiku. My tady máme 80 000 km plynovodu a to všechno má přijít v ní več, že tady ten plyn nebude. Lidi jsou na to zvyklí, to se budeme fakt vracet do 50. let, že tady se bude topit, že se bude spalovat všechno, že teď vlastně je předem na uhlí zase a na to všechno.
0: Teď je zhruba ten metr krychlový plynu za kolik?
1: Teďka metr krychlový plynu naposledy na TTFC byl za 79 korun kubík.
0: V eurech?
1: No, já to počítám vždycky na kačky na kubík. Pro mě je to důležité to počítat vždycky na koruny.
0: 1000 metrů krychlových. Dnes Medveděv se nechal slyšet, nevím, jestli jste to slyšel, tu zprávu, za 3 500 eur za 1000 metrů krychlových. No pozor, a on řekl, že do konce roku odhaduje cenu 5 000 eur.
1: Dobře, ale to záleží, kde ta cena bude, protože v Rusku to nemá cenu, nemá žádný důvod, aby ta cena takhle stoupala.
0: Říkáme to je stejný. Děvno.
1: No dobře, ale to on uvažuje zřejmě, že tahle cena bude v Evropě, protože asi uzavřou kohoutky, protože Evropa neustále žádá Rusko, bohužel, neustále i naši politici žádá Rusko, ať se okamžitě přestane dodávat sem plyn. A jestli ty Rusové fakt poslechnou, tak jsme nahraný. Tak opravdu Česká republika je nahraná. Speciálně Česká republika. No, my jsme na tom v podstatě nejvíc závislí.
0: No, abychom úplně neskákali z jednoho na druhé, tak pojďme teď na pár dotazů našich diváků. To se tak rozmělní hezky a já se pak vrátím ještě k té elektrice. Tak, hezký večer, nebo píše pan Pavel Šilhán. Pane Noveský, lze i hned zrušit v České republice emisní povolenky a tím zlevnit okamžitě elektřinu? Jo, otazník. A nebo jsou emisní povolenky taky v dikci EU?
1: Pane, budu odpovídat panu Šilhánovi, když je to asi pro všechny samozřejmě. Emisní povolenky jsou v dikci EU. Okamžitě zrušit nejdou, protože jsou stanoveny u nás zákonem, musel by se změnit zákon ve sněmovně. Tam jako v podstatě ani energetický regulační úřad nemá dosah, protože to by muselo mezi s ministerstvem průmyslu a obchodu dát návrh zákona, abychom vypadli z toho systému, nesmyslného systému emisních povolenek. A samozřejmě by to zlevnilo, protože vezměte si, že z uhlí se zhruba vyrábí za 15 halířů kilowatt hodina. Jo, zatímco z jádra máte za 25 halířů a tak suhy je zhruba za 15 halířů, ale k tomu se musí připočít právě cena emisních povolenek, která je různá, protože třeba Seven říkal, teda pan Tyka, že jo, ta firma Seven říkali, že vlastně to mají asi za korunu 60, jo, k tomu k té kilowatt hodině, když to ČES říkal, že to mají zhruba za korunu. Jo, to znamená, že k tomu musíte přičíst tuhle tu sumu a o to by se to pochopitelně zlevnilo.
0: No ale jde ale, to prostě?
1: Všechno jde, jenom moje děti se musí učit chodit.
0: A kdo to rozhodne?
1: No, náš parlament.
0: Protože, podívejte,
1: tím zákonem,
0: emisní povolenky, to je v podstatě jaký odpustek.
1: Podvod. Emisní povolenky jsou dneska už jenom podvod. Od toho roku 2019 do roku 2019 jsme si ještě mohli hrát na to, že to je nějakým způsobem něco kvůli ekologii. Od té doby v podstatě je to obyčejný spekulativní nástroj, jako každý jiný spekulativní nástroj na finančním trhu. A dneska tím podporujeme paradoxně, dneska emisními povolenkami podporujeme výstavbu uhelných elektráren například v Číně, jo, a podobně. No protože spoustu emisních povolenek vlastní čínské banky, americké fondy. Takže jako na co emisní povolenky, abychom podporovali elektrárny v Číně uhelný? Mně to teda přijde jako trošku nesmyslné.
0: Český lev se ptá, existuje v České republice ještě nějaké místo, kde by se dal postavit další zásobník plynu?
1: Kdyby záležel, jaký by to byl, protože ty super špičkový určitě by se dali. To jsou ty malé zásobníky, jako je třeba Háje, ale to je vlastně jediný zásobník, který se vymyká těm ostatním. Háje, to je ve vyrubaných slojích, to je kousíček od Příbramy, tam původně byl důl. A vím, že takový důl je na Rožince a že jsou další, ale ty opravdový kvalitní zásobníky, které mají obrovskou kapacitu, jako třeba ty Dolní Dunavice, protože třeba ty háje mají jenom 75 milionů kubíků, jo? Kdežto zase jsou velmi operativní, tam můžete začít i hned vtráčením přejít přímo do těžby a podobně. Kdežto ty ostatní zásobníky, On je jich tedy celkem 9 zásobníků, z toho 8 zásobníků je napojeno na naši plynárenskou soustavu, tak ty ostatní zásobníky jsou vlastně v přírodních strukturách. To je vlastně v té houbce, já nevím, kilometr, kilometr a půl a podobně, kde byl dříve plyn, se těžil, nebo se tam těžila ropa, nebo obé se tam těžilo. Takže jsou ty kapacity nějaké, možnosti jsou.
0: No a domníváte se, že je teda pravdou, že jsou teď naplněny na 80%?
1: Já si myslím asi, že jo, tam není problém v tom, jak jsou naplněny. Je tam to? Je problém v tom, čí je ten plyn v těch zásobnicích a kdo s ním
0: může... To je náš, ne?
1: No to bych rád. To bych rád. Já vím o tom, že tam máme v tom nějakých asi 228, možná někdo říká, až 240 milionů kubíků. To je to, co oficiálně vláda přiznala. Jo, to je to, co se nakoupilo za těch 8 miliard, tehdy to stálo, vláda to kupovala za 37 korun kubík, když to stálo na burze tehdy 25. Takže ty zásobníky dneska jsou plné ruského plynu, ale ten plyn patří většinou německým společnostem, nebo ještě buchví komu, a buchví pro koho je určený. Dával jsem zase nějaké podklady některým poslancům, aby se zeptali v pátek, když se jednalo o energiích, aby se zeptali na tvrdo, aby se zeptali vlády a ministerstva průmyslu a obchodu, kolik z toho plynu tam patří České republice. Protože to, že je to naplněno 80%, je hezký, a pokud je to plyn třeba konkrétně určený pro Bavorsko, tak je nám to hobby platné.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte?
2: Další. Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí se Svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit. A chci je měnit poměrně dost razantně. Ale... Na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct. Babišovo,
1: babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický tříd,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný. Babišovi.
2: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že myslíte pozůstalý a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, je napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmíň 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě...
1: Že to je třeba zajímavé.
2: To se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že
2: není
1: podpoříme
2: tam. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý,
2: Ksaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházej, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor. To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů, podle všeho, Stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to, no tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze Stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele Stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaeli, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jo, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: To zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty sami.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: A jste od Brna vlastně taky, tak to, tam
1: no, tak pozor,
2: to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco jiného.
2: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: V Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No, Maria, jasně.
1: No. A z které on je strany?
2: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
2: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
2: to se... je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Tady já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. Bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No, nesuďte, pane Holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, jak se... ano, ale víte, kdo k sebe otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu, takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnou. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte... nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
2: No, já jsem si vzpomněl, jak se na dětství, jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkali. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
2: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě, dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse...
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a... Říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým KRIT? No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, no to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako KRIT nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... KRIT je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
2: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo, tak
1: na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době, víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespojím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno, takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád, říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Xavre, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: no, já myslím, že tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, co? Dává vám budoucnost.
2: Nemáte
1: a vy chcete
2: tam
1: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji, i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A jo.
1: Pane holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
2: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože to doufám, že to udělají. A
1: toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv
2: začnu
1: šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria
2: příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí
1: této zemi.
2: Sloužit, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne, budovatelský
2: kverš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřese. Říkám to dobře?
2: No, bylo to
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme, to říká možná Rajchl.
2: Říká i Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší. Protože,
1: je to ještě mimo zákon?
2: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No, takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prý ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? Hmm? To je plukovník zavináč.
2: Tak.
1: Vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede.
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Symbol, jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
2: Jo, jo.
1: Na prudku,
2: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem to někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... že
2: teď pan je
1: 50, přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane holče, úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny, od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich savré spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak savré, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, jak se vede.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky k Severem.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrdlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Sever ten Milda.
1: No.
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale
1: no jestli... asi byla tady, nebo byl?
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, Xavere.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle, a co o Xavera? Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit, Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální, já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo. Není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu.
2: Jsem rád.
1: Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
2: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co to znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To je ještě to lepší.
2: Odsadě rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Nebo je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, pane Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
2: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. To tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komun. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
2: Ale oni vykroužkují ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
2: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
2: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
2: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
2: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
2: Naschled, Xaver.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Kus trávy máš, aby si dýchal líp, tolik uznáš, proč venku nestojíš.

0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý tentokrát. Dobrý den, pane Tlustý.
1: Dobrý den.
0: Na dálku, a kde pak vás mám?
1: Ve Slaném, jako vždy.
0: Ve Slaném, a všechno tam je v pořádku. Respektujete opatření vlády.
1: Zapamatujte si heslo Tlustý ze Slaného, trochu i ze Sladkého.
0: Dobře, tak o čem se psalo v médiích, no je to jasné, ale pojďme okomentovat některé vybrané články. Schillerová chce plošně zakázat splácení půjček a hypoték. Co vy na to jako bývalý ministr financí?
1: Že to je hračka ulevovat masám na úkor jiných, protože odložení splátek není nic jiného než odložení příjmů pro banky. A tam je kardinální otázka, na jak dlouho. Měsíc to ty banky určitě vydrží, 2 měsíce asi taky, 12 měsíců, tak jak navrhoval jeden šílenec v televizi, určitě ne. A že to lidé vítají, to chápu, akorát je potřeba jim dodat, že to budou splácet potom. To je totiž podstata odkladu.
0: No jo, a co se teda stane? Vlastně nic, ne?
1: Co?
0: Co se stane? Nic se nestane.
1: No, to je taková předčasná radost. Teď se budeme radovat, že nemusíme splácet, a pak to všechno doplatíme a to se radovat nebudeme.
0: A jak to bude, pane Tlustý, s úrokama? Skočit těm lidem úroky trošku výš třeba?
1: Zaznamenal jsem názory dvou táborů a tak to nebudu rozsuzovat.
0: Jo, jo.
1: Uvidím.
0: Dobře, jedeme. Ekonom. 20 tisíc mrtvých by byla pro ekonomiku menší ztráta než současná opatření, ale asi děláme správně, pravil pan Kovanda.
1: Tak ta první část, to je brutální a samozřejmě nepřijatelná. To asi nikdo s tím nebude souhlasit, s tím se souhlasit nedá. Já bych použil jinou formulaci. Já bych řekl, že vláda si z hluboké ekonomické krize zjevně zatím nic moc nedělá. A to si myslím, že to je chyba, protože při volbě opatření je potřeba brát ohled na obojí. To znamená jak na to, aby se zabránilo co největšímu počtu úmrtí, tak na to, aby hloubka krize nebyla tak hluboká a tak dlouhá. A ten druhý faktor je zatím opomíjen. Vláda se tak, jak pozoruju, chová k různým skupinám obyvatel různě a to, že se chová nejméně vstřícně k živnostníkům, malým a středním podnikům, které tvoří 58% naší ekonomiky, tak to nevěští nic dobrého, protože jednorázový příspěvek 25 tisíc v době, kdy nevíme, jak dlouho omezení provozu těch podniků a těch živnostníků bude trvat, to nevypadá na to, že by vládě záleželo na tom, aby to přežili.
0: Obecně má to být tak, že vláda nebo stát má být zodpovědný i za ty věci, které nemůže ovlivnit, tedy za případnou epidemii nebo pandemii?
1: Ono je těžké rozlišit, jaké škody způsobuje vlastní vir a jaké škody způsobují opatření, které mají bránit jeho šíření. To jsou dvě různé věci a já jsem tam použil formulaci mají, protože tam je ještě potřeba rozlišovat, že některá ta opatření opravdu zpomalují nástup epidemie, ale jiná jsou přehnaná, takže vyznat se v těchto třech druhách škod je velice obtížné a to, že vláda dopředu oznámila, že nikomu žádné škody nahražovat nebude, to já považuji za velmi nešťastné, nejenom protože to je napsáno v příslušném zákonu, ale zejména proto, že když je to nejasné a když to vláda takhle ještě zpochybnila, tak budou nás čekat veliká kvanta soudů, protože ti postižení se budou samozřejmě bránit a budou to muset být soudy, které to budou rozhodovat.
0: Pane Tlustý, která ta opatření, jak jste říkal, jsou nadbytečná nebo přehnaná, myslím, jste řekl?
1: No tak teď třeba je diskuze na téma, jak dlouho má trvat nouzový stav, jak dlouho mají být zavřené obchody. A teď se přesně objevují termíny typu ještě jeden měsíc nebo jenom 3 týdny. A to je přesně to, co je potřeba velice pečlivě dávkovat. Tady vůbec neplatí, že čím déle, tím lépe, jak si asi někdo myslí. Takže například to, co se ptáte, je přehnaně dlouhá doba omezení je nadbytečná. A když budu citovat pana Primulu, ten řekl, že pokud do konce března nepřekročí počet nakažených, myslím, že 8 tisíc, takže začne postupné uvolňování. Tak máme dneska teprve 3. dubna, tak mu to zatím věřím, ale je o tom potřeba opravdu přemýšlet, jak rychle s těmi opatřeními končit.
0: A to je důležitá věc, pane Tlustý. Představte si, Praha 6 odstranila sochu maršála Koněva. To jsou věci, co?
1: Vůbec nechápu souvislost. Jestli jsou ještě zaseklí v tom boji, který zahájili před několika měsíci, nebo se jim jeví jako infekční, ne, nemám na to žádnou.
0: No ne, je to taková věc symbolická, že je to gesto. Tak já se vás ptám, jestli to je taková věc, kterou máme udělat v naší zemi, a nebo je to zase přehnané, stejně jak jste říkal o těch opatřeních. No a jestli vůbec se těmato věcma zabývat ve chvíli, kdy je nouzový stav?
1: No samozřejmě, že ne. Proto jsem říkal, že jsou asi zaseklí. Do boje s koronavirem to určitě nepatří, že by tím odpoutali někam pozornost, to také ne. Je to úplný nesmysl v tuto chvíli zejména.
0: No a čemu to prospěje, čemu to uškodí odstranění takové sochy maršála Koněva na Praze 6? Nebo je to, pane Tlustý, úplně jedno a nikoho to nezajímá?
1: Tak to je bitva o symboly. A koho to zajímá? No dneska myslím, že skoro nikoho, jak jste to řekl. Téměř nikoho, to bude 99,99% lidí by řeklo,

0: Bitvy o symboly a politika je hodně bitvou o symboly, tak se to používá, takovéhle nástroje. Je to vlastně rozpoutávání vášní.
1: Přiznám se, že kdybych zaznamenal, že někde ve světě odstraňovali lavičku Václava Havla, takže mě to bude trošku jedno, promiňte.
0: No, ale budou lidé, kterým to nebude jedno a budou to vidět jako zneuctění celého českého
1: Jo,
0: národa.
1: takhle to chodí.
0: No, určité procento, to se samozřejmě liší. Tak já si pamatuju, že když jsem se dozvěděl, že byl odstraněn památník Antonína Dvořáka v New Yorku, tak jsem to nevníval pozitivně. Říkal jsem si, dost tam pro ně v hudbě udělal, tak proč ho tam nenechali?
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: Ne, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. Mm-hmm. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A no. Tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No,
1: vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinotaje.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřižek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on to nehleď, je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadí v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně nic než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Já ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006, ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa. Teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený. Je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem? Ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkory se odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bože. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
2: trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. A... Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
1: Aha.
2: Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, Nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem byl na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titulek.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři. No, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projekte
1: si... Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: No v Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že... jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce, nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
2: Když se bojím, co vypadne?
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale...
1: Hodíte do ní 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten...
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, na sítích píše, kde
2: no to co. Sice píše, ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na druhou stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
2: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Tyjo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba. Podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku. Přikusujete, listujete a A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jako kukido.
1: No, ale já nevím, já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak... Teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: So-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kukido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A já taky?
2: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak napověste.
1: Ne,
2: no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě
1: čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudnej program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

a měl v hlavě zmatek. Vyhlásit bych chtěl státní svátek katek, aby i tam mám

0: I hladce slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina.
1: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
3: Přesně tak to je.
2: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo

0: Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Rajchle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
1: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
0: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
1: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
0: Pane doktore, máte rád Rusko?
1: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
0: opustíme
1: hrdý.
0: Opustíme laciné odpovědi.
1: Ne, to není laciné.
0: Jste proruský politik, pane doktore Rajchle.
1: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
0: To, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. 1 000 000 lidí je pod hranicí chudoby, 2 000 000 na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
0: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
1: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
0: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
1: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
0: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
1: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
0: Dobře, tak ne, klidně se...
1: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
0: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
1: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
0: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
1: Já jsem si to myslel taky, ale...
0: No ne, tak...
1: Já jsem derzolát, jenom.
0: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
1: Je to tak.
0: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
1: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
0: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
1: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
0: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
1: Neschodneme.
0: Vy jste dneska takovej útočný.
1: Ne, já jsem dneska takový... v opozici učívám, ale
0: no ne, no tak...
1: je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje pákš, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
0: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
1: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
0: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
1: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
0: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
1: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
0: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
1: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
0: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
1: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
0: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
1: Orbán říká do roku 2030.
0: Říká Orbán.
1: Já s ním souhlasím.
0: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
1: Myslím si, že ano.
0: Jo, že to takhle...
1: Já
0: to...
1: ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
0: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
1: Určitě.
0: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
1: Ano.
0: O čem to svědčí?
1: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
0: Chytrej.
1: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě.
0: Myslíte?
1: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předaly ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
0: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
1: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
0: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
1: Ano.
0: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
1: Zcela jednoznačně.
0: Jako úplně.
1: Ano. Ano.
0: Celý šmitec.
1: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
0: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
1: To já mám pořád.
0: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
1: Podívejte.
0: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
1: Šaška.
0: Vy jste ji označil za šašku.
1: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
0: To od vás není hezké.
1: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
0: je to dobré?
1: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet a on by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
0: No a paní Dekroa Šaškyně?
1: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
0: No to jste použil.
1: Možný to je.
0: No.
1: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
0: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
1: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
0: Je to.
1: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
0: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
1: Je to tak.
0: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
1: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
0: Jinými slovy, toho se neobáváte?
1: Vůbec. Mm-hmm.
0: No a
1: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
0: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
1: Ano.
0: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
1: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
0: Právně zákonem, ne?
1: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
0: Tak ve světě to je.
1: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
0: Vaše řešení
1: to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně byto bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
0: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
0: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: pokud má pacient nastavenou léčbu, ty hodnoty tlaku jsou v pořádku, jak často by se měl doma měřit, kontrolovat?
1: Zpočátku velmi často. A je to proto, že ten efekt léku není okamžitý. Není to úplně stejně jak třeba u inzulínu, který vám sníží tu hladinu glykemie rychleji, ale trvá určitý nástup. A my potřebujeme takzvaně vytitrovat, najít tu správnou dávku a každý má jinou. Rovněž ta kombinace pro každého je jiná. Když má pacient selhání ledvin nebo má jiné přidružené onemocnění, tak ta skladba by měla být přizpůsobena přímo na míru. Třeba pacienti s poruchou funkce ledvin častokrát vyžadují diuretikum, močopudný lék. Pacienti, kteří mají poruchu nervového systému, potřebují jiný kombinaci preparátu a zpočátku, když se ty léky nasadí, než dojde z toho správného efektu a té správné dávky, tak měří si, doporučujeme to i denně. Já mám oblíbě takzvaný tlakový deník. Když pacient je poučený o správném měření krevního tlaku v domácím prostředí, zapisuje si ty tlaky do určité tabulky po dnech a i sám může pozorovat ve dnech, jak vlastně postupně se normalizuje. Nejlépe jsou na tom inženýři, protože ty většinou přijdou s excelovskou tabulkou a s grafem, kde to je krásně vyjádřené.
0: Jak by se měl ideálně měřit ten krevní tlak? Říkal jsi, že by klient, člověk by měl být v klidu a měl by se ho změřit jednou, dvakrát, třikrát během nějaké krátké chvíle nebo během dne by měl třeba z začátku dvakrát, třikrát?
1: Určitě je správný způsob a to je, doporučujeme v klidu, v klidovém prostředí, minimálně 5 až 10 minut předtím nedělat žádnou větší fyzickou aktivitu. Měl by u toho sedět, opět opřené záda, měl by sedět u stolu, paže by měla včetně lokte být položena na stole. Je lepší nebo doporučovaná levá ruka, nicméně je potřeba...
0: Teď jsem se chtěl zeptat, záležná otázka, jestli pravá nebo levá ruka, co je správně?
1: Pokud není větší rozdíl, diference mezi pravou a levou stranou, je dobré si zvolit jednu ruku, na kterou to budu pravidelně měřit. A necháváme to na pacientovi, samozřejmě pokud má menší byt a židli a s tím, že se opírá a může si opřít jenom pravou ruku, tak nebude reorganizovat si kuchyň, aby si měřil na opačné straně. Důležité měřit na jedné s rukou, pořád na ty samé, opakovaně, to znamená udělat první měření, které z pravidla bývá nejvyšší, počkat minutu, změřit po druhé, opět počkat po třetí a tu třetí hodnotu si zapsat. To je zpočátku zahájení terapie, pak později už těch měření můžou být třeba jenom dvě a zapisovat to druhé. Skutečně vidíme, že ta oscilace, ten pohyb těch krevních tlaků nebo těch výkvů je menší a menší pak, pokud je terapie dobrá.
2: Tell you what, it's my favorite part right here. If you'd like to know more about tonight's awards, check out the CMA's internet website at cmaawards.com. Thank you. Oh, fiddling man, I'm busy.

0: Well, I'll tell you what, that wraps up another great CMA Awards night. We've had a blast here at the Grand Ole Opry. I want to congratulate all the winners, all the nominees. Country music just keeps getting better and better. It's because of all the talent you saw here tonight. Thanks to the folks at the CMAs. Thanks to the folks at CBS who make all this possible to do this every year. Y'all take care and be well. Thanks for coming. Good night.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidáce SPD. Už je to rozhodnuto?
3: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
2: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
3: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
2: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
3: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní pro občany České republiky, a to už jak zátěží sociálního, zdravotního, vzdělávacího systému, tak i z hlediska a především z hlediska zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti občanů České republiky. Takže já před migračním paktem varuji velmi zásadně a myslím si, že je to problém, o kterém bychom měli na rovinu a otevřeně mluvit.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený.

0: ukončené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
0: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
0: No ale kdyby to tam měl, tak říká to něco?
1: Tak nevím.
0: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
0: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
0: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
0: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
0: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za Stačilo. Je to prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
0: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
0: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No, letěl byste tam?
0: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
0: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
0: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
0: No.
1: Ale pro mě větší
0: teroristi,
1: prase...
0: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
0: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
0: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
0: A, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam ale na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašně byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
0: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
0: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
0: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51-49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
0: Ten méně, jo. Dobře. Tak ty jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
0: Je mi to fuk.
1: Tak se...
0: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
0: Představuju, no.
1: To je peněz.
0: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: Jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom, podle mého názoru, měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě, když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení, na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byly by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivováni mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik...
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice, když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení. Mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda. Plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet. Ale je to rozhodně jednovým místě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
0: A to je hodně témat.
1: No.
0: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně. A proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebo komentoval. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali, to byla taky důležitá okolnost, no pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím, to říkám rovnou. A nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak boju dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo? Dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měli vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já, jo? Já jsem tady.
0: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám, no, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14.

0: nechtěj mi lásku brát. Oh, Rubiak, žil bych rád.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. A největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to je

0: to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
0: to se mi bohužel, ale bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
0: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do Europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z Europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
0: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
0: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, ale myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on povinná vojna.
0: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. A ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji a když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
0: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek?
0: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
0: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat.
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
0: to nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
0: Já to nevím, to se zeptej pana
1: Berana. Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
0: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani to do
0: jsou,
1: EU?
0: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
0: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
0: Určitě. To je...
1: Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
0: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část. I
1: má STEM, asi každá strana určitě.
0: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít volba.
0: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
0: Ano.
1: A kolik procent tam to vychází?
0: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
0: stran.
1: Ne,
0: ale stran. Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
0: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
0: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No, tak kdo jiný by nám to mohl umožnit?
0: Tak my budeme mít ano. velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty toho. Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ano, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
0: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
0: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národního parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, s výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni proto hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
0: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
0: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená ale WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
0: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně to, ten boj s tou verofilií by toto opatření neřešilo.
0: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
0: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli, ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko a ten řekl, že Kovanda lže.
0: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
0: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, ty, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
0: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože Když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
1: velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci. Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou. To je
1: tak, ale ty
0: věc.
1: Cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
0: Ano.
1: I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky, že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu, a Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačilo v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

stojím tady s hraběma s ohryzanýma fusama. S polku sadli za uchem a s montarkama pod suchem. Šušil tady uplotal zemňu mojeho pata. Čekám až to letí zjadí.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop byl neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Mm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě, proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, které u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás, pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.

0: to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale pozorně, tady pozorně se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já pozorně. To řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajga a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a

0: Řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: Nerudové. To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl. Na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a k zamyšlení stojí.
1: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančáry.
1: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančáry dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem velmi, to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002. Ano,
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, o toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba no, dva víme určitě. No, no dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Odpočiň si.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. Ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to Andrej možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to určitě... To velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak když si mi řeknete, že má se stát vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastal po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo
1: 12.21.
2: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fot, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
2: 37.
1: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co mi tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak já pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďka oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že jim dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Nehne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Já jsem měl, mám, ale na to ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, no, tak až jako, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já ten rozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě tam je obrovská, no.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno vím, tak... bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo, jako
1: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože

0: Učovací ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš. A když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říkal, budeme jednat. A on říkal, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A on říkal, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčuje, protože pak tam byla ta opozice a on říkal, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říkal, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude, my budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát, dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver.
3: Když se tady přineslo na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

Kládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
1: Ahoj Xavere.
0: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
1: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
0: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
1: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
0: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
1: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
0: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
1: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
0: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
1: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
0: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
1: No nejde to.
0: Nejde to?
1: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
0: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
1: Ano.
0: Všechny do jedné?
1: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
0: třeba
1: autor...
0: Barcelonu?
1: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neidbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
0: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
1: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
0: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
1: Tak,
0: jo.
1: Tak.
0: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. No, pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
0: jako
1: zpěváka.
0: Můžeš to nějak vysvětlit?
1: Rozvíst. Totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám,
1: ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Pravě.
1: No. No nic, to je tak...
0: Souvisí to nějak?
1: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
0: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
1: Je to tak.
0: Říkáš, cítím to v celém těle.
1: Baví
0: prosím
1: to.
0: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
1: To je blbý.
0: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
1: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
0: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
1: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti, A jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
0: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
1: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát znot, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
0: Seš spíš srdcař než.
1: Jsem tak, no, jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
0: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Hmm. Spíš bych řekl, že šli, ne.
1: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
0: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal jako. Kontrapunkt.
1: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
0: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
1: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
0: kdo má, v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
1: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
0: Jak to producent?
1: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
0: jo,
1: ten divák...
0: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
1: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
0: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
1: Určitě.
0: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
1: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
0: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
1: Všechny.
0: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Mm. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Mm. Na to jsi připraven?
1: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž, jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře, a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech, a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet, a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
0: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je, a když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
1: 100%, dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu. A najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát, a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
0: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
1: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel atd. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky, a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
0: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
1: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat, a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu, a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
0: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
1: Ne.
0: To je jenom studiovka.
1: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
0: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
1: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
0: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
1: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
0: Žlutý s těma páskama?
1: Takové. Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl 3 ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat, a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
0: No, já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
1: Jsme včera začali naše letní turné.
0: To znamená, včera bylo 15.
1: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli to vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
0: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel, a moc ti fandím, Michaili.
1: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně, diváci, moc hezky.
0: Pěkný léto, ahoj.
1: Pěkný léto.
0: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Ksaver.
0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, Ksavere.
0: 81. díl? To možný?
4: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
4: Myslíte výšku?
0: Výšku.
4: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
0: Pak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
4: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
4: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
4: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
4: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
4: No já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
4: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
4: ano.
0: Kopanec, víte, co je?
4: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
4: 3200 kostí.
0: Jeden kopanec.
4: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
0: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

0: Dámy holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
1: Sabere. To se nemůžu dočkat vždycky.
0: Já to vím, já taky ne. Ale já jsem teda dneska, nemůžu říct, že bych nemohl dospat, protože jsem se naopak nemohl probudit.
1: Jo, vypadáte, že jste přišel rozdávat radost.
0: No, a štěstí, zábavu a dobro jsem přišel
1: rozdávat. To oba, ne?
0: No jasný, jasný. Musím říct, že psala mě jedna dáma na Messengeru, že jí pobavilo, když jsem tady natáčel do deníčku vás a pana kolegu Kubáčka, že jak jsem tam říkal, že provádím kontrolu, jestli natáčíte podle pravidel Evropské unie, a psala, že jí to strašně pobavilo.
1: Jo?
0: Že to teď používá a že to všem v práci říká. Pane holče, ale veškerá legrace stranou. Je tady problém jak bejk.
1: Jo.
0: Jo.
1: Nevím, jestli... Řekli to jak Brno.
0: Jak Brno. Nevím, jestli to víte, ale v Poslanecké sněmovně se našel kokeš. Tam se...
1: No, Xavere, já jim vlastně docela bych rozuměl. Vzhledem k tomu, co tam páchají. Tak a co z toho baráku vylejzá, tak vlastně si říkám, to není samo sebou, ale víte, co mě zarazilo? Prej to našli v blízkosti kanceláře, víte koho?
0: Nevím, to nevím.
1: Samotný soudružky, předsedkyně, sněmovny a to, šéfky topky.
0: Ale tomu
1: je
0: někdy...
1: to pravda,
0: pane Holče.
1: Je to pravda, já nechci nic naznačovat, ale byl to hajzlík nejblíž její kanceláři.
0: Ne, tomu já
1: no je to tak, Sabre, je to tak.
0: To je tak seriózní paní
1: no je.
0: A...
1: Je to úplně, to je nehodnotový, ne?
0: No to je absolutně nehodnotový.
1: Já jsem, jediný, co mě napadlo, jestli, jak oni pracovali po těch večerech s Dominikem Ferim, ještě když byl ve sněmovně, protože je to rok a půl, no tak to už... To už asi nebyl, no. Jestli to nemohlo být tím, víte, jak ona přiznala, že spolu trávili čas i nad rámec práce, tak já jsem si představil takový diskuze, jako politický, že víš, jak se tříbejí názory a hodnoty, tak jestli to nemohlo být tím.
0: No a no, je to, pane holče, vy jste znalec.
1: Jako co, čeho?
0: Života.
1: Jo, tak to jo.
0: Je to třeba povzbuzující třeba na erekci dobré, ten...
1: To já nevím, co, jak to, proč se ptáte mě, ale já jsem...
0: Tak vyčtete ty knihy všelijak.
1: No knihy, ale víte, já jsem se inspiroval. Jako, jsou to naši zákonodárci, ne? Tak určitě vlastně rozhodují o tom, co můžem a nemůžem. Tak když můžou oni, tak já jsem zavolal do stanu a dneska přijede zásilka nám, zavezou nás. Kluci ze stanu. No vážně, a ty má nejlepší matroš, Xavere. Nejlepší matroš ve městě, tak pozor.
0: Tak jako nabízí se to, pozor. No. Je to zdokumentovaný, ale já teda, prosím vás, uděláme tlustou čáru teď, aby si to pro boha někdo nevztahoval na to, že to říkáme směrem k paní předsedkyni,
1: no,
0: protože
1: ne,
0: to je
1: ne,
0: prostě morální ikona.
1: Já jsem...
0: Ale já mám tu připomínku.
1: No.
0: Oni... Dozimetristi si ten kokain aplikovali různými tělesnými otvory.
1: A to jsem chtěl předeslat, to mi dělat, my se zaměříme na nos jenom. Politicky korektně to uděláme. Když tak, tamto si Xavere zkuste doma sám. Můžete si odvíct zbytek domů a to si zkuste sám.
0: No tak...
1: Tak jak to dělají dozíci?
0: Mně se to asi těžko bude zkoušet.
1: No tak já nevím, ale já jsem poprosil, jestli by to mohli vzít rovnou od Míši Redla. Ten má nejlepší matroš, navíc
0: kvalita.
1: Tím nic nenaznačuju, protože toho ve stanu nikdo nezná.
0: Jo, to je pravda.
1: Víte, jak už on vůbec neví, kdo to je.
0: Teda vy jste hlava, neví, pane, vy jste hlava.
1: To je konstrukce.
0: No.
1: A oni to sem přivezou za chvíli.
0: Jo. No, takhle, prosím vás, tady na toaletě v XTV se taky občas najdou zvláštní věci, jo.
1: Jo?
0: Já jsem tam včera našel mobilní telefon.
1: Nevzal jste ho spíš někomu, našel jste u někoho v kapse, nebo tak?
0: Ne. Tam je okýnko a na tom okýnku ležel mobilní telefon.
1: Tak jste si ho nazdílel, jo? Nebo?
0: Vzal jsem, jak to říkal ten Volner, poponesl.
1: Poponesl jste si ho a pak jste si ho nazdílel.
0: Poponesl. A já jsem ho poponesl paní produkční a říkal jsem, někdo tam zapomněl telefon na záchodě, tak volej tady baráku. No a záhy se ukázalo, že ten telefon byl můj. Jo, takže stáří je tady.
1: Tak to jo, já se jestli není Koudelků, mě napadlo, že by bylo tam mohl zapomenout generál major.
0: Generál, jo. No pojď, pane holče, ale to je přece, nezlobte se, ostuda.
1: Co?
0: No, že se fetuje v Poslanecké sněmovně. Chápu, že můžeme teď říkat, to tam dělají ti podržtaškové. Jo? On je asistent číslo jedna od toho nebo od toho, jasný, tak nemá co dělat, protože oni tam sedí v té jednací místnosti chvilku potom po těch barech a tak, a on třeba nemá co dělat. No tak se nudí, tak si řekne, já si dám lajničku na hajzlu, tam, abych to tak ukrátím čas a tak, ale moje teorie je taková, to tam podstrčil Babiš. Stopro.
1: A Putin. Oba vám říkám.
0: Jo, a nedemokratičtí voliči si o tom čtou potom.
1: A nebo teď mě napadlo s tím Kuksem, jestli spíš teda Volodymyr Zelenský. To by možná spíš mířil do Kyjeva, než do Moskvy. A Putin ten nepije téměř, jo, hokejista velký.
0: No já jsem vám teď četl. Nevěřícně, jak jsou ty na Facebooku, jak je tam video, pod tím je ten text, co říkají, teď je taková móda, že abyste nerušil okolí. Tak tam říkala nějaká paní, že příměří v Rusku by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. Vyjednávání by mělo být tak, jak si bude přát pan Zelenský. A víte co, mi to přijde úplně postavit na hlavu, ne?
1: Já nevím, co si vlastně pan Zelenský přeje všechno. Ale
0: no zatím,
1: víte, co je?
0: Zatím prachy na válku.
1: No to jo, tak to je jasný. No na válku, ono možná spíš je na něco jiného.
0: Nezaštějte to, je tam dobře, válka, střílí se do lidí.
1: Je tam válka a není tam korupce, musíme říct na Ukrajině, ne?
0: Co tam není?
1: Korupce. Sávere, žádná korunka naše se tam nestratí, to je potřeba předeslat.
0: Já, pane Holče,
1: řekněte to, Sávere.
0: Já tak miluju tyhle ty vaše ironické, sarkastické věci.
1: Počkejte, to je hodnotový.
0: Hodnotový to je, ale není to pravda.
1: No, ale počkejte.
0: Ukrajina je země postavená na korupci.
1: No fuj, já to nemůžu ani poslouchat, Sávere.
0: Ale tak co, Ježišmarja?
1: Fuj, aby tady byl ten Redl s tím Koksem, já to,
0: no, jasný,
1: to neunesu.
0: Tak co, je to pravda. A to, že prostě něco spadne pod stůl z té pomoci.
1: Z té lajničky, myslíte?
0: Já bych chtěl mít jistotu, že ty zbraně a to střelivo a to všechno, chtěl bych to mít nějak černý na bílým, že oni to neprodají nikam dál, ale bohužel mám takový podezření.
1: No to se neděje, Xavere, určitě, ale zpátky do sněmovny. Víte, co je ironie krásná? Že vy jste tam od Brna. Tišnov, to je
0: vlastně
1: Brňák. Vy jste vlastně předvoj exportu brněnského do Prahy, ne? Přiznejte to. Vy jste šel před Fialou.
0: No dobře, ale 22 let, pane Holče. Ale já bych prosil, abyste nezlehčoval Tišnov. Tišnov,
1: no to
0: je,
1: ne.
0: Prostě příště vám tady dám obrázek Tišnova a budete se po mně na ní dívat.
1: To bych byl moc rád. Teď je tam Praha, Xavere.
0: Nebuďte zlej, pane Holče, toto od vás není hezký.
1: Ale,
0: tady.
1: Hele, Brně, primátorka měli v ruce ten bílej prášek. No, to se nikomu se nic nestalo, všichni se smáli, bylo to dobrý. Ale víte, co je fakt sranda, že když byli dozíci, měli ten koks a mazali si ho všude možně, tak to řešili ve sněmovně. A já si říkám, takže tu kauzu kokain ve stanu a v dozimetru pak řešila sněmovna, kde ho šňupou taky.
0: Počkejte. Zadržte. Ten, neplete jste si to s Indulonou náhodou? Protože koks se nemaže.
1: No, tak
0: to si je prášek.
1: Ale
0: ne?
1: Jasně, tak si ho, prostě si ho namáznete.
0: Namáznete?
1: Tak, no tak si ho, nebo, no tak jak to chcete říct, jako si, ne, pudr si někam napudrujete, nebo...
0: Vy jste chtěl říct vetřete.
1: Vetřete, no.
0: Vetřete, no. Tak formulujte přesně, no. Protože namazat se můžete Indulonou, nebo Niveou, nebo něčím.
1: Tak to vidím, že máte
0: nebo chlastem, její
1: zkušenost.
0: Ale, no ne, tak já si nic nevtírám. Teď jo, teda Voltaren. Protože chodím jak Goebbels, bolí mě noha.
1: Jo?
0: No mám zánět šlachy a chylovy. Ale už to ustupuje. Ale to si vtírám. No ale oni si ho nějakým způsobem, ten kokain, dávali do prciny i do, jaksi, do...
1: Počkejte, co to je za slova?
0: No to snad
1: to oni mají, oni jsou nějaký džendristi, oni mají hlubček měl prcinu, nebo...
0: Hlubuček, ten měl 100% prci.
1: Ale
0: jak si i ženám to chtěli, jak se pravit do genitální oblasti.
1: No tak oni jsou...
0: Já teď už, pane Hoče, se poučil, nebudu říkat to slovo.
1: Odvolaj vás.
0: Odvolaj
1: vás.
0: To už ne.
1: Radši to odvolejte vy.
0: Ne, budu to říkat jako konečník. perdílka, prcina, všechno, to je dobrý. A tady, tady nepoužijí nic jiného, než do genitálu paní tam přítomné prostitutky.
1: Ale víte, tady musíme dát za pravdu Evě Holubové. Viděl jste to video, co na to, tam má vždycky pravdu, že? Ta nikdy nelže, neříká nic to, neříká žádný kraviny. A ona natočila to video přeci na podporu kandidatury svého syna Adama. Adam kandiduje do Europarlamentu za dozíky, za kokainisty.
0: Za kokainisty?
1: Za kokainisty, no jo, a ona natočila krásný video, že jak jsou to všechno, že je Honza Farský je křišťálově čistý člověk,
0: no to je úplně.
1: Paní Blbuše je hrozně chytrá a že celý, že všichni dozíci jsou hrozně tvůrčí, že, to je, že tam je tvůrčí duch. Straně.
0: O tom nepochybuji, zejména směrem k dopravním podniku.
1: A tohleto? A směrem ke kokainu, ne?
0: No, no tak.
1: Tak tvůrčí, ježišmarja.
0: Co stojí ten kokeš?
1: Jim už to nestačilo ani do nosu.
0: No tak jo, tak si to nejdu prci.
1: No a tak chci říct, že paní Holubová znovu mluvila pravdu. Tak. Jsou to tvůrčí lidi, Xavere.
0: Nepochybujete o slovech paní Holubové vůbec?
1: Nepochybu a doufám, že i vy stejně jako já to hodíte v eurovolbách Adamu Holubovi. Je to jaký křišťálově čistý člověk?
0: Pane Holče, ani z pistolí.
1: On to má křišťálově čistý tady možná.
0: Jo, jo, ale má pravdu, že oni, že ten pan Farský, no to je úplně, to je absolutně, to je matka Tereza.
1: To je dobré.
0: Jo, to jsou tak hodní lidi a oni to s tou naší zemí myslí tak dobře.
1: Já teď jenom, já vlastně, teď mě napadlo, tak on se nejdřív nechal zvolit do sněmovny a pak si řekl, že to tady vlastně sede a že teda uteče do Ameriky, tak teď znovu, že, tak teď mu za to dali, protože to bylo taky hodnotový, tak teď mu dali kandidaturu do Europarlamentu a víte, znovu uteče do Bruselu.
0: To je super.
1: Tak si šťálový.
0: A jako vůbec nepochybuju paní Holubové, že to směrem k svýmu synovi myslí opravdu vážně.
1: Mě jenom trošku mrzí, že ne kandiduje Ivona, víte?
0: Umřela, ne?
1: Eva Holubová?
0: Ivona.
1: Já říkám Eva Holubová.
0: Vy jste řekli Ivona.
1: Ne, no i ona.
0: I ona! Já si myslím, že mluvíte o přenoslově.
1: Vůbec nerozumíte.
0: Ne, to promiňte, ten, tam je ta jazyková bariéra, tam je.
1: Strašně.
0: Takže i ona.
1: Neměl byste absolvovat nějaký kurz?
0: No, už jsem přihlášený do kurzu efektivní komunikace. Právě.
1: Tak to jo.
0: No, já se divím, že paní Holubová nekandiduje.
1: Je to škoda, ne? Velká.
0: Jo, tak ta má určitě životní zkušenosti velké.
1: A já miluji její retoriku a přednes. Víte, že já jsem velkým milovníkem patosu a ona je můj člověk.
0: Přemýšlím, nemůžu si nic zbavit, co kde říkala.
1: Ježišmarja.
0: No ne, jestli ten přednes jako na
1: je krásně, Jiřku Švorcovu to nemá. Ne, to je lepší.
0: Lepší.
1: Je tam víc myšlenek, jak říká, je tam víc tvůrčích věcí, víte?
0: No a pane Holče, ještě k té paní Nerudové, já jsem si vám pořád myslel, že ona to vzdá.
1: A to byl Xaver zase ty vaše to, přání otce myšlenek.
0: No ne, tak teď ji prokázali, že si tam někde v nějakých cyknutých časopisech publikovala a dostala profesuru, to není žádná sranda, teď to je...
1: Podívejte, je to blbuška.
0: Ale neříkejte.
1: Je to tak, Severe. Ale
0: já jí budu říkat ti truši, aby to bylo
1: ale...
0: vážené.
1: Jo. Ale všimněte si, jaký teď znesvědčují ty, co jí stvořili, ne? To je na tom ta největší ironie. A teď se ozvali studenti, vidíte to, Xavere? Že prej neučí dobře.
0: Pane Holče, já jsem to
1: snad...
0: ani nemohl dočíst ten článek. To bylo něco tak nekorektního.
1: To zaplatil Babiš.
0: Babiš, je.
1: A s Turkem.
0: A s Putinem.
1: Babiš s Turkem a s Putinem. Víte, že Turek už je taky prokremlský propagandista?
0: Jak to?
1: No to ona mu to zkázala, natočila video, blbuše.
0: Turkovi? Mm-hmm. Prosím vás, tak to mě vysvětlíte. Pane Holče, to už jsem si říkal moc krátce, musím využít té vaší bezbřehé inteligence, analytického myšlení a toho vašeho vzdělání.
1: A tady už jsme za pejvolem, Xavre, to už nebude tak.
0: Váš pejvol. Jak je to možný, že když někdo neví kudy kam, tak řekne, Bůh, jsi prorusky. Ty to přece i potupný pro ty lidi,
1: vy jste tady, Xavre, mluvil o Goebbelsovi. Že máte kotníky a Goebbels, nebo achilovku. No a ne, Goebbels byl genius propagandy.
0: Že šmatláme Goebbels.
1: No, že šmatláte jak Goebbels. Uh-huh. A Goebbels byl genius tady na propagandu a on věděl jednu věc. Stokrát opakovaná, ale se stane pravdou. Tak prostě budete, já teď začnu tady říkat, že vy jste proruskej propagandista.
0: Tak to už je ale milion.
1: Víš, vlastně to už se dávno, že jo?
0: Už jsem dávno.
1: A já si vymyslím něco jiného.
0: No ale, že třeba někdo, víte, nějak třeba konstruktivně neřekne tomu, jestli chce kritizovat Turka, tak má najít nějaké věci. Vy říkáte o Green Dealu toto a není to pravda. Pravda je toto. A ona plácne prostě takovou.
1: Já vím, co jste, vy jste proruskej kokainista.
0: No, to jo, jo, to jo. Já, mě se na to nedávno ptal jeden pán, teď v sobotu, jak jsme jeli s Xaveridis obyt nějakým na benzince. A on říká, a jak to je? Já jsem četl, že jste proruskej. A já jsem říkal, jo, já jsem tak proruskej, že jsem napsal knížku Moje Las Vegas. Asi tak. A v Americe jsem byl 26krát. No, tak to.
1: Fakt? Vy si žijete Xavere?
0: Nadpoměr je hodně, no. Taky jsem podle toho dopadl, pane Holče. Protože já se k tomu, já mám ještě k tomu kokainu jeden dotaz, jo, ale já musím odbočit. Já teď jsem jako chudobnej dočasně, protože jsem si koupil počítač.
1: Jo.
0: Potřeboval jsem jako už po letech dobrý výkonný počítač. Je to několik desítek tisíc, není to žádná sranda.
1: Vytěžíte kryptoměny, ne? Ale... Co? Vy vytěžíte kryptoměny?
0: Já těžím pravdu.
1: A to jo. Ale to potřebujete pořádnou toho, ne? Mašinu, co?
0: Já těžím pravdu.
1: Tak pravda je tady, ne? Mezi náma.
0: Příští týden si zatěžím.
1: Jo?
0: To uvidíte. No, k věci, pane Holče, to je strašně důležitý. Já jsem totiž teď sleduju tu debatu kolem toho migračního paktu, jo. Že sem teda budou dávat uprchlíky, jako nakonec asi dopadne.
1: Počkejte, nebudou Vít Rakušan a Petr Fila říkal, že ne? Prej ne?
0: No, vy jste mě to říkal před vysíláním, tak vám to nebudu brát. Řekněte to.
1: On se trošku taky rozmluvil francouzský premiér, víte, o migračním paktu. A on říkal Francouzům, ne, nebojte se, ty migranti, ty se nebudou rozdělovat do našich krásných měst a městeček. Ty se pošlou tam na východ, do té střední Evropy. To my jsme přesvědčili, že ten migrační pakt přijmou. A tam se to bude všechno lifrovat. A jestli řeknou, že nechtějí, tak si to všechno zaplatějí.
0: Jestli je Babiš chytrej, tak už do konce volební kampaně do sněmovny bude opakovat jenom tady tu.
1: No jasně.
0: Jasný. Tak to mě
1: ale víte,
0: šokovalo.
1: Jenom ještě.
0: Ale ten dotaz.
1: Ale
0: no dobře,
1: ještě.
0: Dobře.
1: Ne, víte, že za Fialy zásadně do Česka přichází pravda zvenku. Když řekl Fico, když před jednáním lídrů evropských a západních říkal, nikdy nedopustím to, aby slovenský voják nebo vojáci NATO šli bojovat na Ukrajinu a Fiala říkal, ježišmarja, dezinfo, o ničem takovým se nejedná. Pak vyrazil do Paříže a tam viděl, o čem se jedná. No a tak pravda přišla ze Slovenska, teď přichází pravda z Francie pro změnu.
0: Tak a můj dotaz. No a já bych vás poprosil, abyste to nezlehčoval a odpověděl mě opravdu kvalifikovaně.
1: No to jo.
0: Jako moudrý člověk. Ono se prý z toho dá nějak vykoupit ty z těch uprchlíků.
1: Tak jenom nějakých 20 tisíc euro za hlavu.
0: No a já teď jsem si koupil ten počítač, říkám, nemám ho raději prodat ještě, že bych ho dal zpátky jako do Alzy. Ještě to není 14 dnů a můžu ještě vrátit. Abych měl nachystaný nějaký prachy, když zazvoní a řeknu dobrý den, my vám vedeme tady dva uprchlíky, oni budou u vás bydlet. A já bych hned řekl, a za kolik se můžu vykoupit?
1: A tak teď jsi mě zklamal, Xavere, trochu, to tady já jsem si myslel, že vy otevřete dveře a náruč a půjdete uvařit večeři, uslat postel.
0: Ne, já v tom,
1: no, tak vy nejste dobrý člověk.
0: Ne, já jsem xenofob, asi. Ne, toto jsou lepší, pamatujte si, jak Pavel Novotný říkal, že si klidně domů vezme uprchlíky.
1: No
0: a jo. Pavel nikdy nelže.
1: No to ne.
0: A Pavel určitě, on...

0: 20 tisíc?
1: To bude za jednoho, no. Tak když to... tam přivedou dva ksavery, tak si připravte 40 tisíc euro. To je...
0: Euro?
1: 40 tisíc euro je 1 000 000 korun. No tak pro vás je to nic.
0: Tak jestli je to takhle, tak rovnou takhle dávám klíčky a řeknu děkuju, přátelé.
1: A nebo zkusil bych ještě jednu věc, takovou záchranu, zavolal bych Evě Holubový. Ta je dobro. Je jestli byste je nevzala ona zadarmo. Když,
0: a víte, že
1: takhle, když říká, že v tom stanu jsou křišťálově čistý lidi, chytrý, tvůrčí, tak...
0: Kdyby na to došlo a kdybych na to neměl na to vyplacení, a musel je tam nechat, tak můžu jim dát klíčky a nastěhovat se k vám?
1: To ne.
0: To ne, to ne, to, ne, to ne, zase ne, takhle ne. Dobrý člověk nejste. Dobre,
1: no já bych přijal, vy nejste migrant, no tak.
0: No ne,
1: vy tak... se o sebe musíte postarat sám, Ksavre.
0: No ne, tak my bychom, u mě by bydleli ta rodina eritrejská nějaká nebo jaká a já bych bydlel u vás. Jenom já nepožaduju nic jiného, než internet, televizi, Netflix a snídaně každou ráno. Jinak nic jiného. Koupu no, se jednou za týden, takže sprcha, ušetříte.
1: No, no to byste mohl, napadlo, umíte sekat trávu?
0: Jo.
1: Koupat byste se mohl v kádi na zahradě?
0: Ježiš, to je super, to je můj svět. A tráva se seče kosou?
1: Kdybyste chtěl kosou, ale půjčili by se vám za nějakou menší sumičku i sekačku, co máme.
0: A je to traktůrek?
1: Ne, musel byste chodit za tím takhle, no.
0: Budu chodit za tím?
1: No, si protrénujete ty kotníky. No, no.
0: A já můžu i venčit psa vašeho. Zase taky za úplatičku.
1: No jasně, jasně.
0: Jak se jmenuje, Alík? Nebo jak se jmenuje?
1: Ziggy.
0: Jak?
1: Ziggy.
0: Ziggy?
1: Ziggy.
0: Jako po Zbigněgovi?
1: Ne, znáte Ziggy Stardust, to David Bowie, ne?
0: Pane Holče, vy jste tak vznešený člověk. U nás je Punťa a Alík a takový hezký to. A vy máte Zdiby. Zdiby, to je část Prahy.
1: Ziggy.
0: Ziggy.
1: Ziggy, Ksavere.
0: Ziggy.
1: Ziggy.
0: Ziggy. A slyší na to? Nebo?
1: No, ježišmarja. A je to Ksavere tvrdá palice, tak vy na to stejně kašle na všechno.
0: Jo, ale já mám, víte co, mě vždycky potěší, když já si vlastně uvědomím, jak znešeným člověkem tady sedí.
1: No to jo,
0: to je jak...
1: proto sem chodím.
0: To já budu vyprávět u nás na vsi, co říkal pan Holec, vždycky to paní uklízečce v baráku. No nic, to jsme...
1: Taky proto vždycky ve čtvrtek záříte štěstím, když sem jdete.
0: Já se vracím ke kauze kokain, protože pro mě je to důležitý. Neumíme odhadnout některého z těch poslanců, kdo na tom jede? Já
1: no,
0: to nepoznám.
1: Teda adeptů je tam dost, ne?
0: Jo. Takhle, kdybych měl stát 3 hodiny, nebo 5 hodin, nebo 8 hodin u toho pultíku.
1: To se lanička hodí, ne?
0: Ježišmarja. Ale já na nikom ty příznaky nevidím, že by měl nějaký tiky nebo něco. To nebo to není po kokainu?
1: To nemusíte mít žádný tiky.
0: No.
1: Podle mě tak jako, teď třeba jsem, napadlo mě, a nechci, jako, to je metafora. Jak teď Vít Rakušan dostal ten nápad skvělej, že když jsme mistři světa v hokeji, teda, že budeme mistři v politice a že vlastně opozice bude hlasovat s vládou ve sněmovně, tak tam jsem trošku viděl zatím, a nejen jenom jednu lajničku.
0: A ono to prý dělá něco s očima, ty drogy, ne? Nebo není to pravda?
1: Tam by byl taky stejný příznak.
0: Že jsou vidíte? Jako velký panenky, nebo malý, nebo něco.
1: A dokonce, jak vy máte rád to zákulisí, Ksavere, tak to se vypráví. Zákulisí, hele, to je slyšet. To je zákulisí.
0: Jo? Jo. Pane Holče, jaký pak jste měl pocit, když oni seděli na tom hokejovém finále a tak. Ti politici v tom papalášském boxu s vínečkem a to.
1: No skvělej, Ksavre. A já vám řeknu proč. No. Protože to byli oni, přesně. To přesně se dělo k ním. Jít do VIP boxu, tam se zavřít. Hlavně nebejt u lidí mezi lidma, aby se nedonesla nějaká kritika. A to je přesně tahle vláda. 2% lidí věřej, tak já to chápu. Takže já jsem měl radost.
0: No, já jsem o tom přemýšlel. Oni nemohli jít mezi lidi, pane Holče. Protože když jste se podíval v televizi, já jsem se teda díval jenom v televizi, tak když jsem viděl to množství českých vlajek,

0: To bylo něco tak nehodnotového. A to byla samá spodina.
1: No bylo, samozřejmě, vlajkama. Ale...
0: Jak to, že tam nebyla ukrajinská vlajka a vlajka Evropské unie?
1: Ale tohle by dokázali zařídit, protože v tom je náhodou zkušený znovu Vítek, kde on si na ty svoje, na tu turné, tak tam si vozil tak 20-30 policajtů. Tak já si myslím, že by si zařídili třeba celou jednu tribunu v O2 aréně, měli by tam třeba 1000 policajtů, hlavně aby se k ním, aby se izolovali od lidí a tam by seděli sami. To by si dokázali zařídit, Xavere.
0: Já jsem si říkal, že díval jsem se, jak na ně byl záběr, a tam seděla paní Pekarová, bedna, a vedle ní ten pan, jak jste říkal, ten ministr vnitra, jo, on se jmenuje Rakušan, víte
1: Rakušan.
0: To?
1: Rakušan, no tak ježiš.
0: A tak jsem zápasil v hlavě s myšlenkou, kdyby třeba někdo vyzval nebo něco a dali by mu ten mikrofon a on by vešel na tu ledovou plochu a řekl by, tak přátelé, máte nějaké otázky? Zajímalo. Jak by to bylo? Tam je mikrofon. Já si myslím, že by ho strašně vypískali tam lidi. Ale je pravda, že se na chvilku Češi byli Češi, sjednotilo se to, nikdo nikomu nic nevyčítal, ale už to zase odeznělo.
1: A já jsem sjednocenej furt, Ksevr.
0: S kým jste
1: se? Sám se sebou, jo, tak se svýma názorama, ale úplně jsem se sjednotil. Cítím se fakt tady dobře pod tom titulu.
0: No, mimochodem, slyšel jste už rozhovor paní Alex s Viktorem Orbánem?
1: Ještě ne, vy jste ho slyšel.
0: Já jsem ho slyšel, jak to musím paní Alex pochválit, bylo to dnes skutečně dobře odvedený. A nejenom Alex, ale vzhledem k těm překladům a tlumočením a tak i kolegové technici. Ale je teda vidět, že jednu občanku České republiky Orbán nemůže ani cítit. A to je paní Jourová. Já tomu taky rozumím. Která se tam vrátila asi třikrát. Dokonce si představte, že on tam řekl, že nikdy nikdo z Čechů tolik neublížil Maďarům jako paní Jourová.
1: No tak nejen Maďarům, tak ona se pomátla, no, v Bruselu.
0: No počkejte, to neříkal.
1: A... To říkám já.
0: Jo? Mm-hmm. No tak já nevím, já to neumím změřit. Já si myslím, že ona teda tam za nás nebojovala, ale ani milimetrem. Ale na druhou stranu říkal pan prezident Klaus, že to je zapovězeno tam za svoji zemi.
1: No to tak je, ona tam není za Českou, ona je tam za Evropskou unii, takže to...
0: No ale...
1: Ale ona se zbláznila v tom, že ona bojovala proti unii vlastně. Ano, ty šílenosti, co z ní lezly, jsou neuvěřitelné.
0: Orbán tam hovořil o vydírání a tak je fakt, až mě to překvapilo. A dokonce říkal, že některé věci, které říkají naši politici, a zase se vracel k té Jourové, že my tady v Maďarsku musíme dělat, že je neslyšíme.
1: No tak jestli tam tohle říká, tak já myslím, že Alex bude odvolaná, ne? Záhy.
0: Tak není odkud.
1: To se vždycky najde. Já myslím, že bude odvolaná.
0: Jako Six TV? To nebude. Tady dostane řád zlatého čudlíku.
1: Nebude odvolaná, Xavr.
0: Alex je super.
1: Udělat rozhovor s Orbánem si žádá odvolání, to vám říkám.
0: A, no ale musí být, odkud ti odvolá?
1: To se najde vždycky.
0: No a ona nikde nezasedá. No.
1: To něco dělá, ne?
0: No tady.
1: Bude odvolaná z práce.
0: A tady dělá skvěle. No. Tady jako naopak, kdyby to šlo, jako že to nejde, bohužel, tak se jí zvyší honorář.
1: Můžete snížit svůj a jí to můžete zvýšit.
0: Pane Holče, vidím, že nejste mu zasvěcený, jak to tady chodí, že já žádnej nemám.
1: Alex, Xavere. No vy tady těžíte prej nejvíc.
0: No. Jo. Nejvíc průseru. No, tak to jsem chtěl říct tomu Orbánovi, je to zajímavý, podívejte se na to, ale víte co, ještě mi řekněte, nezdá se vám podezřelé, pane Holče, že vlastně za týden jsou volby, je to tak?
1: No, téměř, jasně.
0: Téměř. Dneska je čtvrtek, takže za týden bude těsně před volbama. No. A pozor, příští týden asi nebude Vilzonka. Protože já ve čtvrtek jedu do Brna, kde zasedá mediální výbor parlamentu, kde mě předvolali a budu tam dostávat 30 ran bičem. Asi.
1: To vám prospěje. Prospěje. To se státe slušným člověkem. Jo, ale... Prej jste neslušnej.
0: No, tak... No, tak to jsem tam předvolaný, jako nevím co, proč, nebo co o to mám čekat, ale slušnost jako tam teda jet, jo, tak tam...
1: A kdo vám to naloží?
0: Co?
1: Kdo vám to naloží, ty, to bičování?
0: Tak asi někdo z toho stanu, ne?
1: To by bylo dobrý.
0: Jo, tak oni to vydozimetrujou. Ale proč to říkám? Že já mám pocit, že se nic úplně neděje.
1: Neděje?
0: Žádný ale... kýble, prostě až na toho Turka.
1: Jo, ne, tak
0: paní to... Bobošíková ho vzala za uši, vykoupala v exkrementech.
1: Ale počkejte, bude ale finále.
0: Jako vtipně.
1: Příští čtvrtek bude finále ve sněmovně. K migračnímu paktu, mimořádná schůze. Tam se proberou věci, no, Xavere.
0: Příští čtvrtek určitě nebude mimořádná schůze.
1: No bude. No, nebo ve středu, nebo kdy?
0: Tak ve středu možná.
1: Těsně před volbama. Kdy jsou v pátek, tak ty dny předtím bude mimořádná schůze sněmovny jeden.
0: Jo, protože ve čtvrtek oni jsou v Brně, poslanci. Hmm? Někteří.
1: No.
0: No, uvidíme. No a já jsem čekal, že budou nějaký jako, že někdo bude zatčený, někdo bude obviněný, něco vlastně se děje.
1: Ty ani žádný jsou s Babišem, ne? Já jsem říkal, jako, co se to děje, už není děje? Žádný jsou s Babišem.
0: To je divný, protože něco se musí stát, protože není soud s Babišem, máte pravdu.
1: No možná je to proto, jak oni teď stávkujou, ne? Kvůli těm...
0: Myslíte pracovníci justice?
1: Co?
0: No, pane Holče, tam je na řadě míst velký průšvih.
1: No já teda doufám, že mu to dají aspoň před ty senátní a krajský, ne? Na podzim. No ne, tak řekněte mi, co to je za volby v Česku bez soudu s Babišem, Xavere?
0: Pane Holče, Maria, to je jako svatba bez nevěsty.
1: Já se k těm volbám ani nechce teď.
0: No proto říkám, proto se vás ptám, jestli není něco špatně.
1: Je. Ale já se zeptám, až půjdu k urně, tý volební komise, jak to, že není soud s Babišem. No že to tam jinak nehodím do té urny.
0: No, já myslím, že by na to měl udělat nějakou komisi v parlamentu. Hmm,
1: nejlíp.
0: Vyšetřovat.
1: To jim řekněte v tom Brně.
0: A já tam...
1: Tak někde kolem 15. rány.
0: Ale já předpokládám, že tam mluvit nebudu.
1: A to se rozmluvte u toho. No to ne, si tak... uděláte v oko u nich, když řeknete, chce to soud s Babišem.
0: No ne, tak ten Čapák přece ještě, tam by to ještě na jeden soud vydalo něco, ne?
1: Co na jeden? Počkej, to bude ještě soudů, Xavre.
0: Jo. No a souhlasíte s tím, že bude během voleb evropských nějaký velký překvapení? Bude.
1: Ne, jaký?
0: Nevím, jaký no. Je. Utrhne se podle mě ta konečná.
1: Ještě, já se, jak se řekl, utrhne a to... A...
0: Ne? Neutrhne.
1: Jako jak utrhne? Že se tam dostane, nebo?
0: Utrhne se, že bude mít strašně moc hlasů, protože mě to lidi říkají. Jako z mýho okruhu a lidi, o kterých to nikdy jako neřekl.
1: Víte co, mě... já ač jako komunista jí to přeju.
0: Cože? Ač jako komunista?
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Ty byste řekl komunista?
1: Ač jako antikomunista jí to přeju.
0: Ježíš, to mě polil. No já jí to asi taky přeju a já jsem taky antikomunista. No, ale je to hrozný. Ona, na rozdíl od těch stran, který jsme volili, tak ona tam říká věci, které si myslím, že Česko potřebuje. No. Jako co říkají z ODS jedno a stopky.
1: No, z ODS říkají Brusel teď, ne?
0: Brusel, na ty vlajce. Viděl jste?
1: No váš europoslanec, vy jste říkal, jak jste volil Sašu.
0: Já jsem volil Sašu.
1: No. A vy to Čech vědský videa disidentský, Xavere, nechcete s ním chodit po Praze, disidentský?
0: Ne. Já už jsem mu absolutně přestal věřit.
1: Tak jako jste bák, no trošku teď. Bože, tak helejte, i oni patří do disentu, ne? A k disentu, tak co?
0: Jasný, já jsem toho nebyl, nevím, ale to, že někomu přestanete věřit, to je legitimní pocit. Nebo legitimní
1: naprosto.
0: A to, co udělal s tím Jandejskem, tam, tak to takhle celý vzal a podepsal. Já jsem nedůvěryhodná figura, nikam mě nevolte. A to už tím je to vyřešený.
1: Tak já ho můžeme omluvit za to, že nevěděl, co tam vlastně přinesne, že neumí rusky.
0: No ano, umí rusky. To jako, no hrozný, kdyby to viděl ten Havel, co?
1: Ježíš Maria. Teď.
0: Václav.
1: Saša, co?
0: Saša.
1: Jeho Saša.
0: Takový hodný disident. No jo, pane Holče, jsme tady teď připraveni, jsme na konci, ale vy teď poděkujte a já pak vám ještě něco řeknu.
1: Ksavere.
0: Mám to přečíst já?
1: No počkejte, nevím, či to rozdělit. Řekněte, co teď děláme. Děkujeme.
0: Jo, to já řeknu, ale budete to číst vy, nebo to mám přečíst já?
1: Já to zkusím.
0: OK. Pan Holec teď poděkuje všem, kteří nás podporují na transparentním účtu XTV.
1: Paní doktorka Formánková. Milozrova 10, děkuji moc dvěma skvělým komentátorům a navrhla jsem XTV na cenu za svobodu projevu pro rok 24, Xavre.
0: No vidíte? Super. A kdo to dává ty ceny?
1: To já nevím.
0: Jaký nevím. Dobrý.
1: Jestli není ta společnost na ochranu nebo obranu Soborislova projevu, ne? No, co jdou proti cenzuře, proti cenzorům, proti dezinfu a tak. Tomáš Pokorný. Celý národ má od neděle po x letech mistry světa v hokeji. Ale my, dezoláti, se těšíme na své mistry z Vilzonky každý čtvrtek, Xavere. A i náš prezident má zlatou teď na krku.
0: Prezidentík?
1: Marcela Skořepová, naše vědná.
0: Ta Marcela.
1: Podporovatelka.
0: A utopence jsme tady z
1: co? Pana Xavera a pana Holce, vy nikdy nesklamete, vaše názory jsou super, pokračujte z té jedničky. Díky. Bohumír Čech, Vezor 20, oběma mistrům na podporu jejich nekonečného boje s loupostí, nenávistí a na boj se zráci. Děkuji oběma za humor a nadsázku.
0: Děkujem.
1: Josef Fejm, Xavere, to poděkování jste četl skvěle a asi se to moc nepovedlo.
0: To se tam dostalo omylem.
1: Já vím, to jste si tam napsal, dobrý. Něco na přístav pravdy a na doutník pro pana Holce, aby se nezlobil jen tak dál, pánové.
0: Děkujeme za chlebíčky. To nic.
1: Alena Davídková a Zalka.
0: Vítková.
1: Davídková,
0: promiňte.
1: Vy jste, nemáte něco
0: mám, i s uchem, že jo? Nedoslýchám, už jsem starý člověk, promiňte.
1: To, jak se i to čistí, tato? Na Vilzonku od Zalky. Tomáš Sova, Vilzonova 920. Danušce na nový kyblíček plný evropský hodnot. Podpora Xaverovi.
0: To je hezký.
1: Že jsi Xaver. Tomáš Pokorný, příspěvek mistrům z Vilzonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Tak díky všem.
0: Děkujeme. Tak pane Holče, jsme na konci.
1: Náš boj je u konce, Xavere.
0: Náš dnešní boj, taková drobná bitva. A já vám teda musím na konci říct, že já už se těším, aby bylo po těch volbách.
1: Já taky. A už slyším, že je tady Redl.
0: už je tady. Já se totiž těším, jak to dopadne.
1: To já taky.
0: No tak no za týden asi nebude Vilzonka.
1: A nebude potom v pátek.
0: Když to stihneme, ale přátelé...
1: Vám se už nechce makat, co Xavere.
0: No tak já jsem pozvaný na nejvyšší místa po pohranej kozopovědnosti. Tak to jako pozor, já chci nic dělat. Tak jo, pane Holče, těším se příští týden možná, ale ten další určitě.
1: Já taky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
2: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Severi, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedně chvílích se myslelo, že cla je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

0: Já jsem teď zažil takovou hezkou historku. Jeli jsme k dceři a zastavili jsme si v Říčanech na tom farmářském trhu, nakoupili jsme. A já přijdu k tomu autu a říkám, pro Krista pána je to možný, protože někdo zaparkoval tak, že nejen, že jsem nemohl otevřít dveře, ale nemohl jsem, ani bych tam prostě, tam bylo 10 cm mezi těmi auty. Helenka, že, tak já si říkám, prosím tě, ty nikam nelez, já tam se pokusím přelíst. A teď jsem, protože to bylo její auto, menší, tak já jsem přes ty, tak je to hruza. A teď jsem už byl opravdu naštvaný a koukám v tom autě, který zaparkoval, sedí nějaká paní, že, a ještě navíc otočená zády a říkám, podívejte, ta Káča se ani dělá jako, že o tom neví, že jaký obtíže nám tady způsobuje, že, a teď jsem zoufalej, jsem tam do toho do lesa, vytočím to. Všiml jsem si, že okýnko u té ženské, u té hlavy bylo pootevřené. Tak jsem vytočil svoje okýnko a říkám, prosím vás, vyřiďte řidiči auta, ve kterém sedíte, že je naprosto bezohledný. A ta hlava se otočila a byl to Bernardín. Já, aby zachoval si prostě ten přístup.
1: Důstojnost, tak se ne, vyřiď mu to.
2: Já myslím, že začnu štěkat.
3: No, ne.
2: Ale to mě připomnělo, my jsme seděli přece v šatně s Bohouškem Záhorským a ten přišel do šatny, stoup si jako Kristus a začali ho oblíkat. A pak došlo k ponožkám. To musel sám. A říkal mě vždycky, teď na mě nemluv, teď se jdu potápět. Třikrát se nadech a šup, už jdu dole.
1: A oblíkal ponožky.
3: To jsem zažil tohle. Pamatuješ ještě starého pana Gáju v ABC?
1: No jistě.
3: V garderobě. Jak oblíkal Dušinku Vrbskýho, to samý. Ten na sebe nešáhl, ten se postavil a ten lítal kolem mě a rval z něj kabát a poklopec rozem, všecko, kaničky u bota. On jenom stál dědek a vykládal ty kraviny.
1: Ale hlavně mluvil a ještě gestikuloval.
0: A poslechněte, to si představte, a ona šla, a tamhle ta šla.
2: Ano, nechtěl do toho rukávu.
1: Dušinka Vrbský, to byl už stařičký pán, stařičký náš pan kolega, když my byli mladí,
3: no jo.
1: A hrála se nějaká hra, kde on měl v prvním jednání začátek a v posledním jednání rozuzlení. A začínali jsme hrát a už se blížil jakoby začátek neboli jeho nástup a on nám něco vyprávěl šatně a povídal, a to máte tak, a teď já jsem přišel a ona tam stála takhle, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, na scénu, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, já vám to dopovím potom. A odešel. Odehrál, vrátil se. No, ona tam stála takhle opřená a v tu chvíli přiběh inspicient, říkal, co jste to, pane Vrbský, proved? Vy jste místo prvního jednání odehrál to poslední. A všecko jste... A jeho reakce byla, a mně to bylo divný, co tam dělá ten pelar.
2: No jo.
1: Celý.
2: Ale že ty si vzpomněl třeba Martina Růžka. Já s ním zažil takovej srant, ale doopravdy. My hráli třeba Měsíc nad řekou a on hrál Roškota, starýho, já toho mladýho, že jo, s Janou Březinovou do sebe zakousnutý a on tam přijde s tím monologem a zásadně, ale doopravdy, tam byla replika, když se Vili narodil, vážil 9 liber. On zásadně říkal, když se Vili narodil, vážil 9 kilo. Jednou příběh na to jeviště a ani slovo. Tak se otočil do toho portálu a říká, děvenko, tak co bude? Ona nic, že to byla němá z portálu. Ty ti pamatujete všichni. Tak on šel, nalistoval si, přečet si ten monolog a vrátil se. Ale co tam máš dělat? Nebo hráli jsme Syrana, ale to bylo už po tom infarktu Ládi Brabce. Takže já zůstal v tom obsazení jedinej, ale hrál to Mixa s Blankou Bohdanovou. No a byla paštičkárna, že jo, a on všecky vyžene, zůstane tam jenom Kristián a Cyrano. A já tam měl repliku, a co s tím dopisem, jak ho mám dát dohromady, neumím vůbec psát. A ono má šáhnout a říct, i to nic, už je tady. Já řekl tu repliku, najednou vidím, jemu vyjeli oči, otočil se a přísám Bůh, proskočil horizontem. Teď běžel v tom tyláku, běžel k těm
4: skutkům,
2: teď ty tři skutky nahoru, ty první dveře, druhý, teď víš, že je v rekvizitárně, a teď já tam stál a mě běží vždycky hlavou verše, když byl pašík malé sele, foukali mu do prdele, nic jiného tě nenapadne. A teď je to prostě, dejme tomu, je to půl minuty, ale tobě to připadá jako celý den, zase dveře, bum, proběh tím, měl kus scénáře v ruce a řval, i to nic, už je tady. Pepa Mixa byl pověstnej vůbec. Když hrál Strakonického Dudáka, to byla režie ale Krejčova, takže chodníky a já nevím, točny, všecko tam bylo. Teď se podržte, on si nadhodil Dudy vzadu na horizontu, vzal štendr těma Dudama a vytahl až na Forbínu. A nevěděl o tom. Když se hrála Lucerna, takže celá hra se hraje o Lucerně. On první gesto, který udělal, že rozmlátil o portálu Lucernu. Nebylo o čem hrát. A pamatuješ, krev a pot, Holiday on Ice.
4: Ano.
2: To bylo strašné. Jak tu vždycky mu vyjeli takhle v opratě.
5: No, s tím já jsem se setkal v Lírovi, protože on byl nade mnou, když já jsem pod ním ležel polonahej a ty nudle, když mu tekly, tak já to, nemůžeš, je to král, že jo, nemůžeš rovnou tak jako ucukat. Tak já jsem, prostě, já jsem se tak vyvažoval, že jo, aby jsme se nespojili, protože...
2: Aby tě nevnučnul. No,
1: ale Martin Růžek byl přece mistr škrtů. Jednou hrál mýho tatínka a máme se potkat. A jo, on byl fanda přece do fotbalu.
2: No, Slávie.
1: Slávie, že jo. A ona Slávie hrála. No a to se mu velice nehodilo, když ho volali na scénu. A byla to chvíle, kdy se potká se synem, se mnou, a já mu tam povídám, milý tatínku. A teď jsem měl takovýhle poměrně dlouhý povídání, tak jsem se rozhodl, že tě poslechnu. Mařenka se mně líbí, já už nevím, co to bylo za text, a měl si pravdu, já se budu snažit a vezmu si ji, jo, něco takového. Setkáme se, on spěchal na ten fotbal, já se nadech, chtěl jsem říct, milý tatínku, ani to jsem neřekl, Růžek povídá, já vím, chceš se ženit, a už šel pryč. A byl konec. Měl jsem
2: po roli. On byl předsedou nějakého fanklubu Slávie, a měl nějaký velký zasedání a večer se hrál Beckett. Dlouhý představení. Becketa hrál Radovan Lukavský, ten nezryklý nikdy. Že jo? A ten Martin Růžek obešel techniku, všecko, co bylo možné. I poprosil toho Radovana. A to představení se zkrátilo o 3/4 hodiny. Tam bylo, a to bylo přesně, co ty říkáš. Přicházeli po slovem, vím, běž, neznám. A teď tam chodíval Bejraška a Pepa Grůz chodili hodinu před začátkem do klubu. Ten si dal fernet, ten si dal ty korejské cigarety. Jo, tady stál pánek ve vrátnici, oni vešli do divadla a šli rovnou. To bylo nejkratší představení, který jsem kdy v životě hrál. Ale bylo vynikající, pozor.
6: Tam. Ale přitom se hráli představení hezky pomalu. Já jsem někde tu historku slyšel, jak oni hráli někde karty na jevišti, protože mě opravíte, a tam Rudla Hrušinský, Růžek a ještě někdo, a zapomněli text. Takže dělali jako, že dál hrajou karty, a když furt nikdo nic neříkal, tak se ten Rudla Hrušinský zved, šel do portálu, vzal si tu knihu, nalistoval to, zavřel, vrátili to, sedl si k tomu, k těm kartám a řekl, tak pánové, moje to není.
3: To bylo v těch? Malina.
5: No, stará dobrá kapela.
6: Kapela.
5: A to Růžek právě, když nevěděl, jako, jestli má vyhrát nebo prohrát. A to je docela důležitý. Tak prostě to vzal, ty jak udělal a to vyletělo směrem k nápovědě, on tam dole spozený. Sebral to tam, nabral a říkal, no tak ty máš svrška, já mám osmičku.
3: No jo, to bylo v kapelu.
2: On byl mistr. Hele, no. My hráli Hnízdo Tetřeva Hlušce, to se hrálo v Adrii. A on na Forbíně, on mě měl říct, Igore, podej mi trepky. A on říká, Petře, podej mi trepky, to hlediště, tak jako malinko se zavlnilo a on se otočil do toho hlediště a říká, no Igore, no co? Hrálo se.
5: Měl problém
1: Růžek většinou
5: se jmény, s ruskými jmény.
2: No, idiota, když jsme.
5: Ano. No. A všem říkal holubku nebo holubičku. Kaloč, který to režíruje, říká, pane Růžku, prosím vás, nedělejte mi z toho holubníka.
1: A Nedbal hrál mýho tatínka a já hrál Pubu, jugoslávská hra, těžko se to pamatuje, Puba. A hrajeme a já mám takovej dlouhej monolog, ty jdeš žrát nebo co, tak si to vem rychle, jinak já nemůžu vyprávět.
6: Tak počkej, tady to budeš cihat, no. Tak vem si to celý.
1: Tak, vem si to, no, dobrou chutě. Tak už můžu?
6: Tak, hrál jsi Pubu.
1: Hrál jsem Pubu, měl jsem dlouhý monolog, všichni to poslouchají, všichni mají skleničky, doutníky v ruce, je to horních 10 000 společnosti a první se po mém monologu ozve můj otec, Nedbal, a říká, já myslím, že Puba má pravdu, ať podá žalobu. Jo? A on zapomněl, jak se jmenuju, jeho syn. Jo? A povídá, já myslím, že on má pravdu. Počkej, teď všichni sežrali ty doutníky a tohle to všecko. Byla pauza a povídá, to byla ostuda, viď, jak jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuješ. Já říkám, ne, pane profesore, toho si nikdo nevšímá, nepovídej, když jste tam lámali doutníky a žrali skleničky a lidi šuměli. To, jakže se v tom jmenuješ? Já povídám, Puba, pane profesore, Puba. Na scénu druhá půlka. Druhá půlka začíná, že já telefonuju, dozvím se nějakou tragédii a utíkám pryč kolem Hlaváčový, která hrála Abatyši, baronku. Jo? A je tam ještě otec, Nedbal. A já položím telefon, utíkám a za sebou mám slyšet repliku. A co bude se mnou, Půbo? Mě tu necháš? A ozvalo se. A co bude se mnou? Hupi, dupi, papu, pípo! Jo? No, Hlaváčová to nevydržela, začala se modlit a šklebit, jo, jako že pláče místo smíchu a já kolem ní a poslední moje věta bylo klaním se baronko, tak jsem to nevydržela, povídám, klaním se barunko.
6: Tohle dělal Petr Štěpánek, když se hrál Lucerna, tak se obnovilo tohle. No, tam mě taky angažovali, všichni v tom hráli, bať se hrálo sobota, neděle, odpoledne, večer. A jediný, kdo nebyl alternovaný, byl Franta Filipovský. Takže najednou, a on se začal asi bouřit, nebo se mi volali, budete hrát v Lucerně. A jsem říkal, co? No toho France. A já říkám, pro boha, s kým to budu alternovat? No s Filipovským, jste podobný typy.
2: No, tam byl nejlepší Vašku, pamatuješ ty, to byla tvoje, jak vždycky Jana Hlaváčová. Já se vrátím z krátkého snu do zlaté nudy. A Vašek.
6: Já vím, co jsi řekl.
2: Těsně předtím.
5: No ne, ona, to vzniklo tak, že ona mě při odpoledním představení říká, ještě tu kasací, milostivě, říká, ano, ráda si ji poslechnu, jo. A já měl klarinet, který neměl
2: nic.
5: Jazyček, nic, klapky, nic, jo. V orchestřišti velká radost, že já budu hrát na to kopyto koňský. Já jsem říkal, tak pánové, overturu, jo, Kemrovi a Somrovi, jako víš, jako, že mi tam dají pár tónů. A to už se Jana lekla a řekla, ne, ne, anebo ne, až příště přijedu. A teď říká, teď jdeme z toho jeviště, on říká, já kráva, co mi ten Vašek večer udělá? A teď chodila a dívala se, jestli nemá na vlečce něco položeného, rozumíš, nebo to, jakým způsobem jí...
6: Se pomstíš.
5: Se odvděčím, jo. A když už byl tak poslední, že jo, závěr, tak já říkám, ještě tu kasací. A ona říká, ne, snad až příště přijedu. Já se teď vrátím zpět do Zlaté Nudy.
1: Dudy,
5: a já jsem řekl, míti tak Dudy. Ne, já se teď vrátím zpět, míti tak Dudy do Zlaté Nudy.
2: Tam je důležitý to hodit.
5: Já to hodil přední.
6: Přesně přední, jo.
1: Se pamatuješ, Láďa Brabec vběhnul jako Dvořan a má repliku, Hanička pryč a Lípa dosud stojí. A on vletěl, Lípa pryč a to jeviště takhle kleklo.

0: Mým dnešním hostem pořadu Na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já vás vítám. Prosím vás, pod pojmem gynekologie porodnictví se asi umíme všichni představit, co to obnáší, zvlášť tedy pro nás, pro ženy. Nicméně, jak s tím souvisí ta sexuologie?
1: Lékařská sexuologie s oborem porodnictví souvisí velmi úzce, protože kdyby nebylo sexuologie, tak ti porodníci nemají co dělat.
0: To je pravda.
1: Protože, jak je obecně známo, člověk se rozmnožuje způsobem pohlavním, tedy sexuálním. Mm-hmm. Na čápa už dneska věří málo kdo. Takže vlastně každý gynekolog a porodník musí být tak trošičku sexuolog. Marná sláva.
0: No a s čím tak nejvíce klienti, nebo možná klientky, nebo i klienti za vámi chodí, co se týká té sexuologie?
1: No, sexuologie je, jak jest obecně známo, věcí párovou, že ano? I k tomu rozmnožování většinou
0: dobře,
1: jsou zapotřebí dva, že ano? Čili když přijde žena s nějakými potížemi, tak marná sláva, bez toho jejího partnera se ta léčba neobejde. A naopak. Znamená to tedy, že vždycky je zapotřebí každou takovou situaci a každý takový problém řešit v páru. Marná sláva. Mm-hmm.
0: To znamená, tak, že nemůže třeba přijít, nebo dochází třeba například muži a říkají, moje žena se mnou nechce spát, nebo máme takový a makový problém.
1: No, čili prvním krokem léčby je pozvat si tu ženu samozřejmě. Aha. To nemůžeme řešit individuálně. No a právě i ty potíže bývají u mužů a u žen tak trošičku jiné. Že? Mm-hmm. Zatímco muži si nejčastěji stěžují na problémy s erekcí a ženy zase na problémy nedostatečné sexuální vzrušivosti, mm-hmm, nebo eventuálně nedostatečného libida, to znamená, že no prostě klasický problém, že prostě jeden chce
0: a druhý
1: ne. A zase naopak. Čili toto je zapotřebí řešit.
0: To, a co svět světem stojí, tak se tady to řeší?
1: To se řeší, to se táhne jako červená nit veškerým poradenstvím, mm-hmm, že, a také na přednáškách, pokud já mám někdy přednášky pro veřejnost, mm-hmm, tak lidé píšou na papírkách dotazy samozřejmě, já předem dokážu odhadnout, že nejčastěji bude frekventován dotaz nestejného libida. No a potom samozřejmě kuriózní dotazy podle věku, že ano, to vám je zajímavé, mm-hmm, že třeba mládež se zajímá o zoofílii.
0: No to jsem se chtěla zeptat, no, co nejčastěji řeší takhle ty různě ty generace. To znamená, když to vezmeme od té mládeže, co to je mládež?
1: Tak, no, tak mládež.
0: Puberta nebo víc jak puberta?
1: Cílovou skupinou je 15 až 18. Ano. To je právě to období, kdy ta sexuální výchova musí být nejintenzivnější. Že jo,
0: a řeší tady otázku zoofílie v tomto věku?
1: No,
0: ježiš, vy mě děsíte, pane docente.
1: To je zajímavé, že lidé řeší otázky takové, které třeba sami se s tím vůbec nestýkají, jenom si o tom někdy něco přečtou a je to pro ně zajímavé. Hmm. To máte totéž jako třeba pod knihkupeckými pulty se tíží, propadaly téměř romány jako 50 odstínů šedí a tohleto, přičemž jsou tam takový úchylky sexuální a takový sadomasochistický praktiky, ano, které samozřejmě většinová populace neprovádí. Ale rádi si o tom přečtou, rádi o tom něco slyší, protože ono je to dráždivé samozřejmě.
0: No vidíte, to by mě nenapadlo, to teda doufám, že moji tři synové nemají sny o zoofílii. No.
1: Podívejte se, paní Petro, se snama je to úplně jiný. Sny můžete mít úplně třeba hrůzný. To za mnou často přicházejí, kdybyste věděl, pane doktore, co příšerného se mě v noci zdálo. Hrůzný prostě, ale opravdu úchylky tak hrozný, že vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ale přitom je to pouze jenom představa. To neznamená, že ten dotyk, když se mu zdá o sadomasochistických úchylkách, neznamená to, že tím trpí. Rád si o tom každý přečte.
0: A proč jdou za váma s tím?
1: No tak samozřejmě, protože tak za kým mají jít?
0: Trápí
1: Dospovědnice už dneska málo kdo žádá. I když ono vlastně to křesťanské rozřešení má taky svůj význam. Já jsem schopen to na rovině civilní poskytnout taky.
0: Takže vlastně ten klient za váma může přijít i s tím, že se mu opakovaně zdají nějaké sexuální sny a třeba ho to trápí, protože, jak vy říkáte, úplně se s tím třeba nedokáže ve svém soukromém životě stotožnit, nedokáže si představit, že by něco takového prováděl a nejde mu na mysl, proč vlastně.
1: No vidíte, vy jste mě právě, pokud si vzpomínám, nedávno jsme spolu hovořili a vy jste mě říkala, že nějaký klient má noční děsi.
0: Ano,
1: že? No vidíte to. velmi často bývají sexuální. Věřte tomu, že všechno tohle to podvědomí...
0: Že se klient děsí toho, že manželka po něm bude chtít sex.
1: Asi ano, to je ten příšerný děs, který ano. přichází. No a právě to poradenství mu do toho pomůže, samozřejmě. Já hlavně vždycky jim říkám, že prakticky nějaká úplná jednoznačná úchylka neexistuje. Každý člověk si tvoří sám svoji vlastní normu. Víte, za mnou třeba přijdou manžele, sadomasochistická úchylka, ten manžel uvazuje tu partnerku zápěstí k pelesti špagátama, že
0: ano? Ano.
1: Po každý večer. No tak to je samozřejmě úchylka jak prase, jak se říká.
0: Ano.
1: No jo, jenomže oni to dělají rádi, oni se oba dva na to těší. Říkají, pane doktore, to je taková naše milostná předehra. Mm-hmm. My už ten špagát, když vidíme, tak jaká bude radost, že jo, samozřejmě. No tak...
0: Tak co já jim,
1: no tak musím se zeptat, neutahujete to příliš pevně, aby neměla potřený za... Ne, ono vlastně není přivázaná, to je jenom taková, jenom jako, prostě to je prostě naše taková radost, taková hra. No tak co já jim mohu poradit? Běžte domů, kupte dostatečné množství špagátů, uvažujte se až do smrti. Já jsem schopen, paní Petro, každou úchylku povýšit na individuální normu. Pokud vy máte nějaké zvláštní choutky
0: a děláte
1: to, a děláte, no počkejte, musíte to dělat v souladu s tím partnerem, nesmí tam být žádné násilí a potom nesmí to vzbuzovat veřejné pohoršení. Na které ty věci budete konat v ložnici, zatažený závěsí, zamknutý dveře. Ať si každý dělá, co chce. Neexistuje úchylka.
0: No. To je krásně tak, řečeno a krásně vysvětleno. No. Já si myslím, že spoustu našim divákům se ulevilo.
1: Samozřejmě. A jestli se vám něco takového zdá, tím lépe. Máte v noci představy a ve dne se chováte slušně.
0: Tak. No, a tak to má být. Tak, že? Je to asi ve všech směrech lidského bytí.
1: Samozřejmě.
0: No, vy jste, pane docente, i soudní znalec. V oboru jakém?
1: No, gynekologie, porodnictví a sexologie, pochopitelně. Tři.
0: A co obory, řešíte tak jako nejčastěji v tomhle oboru?
1: No tak ty porodnické případy jsou takový, to dělám nejméně rád, protože to jsou většinou případy, které se týkají úmrtí novorozence nebo eventuálně jeho poškození, anebo jestli nedej Bůh, zemře i rodička, že ano, čili tam se potom řeší, jestli se stala nějaká chyba. A tady je zapotřebí také říci laické veřejnosti, že mnozí se domnívají, že když zdravá žena rodí, tak z toho musí být zdravá žena a zdravý novorozen. Není tomu tak. Není tomu tak. I když bychom se na hlavu postavili, velmi často se stává, že u porodu je možno i zemřít, aniž kdokoliv udělá jakoukoliv chybu. A to většinou lidé nevědí, že ano.
0: No dříve to bývalo prakticky zvykem, že jo. Čekalo se, že narodila a víceméně se očekávalo, že...
1: No, že je to riziko samozřejmě, to víte, že jo. No v současné době pochopitelně v moderní porodnictví většinu těchto rizik vyloučilo.
0: No a co tedy říkáte v této souvislosti s domácími porody?
1: No tak to teda si dovolím tady drobnou poznámku, že je považuji za nesmysl. Protože ústavní porodnictví vlastně byl obrovský výdobytek 20. století, druhé poloviny 20. století, kdy vlastně civilizované země přenesly porod do ústavu.

0: Ano.
1: Čili ta přítomnost laického pozorovatele, ať už je to důla, nebo manžel, nebo partner, nebo matka, já si myslím, že do jisté míry je přece trošičku zbytečná. Tohle to je opravdu záležitost. Já jsem nedávno na takovém sympóziu gynekologů, bylo jich tam několik desítek, tak jsme řešili problém, kde je pro toho muže nejlepší místo, když ta jeho žena rodí, no tak hádejte, jak to dá, v hospodě, samozřejmě.
0: Teď tam jsem chtěla říct u hlavy.
1: Ale kde pak? V hospodě, tam je mu nejlépe a nikomu nepřekáže.
0: No to je pravda.
1: A oni ti porodníci se...
0: Neomblí,
1: a když hovoříte s většinou mužů, tak nakonec přikývnou.
0: Je to pravda.
1: Ale oni to berou prestižně, víte, hele, Franta tam byl a ty ne. A
0: přestřihl jsem si pupeční šňůru, ty jsi si ji nepřestřihl.
1: Z toho porodu je jaký mysteriózní záležitost, že prostě žena chce sama přestřihnout pupečník a potom sníst placentu nebo takový fuj tajblový
0: všechno. Ne, tohle se neděje, to mi neříkejte, že tohle je pravda.
1: Věřte tomu, že takový šílenci existují. Oh. Nebo zakopat placentu pod stromem, pod jabloní a jabloň rodí pak zázračná jablka.
0: A
1: lidi chtějí rodit doma, v lese, na poli, na stromě, do vody. No nápady příšerný, samozřejmě. Takže já si myslím, že by to mělo tak trošičku být.
0: Regulován.
1: Často lidé říkají, že jsem příliš konzervativní staromilec, protože já jsem to porodnictví dělal 50 roků skoro, že ano. Čili já jsem už...
0: No to jste něco odrodil, kolik jste odrodil dětí?
1: No
0: máte
1: tak,
0: to spočítané?
1: Tisíce dětí.
0: Já jsem původně dětská sestra, taky z praxí na porodnici.
1: Jsme
0: takže
1: kolegové,
0: vám naprosto rozumím.
1: No, jsme kolegové. Kde máte tu dětskou sestru doma? No vidíte to.
0: Tam, když se stane jakákoliv komplikace, tak samozřejmě
1: je zlé,
0: ten domácí
1: samozřejmě.
0: Porod je velmi, velmi riskantní.
1: Zejména ty mladé porodní asistentky velmi často netuší, k jakým hrůzám tam může dojít, k jakým příšerným komplikacím. To opravdu,
0: přesně.
1: To jsou ty noční děsi,
0: ano.
1: Které ještě dodnes v penzi na mě občas jdou, co všecko se může stát. Nejodvážnější je člověk v mládí, po promoci.
0: Ano.
1: A to jsem se vrhal do všech rizikových situací, všema deseti. A jakmile člověk stárne a ví, co všechno se může stát, tak začne být ostražitý, opatrný a samozřejmě také vyhne se preventivně všem těmto komplikacím.

ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

taky osud můj. Ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí, a teď už

0: pravda nikdy už nedoní.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten Svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
3: Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpadky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
2: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

Kapitola 16. Kauza číslo 2187 Antonín. Antonín byl chlapec jako každý jiný. Nastoupil do učebního oboru a jelikož mu učení šlo, měl zájem udělat si maturitu. Učební obor s maturitou nebylo nic výjimečného a rodiče měli z potomka radost, že se tak rozhodl sám. Byl to kluk ani ne nesmělý, ani ne smělý, spíš zdrženlivý. Z děvčaty to ještě moc neuměl, ale zamilovaný byl až po uši, aniž by to Maruška věděla. Jen tušila, že ten klučina po ní na zábavě pokukuje. Nebyl jí lhostejný. Po půlnoci, snad krátce nad ránem, vtrhla do bytu, kde s rodiči bydlel policie. Odvedla ho. Tuto část Nora přeskočila, protože se podobala téměř všem začátkům jednotlivých kauz. Antonín nevěděl, co se děje, jeho rodiče už vůbec ne. Výjev, který všichni té noci nebo spíš nad ránem zažili, byl hrozný i z toho důvodu, že se jednalo o spořádanou rodinu, která neměla doposud žádné opletačky se zákonem. Matka slabá na srdce kolabovala, jejich téměř roční štěně Labradora se vyděšeně dívalo. Antonín byl zadržen. U výslechu byl informován, jakého činu se měl dopustit. Loupežné přepadení pošty zněla mu v uších možná další 3 měsíce, kdy už seděl ve vazbě část věty prokurátora, který si pohrával s mobilem, když ho poprvé vyslýchali, a vypadalo to, že se nesmírně baví tím, jak je chlapec vystrašený. Antonín byl ve vazbě, z obvinění byla obžaloba a pochopitelně následoval soud. Antonín byl uznán vinným za loupežné přepadení pošty, ublížení na zdraví a další zločiny, které nestíhal ani vnímat. Neustále opakoval u prvoinstančního soudu, že na poště nebyl, nikoho nepřepadl, peníze neukradl. Představitelé zákona se jen podvousky usmívali, vlastně prokurátorka vousky neměla, ale asi se také dobře bavila, jak se oběť brání. Vrazi v taláru předvedli své divadelní představení nad zkázou životu hned několika najednou. Lze také říci, nikoliv 2 mouchy jednou ranou, ale mnoho much jednou ranou. Nikoho nezajímalo, že nejsou žádné důkazy, snad jen nějaká asi podloubně vyrobená pachová stopa. Prostě nic. Několikaleté martyrium nervového vypětí, žaláře soudů, stále se opakujících tvrzení, že nic neprovedl, nikde nebyl, s případem nemá nic společného. Rodiče se dávali jako 2 trosky na všech líčeních. Báli se vystrčit hlavu z domu, synovi věřili, ale když prohrávali jeden soud za druhým, dostávali se do skepse. Když jste vláčen soudními procesy, média z vás udělají zločince. Jste ve vazbě, kde vás totálně psychicky nejen zlomí, ale zničí. Začnete uvažovat, že ten hrozný sen, který trvá už několik let, je asi pravda. Asi jste opravdu zločinec. Přestože jste nic neudělal, začnete pochybovat sám o sobě. Začnete bláznit a slabší povahy se skutečně zlomí. O to vrahům v taláru jde. A nebo vlastně nejde. Je jim to úplně jedno. Antonín, kluk, který měl před sebou celý život, byl odsouzen na 12 let, přestože nic neudělal. Jednodušeji řečeno, nebyly proti němu žádné důkazy, jen nějaká padělaná pachová stopa či padělané svědectví. Rodiče nemohli verdiktu věřit, všechny odvolací soudy potvrdili, že jejich syn je zločinec. Byli ze staré školy, soudy přece nelžou, ale jak to mohl jejich Tonda udělat, když tam vůbec nebyl? Matka do roka zemřela žalem, jakého syna vychovala. Nemohla uvěřit té zradě, vždyť se choval doma tak bezvadně. Ve škole byl oblíbený, byl hodný, mouše by neublížil. Matka zemřela. Jeho pes, kterého tak miloval, svého pána od zatčení neviděl. Bolest na obou místech byla tak silná, že to hloupé štěně zemřelo krátce po smrti matky. Zůstal jen otec, který pomáhal splácet dluhy, které jim dlouhým soudním procesem vznikly. Jim jako rodině, protože zpočátku synovi plně věřili a všemožně mu pomáhali se z té šlamastiky dostat. Účty za advokáty platili vzorně, pravidelně, jakmile se objevila další faktura. Prodali auto, vše, co měli cenné.
nebylo toho hodně, ale nějaký zlatý prstínek maminka za svůj život dostala, jeden byl dokonce po babičce, jak se v rodině dědil. Ožebračená rodina, zbyl z ní jen uplakaný otec. Plakával doma, když byl zcela sám. Tak hluboce ho bolelo, co jim jejich Tonda udělal. Někdy za ním zašel na návštěvu do vězení, ale zuboženého chlapce pak oplakával ještě víc. Nedokázal se smířit s tím, že je násilník, lupič, aktér loupežného přepadení. Po několika letech, které Antonín trávil ve vězení, se stalo něco, co nemá obdoby. Loupežné přepadení pošty, kdy byl pachatel velmi rychle dopaden, byl chycen při činu s penězi a záznamy na kamerách. Mnohonásobný recidivista se nebránil. Klidně se přiznal a dokonce si přidal i loupež před pár lety, kterou provedl také. O tom nebylo pochyb, vše jak popsal celou loupež, jak ji provedl, kolik peněz si odnesl. Všechny detaily to opravdu mohl znát jen ten, kdo byl na místě činu, jen ten, který loupežné přepadení provedl. K usvědčení nebylo potřeba ani dalších stop, které na místě tenkrát byly nalezeny. V té době je neuměli nikomu přiřadit a tak se na to vykašlali. Skutečný viník loupežného přepadení pošt byl dopaden, byl shledán vinným, sám se přiznal, byl pravomocně odsouzen a putoval do vězení, kam se i tak trochu mezi kámoše těšil. Snad bude zase barakový, bude řídit celou sekci. V kriminále je alespoň pořádek, pomyslel si při vynesení rozsudku. Nyní nastává něco, čemu nebude nikdo věřit. Dochází k druhé vraždě. Vrazi v taláru pokračují ve svém díle proti Antonínovi. Pokud byste očekávali, že už při zjištění, že je v kriminále zcela nevinný kluk, se ve státních strukturách něco stane, třeba přiběhne ministr spravedlnosti nebo nevím kdo, kluka okamžitě pustí, hluboce se omluví a začnou napravovat tu neskutečnou křivdu, která zničila život celé jejich rodině, tak to se sakra pletete. To rozhodně stát nedělá. Stát to totiž vůbec nezajímá, natož aby ho zajímalo, kdo je za takto nenapravitelně zničený život zodpovědný. Chlapec seděl v kriminále dál a otec splácel jeho dluhy. Pokusili se o obnovu procesu, aby byl definitivně zproštěn viny, očištěn. Otec znovu ožil a pomáhal, jak jen mohl. Prokurátorka místo toho, aby si nasypala popel na hlavu, odstoupila, hanbou se propadla, že něco takového i se soudem připustili, mlčela. Soudy dál otálely s propuštěním tohoto nevinného kluka dlouhé 2 roky. Nevinný seděl v kriminále o svých narozeninách, jedněch dalších, o Vánocích, Velikonocích, jedněch dalších. Nevinný kluk, kterému utíkal život mezi prsty. Své vysněné děvče Marušku nestihl ani políbit či chytit za ruku. Jeho život byl v troskách bez budoucnosti. Jen těžko zaměstnají, pokud se vůbec dostane z vězení ven toho, kdo seděl. Mohou vás tisíckrát očistit. Jste poplývaný, jste zneuctěný, jste nula, jste nikdo, jste horší než nikdo. Soudní tahanice o obnovu řízení trvaly 2 roky, než se kluk dostal z vězení. Nedokončená škola, kdy měl určitě šanci se svým nadáním a pílí vystudovat vysokou školu. Rodina úplně zničena, zadlužena. O práci kriminálník, přestože je zcela nevinný, nezavadí. Dnes roznáší Antonín reklamní letáky v Rakousku, aby si vydělal aspoň na slanou vodu a pomáhal otci splácet dluhy. Tak co, fízle A, prokurátorko X a soudci Y, úžasní členové soudních senátů, kteří si čtete Blesk v průběhu hlavního líčení, když likvidujete lidský život. Co vy na to? Vy jste asi slavili své narozeniny doma se svými blízkými, stejně tak dovolené Vánoce, Velikonoce, zatímco nevinný kluk seděl. Vy se nestydíte ani před svými dětmi, rodiči? Jste vrazi v taláru, běželo hlavou Noře, když si dělala analýzu, kdo je fízl A, prokurátorka X a soudce Y. Neskutečný šlendrián, neskutečná nezodpovědnost, žádná empatie, místo srdce kámen, tak lze popsat všechny účastníky, kteří zlikvidovali život nejen tohoto kluka. Nora pokračovala celé týdny ve čtení a analyzování, propojování osob. Do kartotéky hrábla vždy jen tak, vybrala si kauzu a četla.
Začala si v poznámkách dělat další kolonku, kolik osob bylo zlikvidováno jedním vykonstruovaným stíháním, vykonstruovanou obžalobou, soudním procesem. Ať se nikdo neplete, jen to, že jste obviněn, nebo jen tak z legrace fízlů chodíte na výslechy, pak se vše odloží, i to je zásah do života člověka, pokud nic neprovedl, takový, že jen málo kdo si to dokáže představit.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám i posluchačům.
1: Dějí se věci. Žádná uhurková sezóna, pane docente.
2: Překreslují se světové mapy. Čína, to je, jak řekl Gaius Julius Caesar, kostky jsou vrženy.
1: Ano.
2: A to udělala přesně paní Pelosi. Já patřím mezi těch asi 250 tisíc, co koukalo na to Flight 24 a až se to složilo. Všichni jsme koukali, jestli to letadlo odbočí doleva nebo doprava. A je to vlastně zajímavá věc na širší rozbor, protože na jednu stranu paní Pelosi, která bojuje s Čínou asi 30 let nebo 40 let, tak se jako nebála do toho jít a nebála se jako ukázat, že ta Čína teďka na Ameriku nemá. A zároveň vlastně prezidentovi, který chce vlastně čínskému získat naprosto rekordní počet mandátů v Číně, má volby na podzim. Tak to nejstrašnější, co se může stát v Asii a třeba i v Rusku, je, když člověk ztratí tvář. Vždycky musíte jako dávat pozor na to, abyste toho člověka nezostudil. A Pelosi udělala, že čínský prezident je za úplného pitomce před celou Čínou. A teďka vlastně záleží, co udělá. Já myslím, že on musí najít nějaké prostředky odvety, ale je vidět, že ta Čína jako váhá. Já samozřejmě byl nesmysl, co se říkalo od začátku, že by se střelili paní Pelosi, to nebylo reálné, ale čekalo se, jestli třeba, já nevím, jí budou v vozovkách vítat stíhačky, nebo jestli se bude dít něco, co výrazně vyjádří jako odpor, okamžitě zastavit letecký provoz, nebo něco takového. A nic takového se nestalo. Ta Čína zjevně přemýšlí, co udělat, aby její prezident nebyl za hlupáka před zbytkem Asie, před zbytkem světa, a zároveň, aby to nějakým způsobem tu Čínu neodstřelo. Čína má dlouhodobě strategii, o tom jsou strašně zajímavé knížky, že ten svět chce ovládnout. Ten největší problém a jediný, co jim může zastavit, je politika jednoho dítěte, že zhruba za 20-30 let nebude mít lidi. Ale Čína umí si počkat na tu věc. Vždycky, když jednám s Číňany, oni říkají, hele, my jsme tisíce a tisíce let civilizace a my si ještě 20-30 let počkáme. Čili já myslím, že Čína chce počkat, Čína ví, že jaksi všechny objektivní věci jsou na její straně proti Spojeným státům, ale chce to prostě ještě chvilku vyčkat. Ale je taky zajímavý, jak je to jako rozdílný clash civilizací, což je krásně i ta válka na Ukrajině. Jo. Že já strašně věřím na to, že ten svět je rozdělen do takových civilizačních okruhů a věřím na to z hlediska třeba praktického biznesu, hodně s ním po světě, buď vyjednávám věci pro stomatology nebo něco nakupuju a snažím se vždycky v té civilizaci chovat podle ní. Jo. Čili když jste v arabském světě, tak je tam spousta věcí hodně jinak než tady. Ale to neznamená, že ten svět je špatný, no je to prostě hodně jinak. A když jste prostě třeba v té Asii, tak tam prostě musíte extrémně respektovat nejstaršího člověka, taoismus, a vysoce postaveného člověka nesmíte kritizovat. Když dělá něco špatně, tak musíte prostě počkat, až on řekne, vy hlupáci, proč jste mi neřekli, že to se má dělat jinak, já to chtěl dávno změnit. Jo? A to je ten způsob, a vy nikdy nesmíte říct, změň to, ty to děláš blbě. Vždycky musíte jako se snažit vysílat podprahové signály a pak ten člověk najednou řekne, teď jsem se zamyslel a má to být takhle, jo? Teď jsem se zamyslel a paní Pelosi má jet do Tajvanu, je to dobře. Jo, a nesmíte to udělat na sílu. A zároveň je krásně vidět ta naše civilizace, kde ta paní Pelosi jedná s tím anglosaským systémem, to znají do toho tvrdě, neustoupit. Jo. A to je vidět na té Ukrajině, kde něco udělalo Rusko, nechce ztratit tvář, a my na druhé straně zase s tím naším systémem říkáme, ne, prostě je třeba dělat velký gesta a jít do toho tvrdě. A to nedopadne dobře.
1: Pane docente, byl to akt provokace?
2: Byla to veliká provokace. To, jako tam nebyl jiný akt než provokovat. To znamená, paní Pelosi chtěla ukázat, že zatím král je nahý. To znamená, ona chtěla říct, hele, vy Číňani se natahujete, obsazujete další místa v tom Jihočínském moři, tváříte se už jako, že jste světová jednička, ale nejste. A já si klidně pojedu na Tajván, i když vy nechcete. A když mám v zádech letadlovou lať, Reagan a tak dále, který tam byly připraveny, tak vy si nic netroufnete. A to se taky stalo. Takže to byla prostě taková jako políček. Jestli je to ale dobře, když třeba Čínu potřebují teďka ve válce na Ukrajině, jestli to byl ten správný okamžik, jestli se s tím nemělo počkat rok, to odpoví dějiny. Ale to je jako ten Cezar. Jo? Ten Cezar taky, když jako přešel ten Rubikon, dobil Řím, ale taky mohl prohrát. Takže paní Pelosi se jako nebojí jít do něčeho, co skončí buď vítězstvím, nebo totální prohrou.
1: No, Donald Trump prohlásil, že to bylo bláznovství.
2: No to, co psali v New York Times. New York Times, tam paní Pelosi je úplně jako fanda. Tam před volbama, před všem, když byl Trump, tak Pelosi byla bůh, Trump byl naprostý gauner. A tam vyšel článek, který za prvý psal, že teď je potřeba s tou Čínou vycházet dobře, protože Biden není úplně v dobrých vztazích se Zelenským. Ty vztahy s tou Ukrajinou jsou mnohem jako složitější, než by se na první pohled zdálo. A v této situaci jako ještě rozehrát čínskou kartu je moc. Čili jako New York Times a někdo v New Yorku to nechápal. Ale paní Pelosi prostě jako nikdo nechápal toho Cezara, proč jako s takhle s malou jednotkou, tak se do toho vrhla. No a teď je to takový trošku, i říkají Američani, hele, má ta Pelosi, kdyby jí nebylo tolik, tak možná, jestli to není gesto, že chce být prezidentem. Jo? Čili ona určitě jakoby za ty demokraty zkouší udělat něco velkého, no ale samozřejmě, že taky skončí velkým pušovem. Čili jestli ta Čína vymyslí něco, co bude běžný Američany bolet, tak to v příštích volbách bude problém. A asi kdybych byl Číňan z jejich chytrostí, tak bych taky spíš než nějaký gesto, kde mě zaženou americký stíhačky, vymyslel něco, co bude bolet běžného Američana. No a ten to pak při volbách k té vládě vrátí. Že?
1: To je třeba co?
2: Vlastně Spojené státy visejí na Číně ekonomicky. Že? Tak je to velký dlužník, že Spojené státy jsou u Číny, dodává se ohromný množství komponent a stačí nějakou dobrou věc dodávat omylem v menším množství. Vemte si, jak se krásně montují asijská auta i v České republice. Slyšel jsem, že Hyundai nemá problém s čipy a se součástkami, korejská automobilka Volkswagen má problém se součástkami. Čili stačí tyhle ty věci poštelovat, no a za 5 let žádný Volkswagen nebude. Že? Čili tohleto já myslím, že Číňani umějí tím, že oni nepřemýšlejí, co bude za rok, kdy budou volby, a přemýšlejí o roku 2100, 2200, tak si myslím, že tohle je ta cesta, není ta cesta teďka střílet na Američany. Uh-huh.
1: Korupční aféra Dozimetr je v horké fázi. Svědek Pospíšil se najal Sokola, myšleno tedy advokáta Sokola. O čem to svědčí, pane docente?
2: Abych mezi právníky se říká, že kdo si najme Sokola, tak jsou to plus 2 roky. čili no ten právník Sokol má takový, já ho mám rád, a on je vysoce postaven v partnerské advokátní komoře. Ale samozřejmě ta jeho, on má takovou jako pověst člověka, který vyseká z těžkých kauz, a zároveň samozřejmě spousta lidí jako zbystří. To znamená, jestli někdo jako najme Sokola, tak to není mediálně jako šťastný, protože to trošku jako říká bojím se. Jo, když nic jiného říká bojím se, a pak samozřejmě otázka bojím se odůvodněně, bojím se neodůvodněně. Takže to je taková jako méně šťastná věc, jinak já jsem jako dalek dvě věci. Pan Pospíšil mě nic zlého neudělal, tak jako nějak teďka jako se pást na něm je mi cizí. A druhá věc je, že ten Dozimetr, já jsem taky hrozně opatrný, jak nějak hned všichni ty novináři věděli, jak se aplikuje kokain do konečníku a takové věci. Mě to hrozně připomíná, jak Česká republika vlastně měla jedno z největších gaunerů v historii premiéru, která země zažila, že zakouklenci přepadli úřad vlády, fakticky sesadili premiéra pro strašlivé věci. A co z těch jaksi obvinění pana Nečase zůstalo, že jo? Nebo já si vzpomínám, že jsme nějaký ministryni národní obrany, paní Parkanovou, která kupovala nějaký ty letadla, taky by vodní peskulku nevzal, to jsme tady roky říkali, jak je strašlivá, pak se ukázalo, že nic, takže já jsem poslední, kdo by jako...
1: Dobře, ale jak v tom jsou drogy, pane docente, je to všechno jinak?
2: Jasně, ale zrovna je to jako jinak, já jsem to pochopil, ten Dozimetr, já nevím, a tak ten byl, že někdo měl večírek s prostitutkou, používal kokain a s tou vlastní kauzou to jako úplně nesouvisí. Čili to trošku připomíná, že je pravda, že ten den, kdy jako prohledávali panu premiérovi kancelář, takže zabavili nějaký zlato, a pak se jako ukázalo, že to zlato bylo někoho jiného z něčeho jiného. Čili já samozřejmě to, že si někdo bere prostitutky, nedej bože kokain, je samozřejmě věc jako strašlivá, ale já jsem nějak jako nepochopil, že by ten kokain byl třeba jako městský, že by ta kauza byla, že ho vzali na magistrátu, nebo že by ten kokain používal, já nevím, primátor, jo, nebo něco takového.
1: To jsou slovy, to byl městský kokain.
2: Jo, používala to nějaká tam paní, co se prostě živí zvláštním způsobem. A to jako podle mě není ta podstatná věc. Podstatná věc je, jestli se na tom magistrátu kradlo nebo ne, mělo by se to vyřešit, a měli bychom se začít chovat tak, že se vždycky nejdřív vyřeší a pak to půjde do novin a ne v obráci.
1: Zasáhne to do voleb?
2: To je strašně těžký říct, protože já myslím, že v Praze je jako obrovská převaha Spolu. Jo, čili asi jim to trošku může pomoct tomu Spolu. Jo. Lidi, kteří chtěli volit STAN, asi nebudou volit ANO. Lidi, kteří možná, vy si můžete vybrat napříč těma kandidátkama, takže třeba lidi nemusí dát hlas STANu, ale vyberou si třeba někoho z té kandidátky. Takže já si myslím, že takhle už snad, já doufám, hodně lidí přemýšlí teďka u těch místních voleb. A jestli je to poslední, co bychom měli chtít, je nějak jako tu celostátní politiku posílat do těch obcí. Já myslím, že už jsme 30 let po revoluci, že už jsme se jako mohli naučit, že starosta je dobrý nebo špatný, že je fakt docela dobrý u těch místních voleb. Já jsem to třeba dělal, když jdu k volbám, že třeba napříč kandidátkama říkám, hele, tenhle je dobrý, tenhle je třeba z divné strany. Ale já jsem třeba zažil v obci, kde strany nemůžu volit, kde nežiju, že třeba tam byl nejslušnější člověk na radnici a všichni to říkali komunista. Jo? On nějak tam historicky zůstal z KSČM. Já bych v životě nehlasoval pro KSČM a on prostě nevystoupil v roce 89 ze strany, což možná taky není úplně jako charakterová vada. A prostě tam pro tu obec něco dělal celý svůj život a lidi mu dávali hlasy, ale nevolili KSČM, jo? Protože tam třeba jako byla odpudiva. Takže já si jako myslím, že lidi by směli zhodnotit, co ty lidi dělají pro jejich obec, a mě úplně nejvíc děsí, jestli vzpomínáte, že jak bylo oranžový tsunami na těch krajích, že spousta velmi slušných jako krajských politiků zahučela na tom, že David Rád, který vymyslel 30-korunový poplatek jako člen ODS, jako politik ČSSD zburcoval republiku a všichni na protest proti 30-korunovému poplatku někde zlikvidovali nějakého chudáka, který byl velmi dobrým hejtmanem kraje, a spláchlo ho, že ministerstvo zdravotnictví udělalo jinak zákon.
1: Pravda, tak to bylo.
2: Jo, tak pojďme tohle už neřešit.

0: promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijdete na večeři, ale přijdou jiní.
1: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
0: Kuřáckou
1: nebo
0: školu,
1: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké
0: ne.
1: kino,
0: ne.
1: kuřácké divadlo,
0: ne,
1: kuřácký úřad.
0: Také
1: ale
0: ne.
1: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je, jo, to, ale, je to celé o těch zaměstnancích.
0: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
1: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo.
0: Dobře,
1: je to taková debata,
0: se,
1: je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
0: je
1: na pracovištích.
0: Je to debata o svobodě.
1: Ano, a ta svoboda, ta je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou činou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že více než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu. Radio Xaver.

Jenže problém číslo jedna. Lidé přeci nemají peníze. A tak vzniká myšlenka část firem rozdat formou kupónů úplně zdarma. Stačilo majetek ohodnotit. Výsledná částka by se vydělila 15 miliony, co by počtem obyvatel. A každý občan by tak dostal svůj díl ve formě poukázek na nákup akcií. Je na každém, aby se rozhodl, jak s nimi naložit, tedy kam investovat. Tato metoda, která byla ve skutečnosti ještě trochu komplikovanější, ale měla i své hlasité odpůrce. A má je vlastně dodnes. Už v roce 1990 se objevuje ostrá kritika Klausova kuponového nápadu. Nemyslím, že je možné brát tento návrh vážně, jak z důvodu teoretických, tak i praktických. Kdo by věděl, jakého podniku si má pořídit akcie? Hrstka informovaných. Co s podniky, jejichž akcie by nikdo nechtěl? Ptá se například ekonom Zdeněk Hába. Kdyby pan Hába v té době věděl, že za kupony půjde koupit prakticky pouze firmy, o jejichž akcie velcí hráči zrovna dvakrát nestály, asi by se ptal mnohem hlasitěji. Posuňme se v čase do roku 1991. Václav Klaus v parlamentu transformační zákon úspěšně prosazuje. Privatizovat se bude podle něj. Od plánů k činům se přistoupilo 1. ledna 1991. Přichází privatizace spojená s restitucí majetku. Situace byla naléhavá. Vždyť soukromý sektor v Československu prakticky vůbec nefungoval a neexistoval. Bylo jasné, že kromě privatizace bude potřeba také celou výrobu restrukturalizovat. Funkční trh musí být tvořen soukromými subjekty a vše ostatní je podružné, uvádí jeden z reformních ekonomů Jiří Havel. Základním kamenem mají být privatizační projekty, které měly navrhovat občané, zaměstnanci firem, zkrátka téměř kdokoliv. Ke každému podniku bylo potřeba zpracovat projekt, ve kterém jste vysvětlili, jak byste firmu navrhovali zprivatizovat. Takový projekt se nejprve dostává k zakladateli podniku, který jej do té doby řídil, tedy většinou příslušné ministerstvo, obvodní úřad či obec. Poté putuje na Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, kde se z jednotlivých projektů vybírali ty nejlepší. A bylo z čeho? V průměru chodilo na každý podnik až 5 nápadů, jak jej předat do soukromých rukou. Schválené projekty mají poté putovat na Fond národního majetku, který podle nich zakládal příslušné akciové společnosti, organizoval veřejné soutěže, spravoval akcie, účastnil se valných hromad, uzavíral příslušné smlouvy. Když se dnes řekne privatizace, většina národa doplní slovo kuponová. Václav Klaus se dnes ale celkem po právu durdí, když někomu toto privatizační názvosloví trochu ujede. Privatizační kupony, na které jsme na podzim roku 1991 stáli fronty a doma jsme se dohadovali o tom, jak je investovat, byly totiž jen jednou z mnoha forem privatizace. Dalšími byly dražby, veřejné soutěže, přímé prodeje, bezúplatné převody a restituce. Kuponová privatizace byla jednou z variant privatizace restituční, nikoli ve smyslu vrácení majetku původním vlastníkům, ale ve smyslu jistého odškodňování všech občanů naší země za to, že tu byl komunismus. Proto to byla privatizace za pouhou symbolickou cenu, vysvětluje dnes bývalý prezident Klaus. Tou symbolickou cenou bylo přesně 35 korun, za kterou si každý občan starší 18 let mohl koupit kuponovou knížku a k ní známku za 1000 korun. Seznam podniků, do kterých bylo možné kupony investovat, visel na každé poště. Bylo jich nakonec okolo 2000. Česká kuponovka nakonec probíhala ve dvou kolech. Mezi firmami, jejichž část dal stát obyvatelům k dispozici, byl i Český Telekom, Česká spořitelna, Investiční poštovní banka, Komerční banka nebo Škoda Mladá Boleslav. A také Mostecká uhelná společnost. O tom ale později. Většina Čechů dává kupony do investičních fondů, kterých bylo v roce 1992 asi 300. Majetky fondů ale z Československa nakonec většinou záhadně mizí a jejich zakladatelé s nimi. Odhady mluví o částkách v řádech desítek miliard korun. Ozvěny poněkud překotné privatizace, a to nejen té kuponové, doznívají dodnes. Stále ještě zbývá zodpovědět některé otázky a obhájit před národem některé kroky, které na začátku 90. let politici udělali. Jedním z kritiků privatizace, tak jak se odehrála, je například Pavel Mertlík, ministr financí ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 1999 a 2001. Česko je podle něj nejlepším příkladem šokové terapie.
Slovinsko postupovalo pozvolněji, ale bylo úspěšné, pronáší Mertlík v roce 2014 v obecním domě na ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání. Podle Karla Deby, ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj v první Klausově vládě od července 1992 až do října 1992, ale postup transformace musel být chtě nechtě agresivní. Jakmile zmizí centrální plán, komunistická strana, strach z policie, přestává být centrální ekonomika řízena. Obhajuje rychlost privatizace člověk, který v příběhu Mostecké uhelné hraje epizodní roli. Aniž bychom se na uplynulých 25 let dívali růžovými brýlemi, musíme říct, že naše transformace byla úspěch. To je nesporná teze, mimo jakoukoliv pochybnost. Hřímá na konferenci ex-prezident Klaus. Šlo nám primárně o svobodu, dodává. Klaus také na snad největším porevolučním sjezdu téměř všech tehdejších významných postav ekonomie a politiky připomíná, že naše ekonomika byla maximálně postátněná, což bylo potřeba rychle změnit. Proto jsme nechtěli maximalizovat privatizační výnosy, zdůvodňuje Klaus, který společně s Tomášem Ješkem a Dušanem Třískou na začátku 90. let určoval směr a tempo privatizace. Klausův oddaný příznivec a spoluautor myšlenky kuponové privatizace Tomáš Ježek tvrdí: zlikvidovat komunistickou stranu bylo to nejlehčí, zlikvidovat státní podniky bylo to nejtěžší. Kuponovou privatizaci jsem kritizoval kvůli rozptýlenosti vlastnictví. Akcionáři neměli dostatečnou kontrolu, pronáší na sjezdu privatizačních vůdců Miloš Zeman. Ano, jsem kritikem chyb transformace, ale přes všechny chyby tu zde stojíme jako svobodní lidé, kteří se nemusí bát, že je někdo za jejich názory zavře. A to není malá hodnota, ukončuje svůj projev prezident Zeman. Abychom věděli, o jaké částky vlastně šlo. Restituce stály mezi 70 a 120 miliardami. Na obce se převedl majetek za 350 miliard. Dražbami v malé privatizaci se prodal majetek v hodnotě mezi 200 a 250 miliardami. Transformovaná družstva měla hodnotu 23 miliard. A teď zlatý hřeb, porevoluční majetkové show, která si rozhodně zaslouží víc pozornosti. Je tady velká privatizace. Ne nadarmo se jí říká velká privatizace. Šlo totiž o střední a velké podniky, konkrétně o jejich majetek a akcie, a to ve všech možných odvětvích a segmentech, v celkové hodnotě 626 miliard korun. Mimochodem, nyní si můžeme snadno spočítat, jakou měl hodnotu majetek, který stát formou privatizace rozdělil mezi lid. Je to minimálně přes 1,25 bilionu korun. V principu nikdo nemohl odhadnout ani tušit, s jakými úmysly, zkušenostmi a vizemi do procesu vstupovali jednotliví privatizátoři. Celkem unizono zaznívalo od představitelů státu opatrné přiznání, že pravdu ukáže až čas. Jistě stojí za zmínku, že de facto neexistovala veřejná diskuze na téma privatizace obecně. Nadevší pochybnost jedna z dětských nemocí čerstvě narozené demokracie. Možná to byla právě velká privatizace, která výrazně napomohla pozdějšímu přívlastku této doby, který zněl divoká privatizace. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Činnost úřadů směrem k prověřování jednotlivých okamžiků všech privatizací byla možná z tohoto pohledu natolik obtížná, že vlastně žádná nebyla. Stejně jako novodobí kapitalisté, nepřímo tím přiznali svoji bezzubost a neskušenost státní úřady i represivní složky. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am.

0: Záver rádio.
1: Končí sociální demokracie?
2: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohle to nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je tak